Prosladím se pomocí mrože.

děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Fake records.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: Daj, já jsem když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den,
2: jsem nespobar se. Ale si ho určitě pustím.

upon a time. Big smoke. Yo, yo, yo. I'm the chamber. I'm going.

Radio Wave.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

cestou jdem. Na piasku leže. Na piasku leže.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Slova připravené čtvrtý den. Čekala si jeho let. Nepřijde.

0: Katarzie a Cirkla Putyka, chviličku po 8 hodině nás čekají dnešní první zprávy na Rádiu Wave, které přináší Rozálie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Studenti letos za nájmy platí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Někteří studenti tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle S-Reality tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. Všeobecné a dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat víc úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Baka dříve působil jako předseda nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany Tisza premiéra Petera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Dnes je Světový den fotografie, ale to si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat.
1: Sport.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Ve čtyřech zápasech tak mají Středočeši 3 porážky. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
1: Počasí.
2: Zpočátku dne bude oblačno až zataženo, během dne bude místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na Rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Pinou Money, Edamame a Rich Brain nás tady probouzí. Pokud i vy nemáte žádný peníze, tak vítejte ve středečním ránu, jsme na tom všichni stejně, je to v pohodě, můžeme si počet písničky.
1: Buďte dobří, přesně, krásné ráno. Kale s Lítrkyny před námi, taky třeba Joey Bedes nebo Jaše 96. Úplně nejdřív, ale takové partnerské duo, které dohromady tvoří Igloo Ghost a Daisy, ti spolu mají nově i potomka, no a dalším potomkem bude jejich nová deska.
0: Nová deska, která vás pravděpodobně teprve čeká, teď nás čeká single Needle a hezké vysílání a ráno vám tady dneska obstarává Tereza s Filipem.

0: Slytherkiny, Hurry on Home, vy jste možná spěchali naopak na kopec nedávno, když bylo zatmění slunce 12. a tak jste třeba si snažili vlastně chránit zrak nějakými obskurními tmavými předměty a podívat se na to, jak zatmění vypadá. Ten večer ale nebyl jakoby astronomicky a astrologicky speciální jenom kvůli zatmění slunce, ale taky kvůli Perseidám. Což už ale samozřejmě nebyl ten headliner toho vašeho večerního pozorování, takže jste možná stejně jako já třeba vůbec nevěděli, že nějaké Perseidy mají padat, ale od toho tady máme spoustu dalších pozorujících, třeba Jakuba Kuřáka, který je taky zároveň fotografem, na Perseidy se nevykašlal, naopak je jako jediný pravděpodobně stihl nějak důstojně zaznamenat.
1: Je mu teprve 18 let a na Jizerce v Libereckém kraji fotil, ale fotil hodně. Fotil na dva foťáky, fotil jako s jasným plánem, měl nastavenou dlouhou expozici zhruba 20 vteřin a oba ty foťáky vlastně snímali naráz s tím, že jeden snímal celou oblohu a druhý nějaký jako větší detail. Celkem to bylo víc než 2000 fotek na jednom foťáku, takže dohromady jich bylo 20 000, říká, to je nějak k té jeho metodě. A potom se to teda asi nějak kompiluje, on říká, že bylo nutné ještě odlišit na některých těch fotkách, jestli to je opravdu padající Perseida, nebo jestli to je třeba letící satelit.
0: Právě, ty internety jsou všude, i na obloze.
1: A pak to teda ale jako správně vyselektoval, no a vznikla jedna krásná fotografie, která dostala takzvaně zahraniční props, protože jako astronomický snímek dne ho vydala americká NASA.
0: Což je hezký, říká Jakub Kuřák, že to neskončí jenom u něj na profilu na sociálních sítích, ale že to prostě uvidí víc lidí. Když si s tím dal tu práci, což si dal teda strašně, protože to fotil mezi 8. a 13. srpnem. Jo, takže tyhle ty všechny dny on tady dělal těch 20 000 fotek jako časozběr, což znamená, že u toho asi musel, já nevím, kempovat prostě na té Jizerce. Těžko říct, jak to nakonec dopadlo. Jestli vás zajímá tenhle koníček focení jako třeba nebe a hvězd, koukněte na iRozhlas, Jakub Kuřák popisuje.

0: na Masenda Akola. Teď budeme mluvit o jiném gastronomickém útvaru a to jsou papriky, protože ty nás čekají i dneska večer v buchtách. Jako buchty s paprikama, spíš fokáča bych teda řekla potom.
1: Papriky, ale možná i papričky teda.
0: Možná i papričky. Kde si, Filipe, myslíš, že mají nejlepší papriky?
1: Tak když se ptáš na papriky, tak mě napadá Maďarsko. Kdyby se ptala na papričky, tak mě napadne spíš něco jako...
0: Mexiko.
1: No takhle, tam to pálí jako převelice.
0: Takže prostě dvě země od M, nebo obecně možná jako kdekoliv jinde, než tady u nás třeba, by mohly být skvělé papriky. Doufám, že to je zelenina, kterou máte rádi a možná je to i ovoce, já už dneska fakt nevím. Nicméně o paprikách a taky o tom, kam se Ivana chce jet podívat, se znova budou bavit Ivana se Zuzanou na dálku směrem do Brna díky technologiím rozhlasu a budou řešit taky právě, kde jsou nejlepší papriky. Takže nekompromisní favority už má Zuzka a já jsem docela zvědavá, jaký to budou.
1: Ivana potom třeba místo svých jasných favoritek papričských přidala tip na to, proč se jet podívat do Skopje a naopak Zuzana pak vytáhla krásnou hádanku, kterou asi spíš neuhádnete.
0: Takže si můžete poslechnout aktuální díl Buchet, který vám udělá dobře a taky vás nasměřuje k paprikám dneska po 19. hodině.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
4: Let's just go by where I live, let's go.

0: Internet Girl a Boss, vy teď možná se probouzíte ve vašich krásných postelích, příbytcích a říkáte si, jakoby není úplně nejhezčej zvenku, ale prostě ráno je to příjemný, vyspala jsem se dobře. My jsme už zažili ve vlně veder tady i u nás v České republice takovou spánkovou turistiku, kdy se lidé z bytů, které byly vyhřáté, pokud mohli, stěhovali do hotelů, a to třeba jenom na jednu, dvě noci, aby si opravdu odpočinuli, protože spánková deprivace z horka musí být něco hrozně nepříjemného. No a když vaše životy prostě spánek neumožňují v té kvalitní podobě, máte prostě doma strašný hluk a nebo třeba klidně horko a nebo prostě nemáte na kvalitní madraci, tak prostě už dovolená může vypadat i tak, že se prostě jenom chcete vyspat. A to je teď nový trend v turistice podle serveru iRozhlas.
1: Spánková turistika se rozjíždí posledních pár let, vlastně získává na popularitě a dává hotelům příležitost přilákat nové hosty a hostky, kteří vlastně jako dbají o své zdraví, zároveň si slibují od toho výletu a od toho pobytu hlavně odpočinek a právě třeba spánek, který je tak kvalitní, že si ho doma třeba sami nemůžou dovolit. Díky tomu vlastně ty hotely nabízí takzvané spánkové balíčky. Celý ten program zaměřený na spánek se nazývá Totono Ne a využívá relaxační účinky čaje. Těší se velké oblibě třeba v zařízení hotel 1899 Tokio, někde v obchodní čtvrti Shimbashi, a funguje to v podstatě tak, že vy tam dorazíte, zvolíte si ten spánkový balíček a musíte vyplnit nějaký formulář, který se ptá na to, jaký běžně máte spánek, jaké máte potřeby, a na základě toho je vám potom namíchán speciální čaj.
0: No a nejenom čaj, taky si můžete třeba vybrat polštář a ideální tvrdost madrace, předpokládám, protože to je třeba zásadní, bych řekla. No a taky vám tam namíchají nějakou solnou prostě lázeň, takže se hezky vykoupete. A vůbec celý to může být hrozně příjemný, pokud navíc třeba vám tam ještě zastíní ranní světlo a nebo vás vzbudí v ten správný moment podle toho, jak se vám ten spánek daří v noci. Takže i tohle se dá monetizovat. Jo? I to, že lidi nemůžou spát a spí špatně a spát jim nejde. Samozřejmě jako úplně všechno, jako veškeré aspekty lidských životů, tak já doufám, že vám se spí dobře.
1: Jak se ti spí?
0: Mně se dneska spalo třeba skvěle, já jsem šla v 10.
1: To je dobrý, no. To
0: takže
1: jsem dlouho neudělal.
0: To je dost rozumný a myslím si, že to někdy zkuste, jenom tak, jako kdybyste si říkali, proč já spím tak špatně. No tak když chodíš v 12, tak se nediv.
1: Doporučujeme vám rozumný spánek.

0: a Best Friend Doja Cat, to je prostě kombo, který nám tady pomalinku uzavírá 9. hodinu.
1: A uzavřou ji ještě naši nejlepší přátelé Dušan Vlk a Berlin Manson, taky ale Hannah Wu nebo Celeste, a pak už přijde 9. hodina a s tím i další zprávy. Playa.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Celeste Loves Back, co je zpátky, jsou taky zprávy. Za chviličku nám odbije 9. hodina, no a další zprávy přináší opět Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Senát dnes znovu projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od nového systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí například na sociálních sítích. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška, Trump ale na své síti Truth Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarcord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní pak naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiljí.
1: Sport.
2: Fotbalisté Lyonu remizovali v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů na hřišti Fenerbahče Istanbul 1-1. Přemožitel Sparty nastoupil znovu bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce.
1: Počasí.
2: Zpočátku dne bude oblačno až zataženo, během nebude místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tolik Anky a jeho hůd. No a ve vašem hůdu předpokládám taky není úplně nejvíc vlastně vody v krajině. I vlastně v případě, kdy aktuálně už třeba několik dní prší, tak pořád se letos v létě se suchem potýkáme hodně. Nejenom v naší republice, ale obecně třeba v Rumunsku odstavili jadernou elektrárnu kvůli nízké hladině vody v Dunaji. No a u nás samozřejmě taky nízké hladiny řek způsobují problémy. Ne tak rozsáhle, jako že bychom nemohli chladit jaderné reaktory, ale přece jenom své o tom ví na Hodonínsku.
1: Protože na Baťově kanále je kriticky málo vody a například ve spodní části směrem na Hodonín je to prostě opravdu výsledek dlouhotrvajícího sucha a trápí to kapitány, kapitánky. Dost to je třeba i jako nebezpečné pro nějaké majetnictví lodí, protože takováhle plavba sice není zakázaná, ale hrozí právě poškození při těch nižších hladinách a například ve Strážnici na Veselsku je aktuálně jen 10% z toho obvyklého srpnového průtoku.
0: No ani právě ty zmíněné srážky na počátku týdne hladinu výrazně nezvedly, takže správci vodních cest doufají, že se ještě zlepší ta situace a že zaprší. No a je teda samozřejmě záhodno, pokud vyrážíte nějakou vaší lodičkou někam tímhle směrem, tak prostě kontrolovat, jestli náhodou nejste už na suchu, protože opravdu některé úseky Baťova kanálu vyžadují nejenom obezřetnost, ale taky zkušenost a znalost, aby se vám plavidlo nepoškodilo. Takže co by vám potom se mohlo stát, že byste prostě třeba uvízli a to by asi nebylo moc příjemné.
1: Ty čím dál tím častější pocity, že jsme na suchu, zároveň jako způsobují, že my chceme na ty lodičky. Tady je přímo citace: lidé jdou radši do stínu k vodě ve smyslu koupat se a ne na lodičky.
0: Takže nejenom ta vlastně ta riskantní situace s tím kanálem, ale i velká vedra vlastně vás od toho vyrážet na lodě možná trošku odrazují. Víc o lodičkách a taky o suchu na serveru iRozhlas.cz.

0: Diplo, Damien Lazarus a Don't Be Afraid společně s Jungle. Vy se nemusíte bát, pokud pracujete třeba jako my v Českém rozhlasu a často mluvíte v práci, protože mluvení je evidentně něco, co by nám mohlo scházet, jo? Společně s dalšími věcmi v životě, prostě i mluvení, pokud o něj přijdete, tak vám to může uškodit, tak já jsem vlastně docela ráda, že si takovou denní dávku mluvení, tedy na ploše 3 hodin občas dopřeju a tím pádem se udržuju v nějaké kondici. Každopádně díváme se na server theguardian.com, kde zjišťujeme, že populace jako lidstvo, teda pravděpodobně toho euroamerického typu, by měla se stišovat a méně mluvit. Minimálně to naznačuje průzkum, který vznikl mezi lety 2005 až 2019, což je doba, kdy 14 let mělo přes 2000 účastníků a účastnic na sobě nějaké zařízení, které snímalo to, kdy a jak často mluví. No a ukázalo se, že mezi těmito 14 lety, a teď teda jakoby zdravím všechny účastníky a účastnice, protože to jako je zajímavý pokus vstoupit do toho na ploše 14 let, tak ukázalo se, že v průměru klesl počet vyřčených slov na rok asi o 300. Takže o 300 slov ročně mluvíme míň než v roce 2005.
1: No a to se díváš jenom na určitou věkovou skupinu, protože ten vzorek byl tam docela velký demografický rozptyl, bylo to studováno na lidech, kterým klidně mohlo být 10 let, nebo třeba 94 let. A když se podíváme na ty pod 25, tak u nich dokonce šlo o snížení o 451 slov za tu dobu. To znamená, že to je docela jako jasně měřitelné a vědci a vědkyně říkají, že prostě trávení času s ostatními lidmi je pro nás dobré, je to dobré pro náš mozek, pro naše duševní zdraví a taky třeba pro naší náladu a vlastně jako pozbývat té socializace a toho trávení času mezi lidmi může být podobně rizikové pro nějakou jako předčasnou smrt, podobně jako když vykouříte 15 cigaret denně.
0: Takže si dejte pozor, aby vás ve vašich mlčenlivých zaměstnáních a vztazích třeba nepřekvapilo, že vám to škodí na duševním, ale možná i fyzickém zdraví, protože to jsou spojené nádoby. Tak si možná zrevidujte, kolik toho zvládnete říct a třeba si ještě rozšiřte nějaké pole působnosti v tomhle ohledu, třeba tím, že budete vyrážet víc do společnosti a tam budete sdělovat své pocity.
1: Hlavně v době, kdy furt využíváme sluchátka a třeba právě noise cancelling a honíme se zatím být někde v tichém prostředí a v tichých místnostech, tak možná to je celé trošku jinak a někdy bychom toho ševelení a minimálně povídání si s ostatními lidmi měli mít víc.
0: Takže zdar povídání, koukněte na guardian.com a dneska si třeba s někým nějak kvalitně pohovořte.

0: Black Fondu, Hola Black Girl, a teď nás čeká filmová zpráva, která bude takového oslavného charakteru. Server i rozhlas přináší informaci o dalším českém filmu na Oscarech, a potom, co tam loni zářila Libuše Jarcověková ve dokumentu, který byl o jejím životě, taky hlavně v režii Kláry Tasovské. Se teď opět znovu český dokument chystá do této přehlídky, a tentokrát to bude snímek, který jste mohli v premiéře vidět na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, a je to film Pepy Lubojacké, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, snímek, který už teď má cenu z Berlinále.
1: A odtud si odvezl ocenění pro nejlepší dokument a také Caligariho cenu. No a do našich kin má vstoupit někdy na konci září, takže na to se určitě těšte, a vypadá to, že máme v Česku prostě strašně šikovný lidi. Kdybychom se podívali na historii České republiky na Oscarech, tak dosud se podařilo získat Oscara pro nejlepší cizojazyčný film, jak se tahle kategorie ještě před několika lety jmenovala, dvěma československým a jednomu českému snímku. V roce 65 to byl Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později potom Ostře sledované vlaky Jiřího Menzla, ty zvítězily, a v roce 96 se to povedlo Jana Svěráka, nebo Koliovi, takhle. A šest dalších filmů potom získalo nominace, byly to Formanovy Lásky jedné plavolásky a potom třeba Hořímá panenko o dva roky později. No a teď naposledy to samozřejmě byla Jarcověková s jejím dokumentem, to bylo loni, a teď na ten velký úspěch pravděpodobně navážeme.
0: Takže dokumentární snímek o závislosti životu na ulici je velmi křehkých, hlubokých vztazích a velmi syrové realitě, který si rozhodně nenechte utéct. Já se na něj moc těším v distribuci. No a jestli už vyhraje Oscary nebo ne, možná není ta největší informace. Každopádně to Pepi Lubojacký moc přejeme a vy se na film těšte. Víc o filmu na serveru irozhlas.cz.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Pretty Sick a Hyper Independence, to bychom nebyli my, abychom vám nepřinesli nějakou skvělou kulturní pozvánku. No a dneska bude docela výživná, i jsme si na to pozvali živého člověka. Anna Marie Bartová pro změnu sedí s náma ve studiu a ta vždycky přináší dobré zprávy z ranku těch hudebních pozvánek. Tentokrát nás zve na Lunchmeat Festival, který je rozsáhlý na více místech a taky ve více dnech, takže abychom se v tom zorientovali. Ahoj.
1: Čauky, čauky.
0: Tentokrát budeme zvát do Prahy mezi 24. a 27. zářím, což je vlastně docela už za chviličku. Pojďme si říct, kde se v září letos Lunchmeat bude odehrávat.
1: Tak Lunchmeat se klasicky odehraje ve studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze, hlavní program od čtvrtka do neděle, a ve středu budeme hostovat ve vršovickém klubu Ankali. A ještě chceme přidat určitě nějaké další představení, ale to je ještě TBA, ale určitě budou. Máte se na co těšit.
2: Pro někoho, kdo třeba Lunchmeat ve studiu Hrdinu nezažil, tak jak si máme představit třeba rozdělení toho prostoru, protože on dokáže být docela členitý, minimálně ve vašem případě, když tam děláte akce.
1: Tak my se snažíme, aby to bylo členité, ale už dlouhou řádku let tam máme vlastně dvě stage, říkáme tomu Concert Hall a Club Stage. Club Stage je taková ta menší, když sejdete schody, a pak Concert Hall je ta velká, vlastně to jako jeviště, které ve studiu Hrdinu slouží pro divadlo většinou. Plus ještě nahoře v Korzu a máme takovej chill out a takovou pohodičku, plus klasicky, že jo, máme ještě stage před Veletržákem, to je taková nejmenovaná poslední stage, kam všichni chodí.
2: To je vzácný moment pohodičky na Lunchmeat festivalu, jinak je to samozřejmě drtivý audiovizuální zážitek, spíš než pohodička.
0: No a zároveň mezi teda těmito daty vystoupí spoustu hudebníků a hudebnic, tak když ještě zůstaneme třeba v tom Veletržáku, tak co tak přibližně ten line-up už teď třeba víme, že přinese?
1: Tak ještě bych to uvedla, tak my vždycky ten večer máme dramaturgicky rozdělený, takový klidnější, ambientnější začátek a až po nějaký jakoby velmi krutý a výživný, prostě náročný AVčka okolo půlnoci a pak tancovačky až do rána. A já se asi nejvíc Já se nejvíc těším, tam bude můj strašně oblíbený DJ a producent Umru, který úplně miluju a viděla jsem ho už několikrát a rozhodně se na něj těším i letos. A pak relativně nedávno jsme bukli Zoru Jones z label Fractal Fantasy, která teďka vydala nový album po x letech, tak na to se taky extrémně těším. Pak tam bude třeba Safety Trends, na to si taky asi zatančím. A z těch AVček se těším na takový dva týpečky, jmenuje se Kevin, Peter a Fitness, a to bude asi jako hodně fitness, takže velký kardio jako i na oči, takže to se těším.
0: Kardio na oči zní skvěle. Možná ty jsi zmínila ještě taky Ankali, tak na co se můžeme těšit tam, pokud teda vynecháme ten program v tom Veletržáku teď?
1: Hele, v Ankali tam ještě vlastně bukujeme něco, ale je takovou už jako ustáleností, že tam máme tak jako klidnější trošku večer, že to určitě nebude jako do rána, jako klubovka, ale začínáme tam okolo 8 a končí se lehce po půlnoci, takže to bude tak jako klidnější, aby se dalo vstát druhý den do práce a nebo jít znova na Lunchmeat rovnou, nebo tak.
2: My jsme zmiňovali, že ten zářijový víkend je vlastně docela za chvilku, ale přece jenom, kdyby se nikdo nemohl dočkat, tak první taková příležitost setkat se s letošním ročníkem Lunchmeat festivalu bude už zhruba za 10 dní v Planetáriu, což je taky docela tradiční věc, že se okolo Lunchmeat festivalu právě dá dojít i na něco čistě vizuálního.
1: Ano, tak jsme tam, myslím, že 29.8., což je příští sobota, a máme tam vlastně reprízy dvou takových AVčkových filmů. Jsme to navzali AVčkových projekcí, který jsme tam měli loni. Loni to bylo vyprodaný, takže doporučuji se na to určitě podívat, a bude tam budou tam dva týpečci, Lukas Gutierrez, který má takový obrovský barevný prostě elementy, monumenty, které tam přelítávají, a pak Monocolor, což je týpek z Vídně, a ten má naopak black and white, vlastně takový jakoby monochromatický geometrický tvary prostě. A je to takový mindfuck docela v tom planetáriu, jako doporučuji.
0: Takže planety na hlavu přímo, kdybyste chtěli.
2: Přesně, kdo si jako nestihl užít třeba zatmění slunce nebo padající Perseidy, protože na to třeba neměl potřebné vybavení, tak stačí do toho planetária přijít normálně jenom jakoby s očima, jo,
0: připravenýma. Perseidy in your face, prostě tam není potřeba žádný speciální jako zatemňováky nebo pozorovací zařízení. Ty jsi zmínila, že to v planetáriu často bývá vyprodaný, protože planetárium třeba ne každý ještě viděl, takže i kvůli tomu samotnému místu se na to dost lidí chystá. Jak to vypadá třeba s nákupem lístků na ten samotný festival? Dá se kupovat věci po částech, když chci jenom některý představení, nebo třeba je dobrý koupit si to najednou, rychle, pozdě a tak dále?
1: No, teďka skoro okolností jsme vlastně zrovna včera vyprodali festivalový pasy, který byl vlastně jakoby nejvýhodnější varianta toho, když jste chtěli vidět vlastně program od čtvrtka do neděle, tak to se vyprodalo a teďka už prodáváme představení na jednotlivý dny a ještě se vlastně vyprodala neděle, kdy máme Autekre, tak to už je taky vyprodaný, tak na to už se bohužel vlastně nelze dostat, takže zbývá čtvrtek až sobota. A to ještě jde koupit a máme tam klasický slevu pro studenty 30% na lístku, to jsem ještě chtěla říct.
2: To je vždycky dobrá zpráva, když se festival vyprodá ještě předtím,
0: než se oznámí všichni,
2: takže nějaké oznamovačky nás čekají ještě v příštích dnech, týdnech?
1: Čekají a dneska zrovna nám kolega Jirka Dramaturg poslal nějaký potvrzený projekty a na jeden teda jsem hodně zvědavá, protože to bude producentka, která tady byla, když jsem poprvé začala pracovat pro Lunch Meet 8 let zpátky a teďka chystá nový album, nový AVčko.
0: No to neřekne.
1: A to bude hodně velkolepý právě, ale jakoby mega se na ní těším, s čím přijde.
0: Tak snad to bude jiný den, než ten, co je vyprodaný.
1: Jo, to, hele, to vlastně určitě, protože v tom neděli budou jenom dva projekty. Tam budou Autekre a Upsami s Valentínou, Magalety a to už. Jině, kdybyste byli student, tak ještě studentský lístku, tam zbývá třeba 15.
0: Tady jedna z těch posledních výhod toho být student, prostě, že můžete ještě vyrazit v neděli na Lunch Meet. Každopádně lunchmeetfestival.cz, směřujeme vás teda ke konci září, ale zároveň už taky příští sobotu můžete do planetária. Taky se můžete těšit na to, že ještě přibydou nějaká jména a možná nepodceňujte teda ty vstupenky, pokud si už teď vyberete z toho line-upu, protože by se na vás taky nemuselo dostat, což je takový vykřičníček, který na konci naší dnešní návštěvy společně s Anou Marí Bártovou. Děkujeme moc za pozvánku.
1: Děkuji.
0: Budeme se moc těšit a doufám, že ještě přineseš nějaký novinky do té doby.
1: Ještě tady budu třikrát.
0: No tak prosím. To je mega safe. Ahoj.
1: Ahoj.

0: To je Sofia on my own, ať už vyrazíte na lunch meet, jenom sami potkat nějaký další lidi, nebo třeba ve skupince, tak určitě už teď máte víc informací díky naší dnešní pozvánce. Za chviličku nás čeká ještě Karolina Baranová, anebo taky H.
1: A snídat budeme taky zprávy za 5 minut v 10.
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29.

Flavor. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Judging away because I like them fluffy. I can't hear it. Less than 50, can't clear it. Whip or flip if I steer it. Babe, when you gonna leave your man? He's not serious. Hey, babe, I can't.
1: H a jeho learning curve. No a my se teď poučíme dalšíma zprávama, posledníma v 10 hodin, které opět přináší Rozálie Pecáková.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek, ve čtvrtek pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavit čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Americký prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast na společných cvičeních. Podíl Spojených států podle něj vysílá Severní Koreji nepřátelský signál. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkali se závislostí a životem bezdomova.
2: Sport.
3: Český motocyklista Martin Michek mění po roce působiště. Z čínské tovární stáje Hoto se vrací do domácího týmu Orion MRG. Právě s ním už dvakrát obsadil na Rally Dakar 10. místo.
2: Počasí.
3: Zpočátku dne bude oblačno až zataženo, během dne bude místy polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Tolik zprávy, další naleznete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. Na Rádio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
2: Rádio Wave. Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Pyro 8G společně s Glebem a teď už nás čeká novinka, protože je středa, možná se si toho ještě nevšimli, my to moc neakcentujeme, ale taky tady hrajou věci, které jste třeba ještě neslyšeli. Mezi nimi nás teď čeká The Avalanches, Can't Get Over Losing You společně s Portraits of Tracy. No a fanoušci The Avalanches se už brzo dočkají nové desky. 6 let po skvělé nahrávce We Will Always Love You přijdou v polovině října s novinkou No Bad Memories.
1: Zní je venku už třetí single v pořadí, zatím čky od jmen, jako je třeba Karen O nebo Jamie XX. Ta největší novinka, zmíněná Can't Get Over Losing You, tak tam hostuje hudebnice Tracy Amare, která vystupuje právě pod jménem Portraits of Tracy. A zatím třeba, co se týká videoklipu k těm singlům, tak tam byla jasná estetika starých televizních reklam. A proto není překvapení, že celá ta deska je podle Avalanches inspirovaná magickými i podlými způsoby, kterými se reklamy a technologie brandingu vplétají do našich vzpomínek, tak to je taková Radiohead retorika, prostě pořádně zkritizovat televizi, to jim vždycky šlo.

0: Candy Pumps, jak jste mohli slyšet i tady doslova a taky hashtag bonbon, jakožto nový název novinky, kterou jsme si tady nasadili dneska, protože je středa. No a Candy Pumps, co si k ním můžeme říct?
1: Ahoj. Filip,
0: můžeme se zeptat Matěje Dvořáka, ahoj.
2: Ahoj, čau, přesně tak, právě jste slyšeli pražské duo Candy Pumps, které se skládá ze dvou DJek a producentek Exegis a Boogie Baby. Vlastně já jsem poprvé o této dvojici slyšel nějak v roce 2024, když vlastně v rámci ještě jejich takhle dvou alter egg spolupracovali na několika singlech. To celé vyústilo v takovou jako větší spolupráci v album z roku 2025, které se jmenovalo Amalgam of Reflection, které mě strašně zaujalo, protože to po dlouhé době bylo takový jako album, který se dotýkalo jak nějakých jako elektronických aktuálních věcí, který můžeme slyšet u lidí například jako je Vark nebo Skrillex a takhle, ale zároveň fungovalo i jako dost dobrý popový album, bylo tam hodně změn, hodně zvratů, prostě to bylo celý takový jako hyperaktivní a aktuální a to mě na tom strašně bavilo. No ale tato jejich spolupráce právě vyústila v založení dua Candy Pumps, které založili v roce na začátku roku 2026, jejich prvním singlem Snow Apple, který vyšel někdy na začátku roku. Od toho dobu ještě vydali single Check Girls Miss Patty na featu, který je vlastně taky takové jako bubblegum pop, prostě elektronika, a nyní přišel single Bon Bon. Vypadá to jako, že Candy Pumps se připravují na vydání alba. Tady ty singly, co vydávají, mají jasnou zvukovou estetiku, odkazují na EDM, Electronic Dance Music z let 2010 až třeba 2015, je tam slyšet trochu trance, trochu dubstep, trochu nějaký French electro a celkově dohromady to působí jak Nickelodeon, když na ně házejí takový ten slis, já nevím, jestli to někde někdo viděl, ale prostě pro mě to působí jako pool party s Justinem Bieberem a Selenou Gomez mixovaná s zeleným slizem a tady ta celá věc je krásně jako krásně rozbitá, ale přesto popová a to je to, co mě na tom strašně baví a těším se na ně, protože už příští týden je budeme moct vidět v rámci naší koncertní série Riviera, což je Radio Wave ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy na Trojském zámku, takže se strašně těším, že uvidím Candy Pumps a ještě Dirtyho Depresu a Artyho, takže tam všechny takhle zvu.
0: No, koho na Riviere bohužel neuvidíme, je Denzel Curry a Kenny Beats, tohleto dvojice, ale to se nedorazí, možná dorazí příští rok. Možná. Jak moc rozbitý jsou tyhle dva?
3: Já jsem se teda hodně nechal nalákat na Justina Bíbra pokrytého v zeleném slizu, ale teď se pojďme bavit o repu, protože tohle spojení vlastně fungovalo perfektně už v roce 2020, to se díváme 6 let nazpět, kdy vydali takové EPčko Unlocked, Denzel Curry a Kenny Beats ještě tehdy, dneska už tenhle producent, který si udělal jméno hlavně v hiphopu, ale dneska čím dál tím víc prostupuje i do kytarové hudby, tak už si říká vlastním jménem Kenneth Bloom, trošku se jako rebrandoval, to, co ale teďka slibuje znovu spojení jeho a právě Denzela Curryho, je naopak trošku nějaké dívání se zpátky a navazování na tu kultovní desku nebo teda EPčko, jak jsem říkal, Unlocked. Zatím je venku jediný single, ten se jmenuje Difference, právě doputoval do naší novinkové rotace a celá ta deska má být už za dva dny. Já se strašně těším, upřímně jsem nečekal, že Unlocked se dočká nějakého pokračování, hlavně teď v době, kdy Kenny Beats prostě produkuje jednu věc za druhou, hlavně v tom kytarovém světě, jak jsem zmiňoval, třeba Show Me The Body, ale i spoustu dalších jmén jako Idols, s nimi dělal celé desky, Show Me The Body, taky celé album, teďka nedávno vzniklé vlastně, a říkal jsem si, že na něco takového přece nemůže mít čas, ale evidentně měl, takže pěkně postaru, prostě starý drum machine, levný mikrofon, trošku jako lo-fi.
0: Takže trošku rozbitý to bude.
3: Trošku rozbitý to bude, ale myslím si, že co se zachová, je ta perfektní chemie mezi Denzelem a právě Kennethem Bloomem. Mají tady hostovat JPEG Mafia a West Side Gun, vyjde to už pozítří, tady teda singlová ochutnávka, která je zároveň zavírák té nové nahrávky Difference, ještě společně se zpěvačkou Jeba, která spíš než aby tady obstarávala nějaký klasický feat, tak tady funguje jako takový živoucí sample.
0: Tak si to ochutnáme, abyste se mohli za dva dny hezky potěšit celým albem Denzel Curry, Kenny Beats a jejich Difference.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme

0: Baby Bites a Don't Care. My jsme zvyklí, že distančně se dokážou hodně pobavit a zároveň nadchnout a inspirovat Zuzana s Ivanou v Buchtách, pokud jedna z nich musí být v Brně a je to většinou teda Zuzana. Teď uvidíme, co taková distanční zkušenost udělá s dynamikou v aktuálním Slejváku dneska po 18. hodině, protože je to první distanční epizoda v historii. Malinko se Mírovi s Vilmou vrátili vzpomínky na covidové období, ale pravděpodobně to dokázali nějak jako zpracovat a zároveň stále ještě přináší popkulturní postřehy v neposlední řadě, taky životní updaty. No a to, kdo by nechtěl.
1: To, že budou Vilma s Mírou na dálku, neznamená, že se nedozvíte ty nejpeprnější popkulturní špeky. Kdo je to Iveta Jirkálová a proč od ní neodvrátíte zrak, bude například dnešním tématem. Taky ale, co se vlastně stalo s konceptem influencerství jako takovým. V novém díle se mimo jiné zaměří taky na pozvánku na to, že už za 10 dní se můžete se Slivákem setkat živě v Davidské klubovně, respektive na té zahradě, protože tam proběhne podcastovna a na tu se můžete těšit už 28. srpna. Jinak ale dnešní díl mezi 18. a 19. hodinou v našem vysílání a potom kdykoliv zpětně.
2: Slivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov tuto na rádiu Wave.

0: Genesis Owusu a jeho starší track Gold Chains, jinak si v playlistu hrajeme i z jeho aktuální desky, která se dostala i mezi ty nejlepší nahrávky první poloviny roku podle redakce Radia Wave. Teď ale kulturní tipy, po tom, co jsme vás zvali na Lunchmeat Festival, který proběhne v jednom zářijovém, během jednoho zářijového víkendu, tak ještě do konce srpna můžete navštěvovat například výstavu Datas, The Data and the Sovereign, která je k dispozici v galerii Rudolfinum, a to bezplatně, pokud se nemýlím, takže kdo ovládá naše data, osobní suverenitu i politickou svobodu, to jsou otázky, které si tahle výstava klade. Už to tady vidím, vstupné dobrovolné a dneska mají otevřeno od 10 až do 18 hodin, podobně to bude i v dalších dnech.
1: Další pozvánka, až zavřu v Rudolfinu, tak na vás čekají v ostravském pavilonu, tam probíhá letní kino, doufám, že vlivem počasí se na tom nebude nic měnit, ale dneska v 8:30 můžete zavzpomínat na takový idylický řecký ostrov, jednu holku navdávání, jednu potrhlou matku a 3 potenciální otce a hlavně nesmrtelnou skupinu ABBA. No a všichni, kdo mají rádi film Mamma Mia, tak už vědí, že právě tohle je ten snímek, který se bude momentálně promítat dneska v ostravském pavilonu, takže jestli vás baví koncept letního kina a tak trochu lehčího muzikálového žánru, tak určitě na vás v Ostravě přijde řada, pokud teda samozřejmě nějak zásadně nesprchne. To by pak plány mohly být asi ještě trošku jiný.

0: malinku loučíme. Doufám, že vy vstáváte, ačkoliv jsme dneska mluvili o tom, jak je vlastně někdy těžké se dobře vyspat, až tak těžké, že kvůli tomu musíte třeba do spánkového hotelu za spánkovou turistikou. S náma ve studiu už Michal Rý, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty nejsiš teda úplně jakoby nejsnažší člověk na spaní, jo, si říkal?
1: Hele, vůbec. Já si myslím, že to bylo hodně způsobený tím, že já jsem měl tak rozsekaný režim, že jsem tak jako různě stával dřív, teda třeba jako v 5, pak někdy v 7, pak jsem měl někdy volný den, pak zase v 5 a pak jsem vlastně už skoro nespal.
2: Tereza jakoby je velmi komfortní v tom se na tohle to ptát, protože ta šla spát v 10
0: včera. Já šla v 10 právě.
2: Je vyspinkaná prostě úplně. Do růžova a samozřejmě jako se ti jenom vysmívá tímhle tím.
0: Ne, tak jako samozřejmě režim, to je základ, jo. To jsi asi už pochopil.
1: Jasně, já se taky jsem změnil jako všechny pracovní věci, abych ten režim měl trošku lepší.
0: Skvělý, tak možná dřív, než vyrazíte do spánkových hotelů, tak zkuste upravit svůj životní režim tak, abyste spát prostě mohli v moment, kdy máte a chcete. A Michal vám na to teda dá
1: já
0: ještě nějaký tip. Jako. Kdyby si chtěl ještě upravovat spánkové režimy, tak můžeš další 4 hodinky tady všem, kteří se slavnostně zbudili s náma.
2: A nezaspí to teda hlavně.
0: Hlavně neusnout, jo, prosím vás, to platí i pro vás. My se loučíme. Ahoj.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

English Teacher a taky americkou dvojicí Magna Carta jsme se přehoupli do 11. hodiny a ve studiu u mikrofonu došlo ke střídání. Právě začíná On Air s Michalem Lyrý. Spolu se takhle slyšíme v pro mě netradiční čas, taková moje další rozhlasová premiéra. Tak si rovnou nastíníme, co nás v následujících hodinách čeká. Protože je středa a to je taky den, kdy v naší hudební rotaci parkují hudební novinky, tak určitě na některé narazíme. No a každou hodinu si taky pustíme podcastovou ukázku z Wavy produkce. Už za moment Nádech, kde se podívali na zoubek termínu Cringe. No a v dalších hodinách pak Fasády nebo Hergot. No a do hotcastu Pod přišla mi Spety, tak si poslechneme i něco z jejich rozhovoru. No a samozřejmě mraky a mraky muziky. Tou nejbližší nedávní vítězové startéru Curtains Please a jejich Darkness Inside. A od mikrofonu ještě jednou přeje příjemný poslech Michal Lyrý.

0: It's real life, boy. Termín cringe se stal běžným termínem v naší komunikaci a v naší společnosti. No a my si teď pustíme ukázku nádechu, kde se mu věnovali. Proč se bojíme, že budeme cringe, co to vlastně znamená, jak cringe souvisí se sociálními normami. O tom všem se baví Lucie Zajda v novém dílu Nádechu s psycholožkou Janou Krejzovou. My si teď pustíme ukázku, ale vy můžete celý díl najít na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích. Nebo taky v aplikaci Můj rozhlas.
1: Ten pocit cringe je nějak hodně zasazený do nějaký sociální roviny. To znamená do nějaký společenský roviny, do toho, jak my vnímáme, že je něco přijatelný, nepřijatelný, jak to bude přijatý tím naším okolím. A pak je tam právě jako i

0: ta rovina těch emocí, a tam já bych to nejvíc přirovnala asi jako k tomu pocitu nějakého jako zahambení, trapnosti, možná studu. Jako ten stud, ten nás často asi tlačí k tomu, jako abychom se jako schovali, abychom vlastně jako se trošku přikrčili, abychom úplně nevystupovali ven a nešli sdílet další super příspěvek. Myslím si, že to dokážeme úplně každý, být někdy fakt dokonale trapný. A to, co nás možná nějak odlišuje v rámci tohodle, jako jak skvěle dokážeme být trapný, je to, kolikrát jsme byli trapný a kolikrát jsme se s tím museli nějak vyrovnat a že to nějak jako šlo, tak o to spíš se s tím vyrovnáme příště a o to spíš možná nám některé věci budou jako už jedno. Zkrátka se nějak učíme fungovat v sociálních vazbách a vlastně přirozeně jsme odmítaní, někdo se nám prostě bohužel jako někdy bude smát, prostě někdy budeme trapný, někdy řekneme nějakou úplnou hloupost. To se nám děje fakt jako úplně všem, i když jsme nejvíc sociálně zdatní lidi na planetě. Ta zkušenost s tím, jako vlastně vyjít ven a dělat chyby, je podle mě na tom jako strašně podstatná a to mi v tom vlastně přijde takový hrozně nadějeplný. Takže jako ve chvíli, čím víc budu cringe, tak tím víc potom možná cringe nebudu. Všimnout si toho momentu, kdy já tohleto cítím, kdy něco chci udělat, chci se nějak zachovat, chci něco říct, chci se nějak projevit, ale zastaví mě tenhle ten pocit. A cílem, jako myslím si, že není úplně jako hned se zvednout a jít tam a prostě bojovat proti tomu, může být, ale klidně i malýma krůčkama. Vlastně jako zkusit si to na nějakých situacích, které pro mě třeba nejsou tak důležitý.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: 12:30 se přiblížila a my na chvilku zamíříme do naší zprávařské sekce a na sociální sítě. Mrkneme se na to, jak je to s možnou proměnou Facebooku a Instagramu. Společnost Meta utrpěla řadu soudních proher kvůli tomu, jak její platformy cílily na mladé uživatele a taky, jaký na ně měli dopad. Soudní proces s porotou, který začal včera, by mohl představovat dosud největší hrozbu pro její fungování. Tohle přelíčení vychází ze žaloby, která je z roku 2023, podalo jí 30 amerických států, včetně Kalifornie a New Yorku. No a ty v ní tvrdí, že Meta opakovaně porušovala federální i státní zákony na ochranu soukromí dětí. Státy tvrdí, že Meta úmyslně nastavila Instagram a Facebook tak, aby přilákali teenagery, čímž podle nich přispěla ke globální krizi duševního zdraví mladých lidí a taky zároveň uváděla rodiče v omyl ohledně bezpečnosti svých platform. To uvádí portál Brandy Sanario. No a chtějí například, aby Meta třeba zavedla proces rodičovského ověření pro dospívající uživatele nebo třeba odstranila řadu obrazových filtrů, které mění vzhled na fotografiích, nebo taky ukončila mizející příspěvky, jako jsou Instagram Stories. No a je toho víc. Všechny tyhle funkce jsou podle BBC klíčovou součástí současné uživatelské zkušenosti na platformách společnosti Meta. No tak, jak to s tímhle soudním procesem dopadne a jestli se tyhle sociální sítě promění, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Na co ale čekat úplně nemusíme, tak je třeba Adam the World nebo Bloom a taky Dead Wally Girls.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Adam the World, americká kapela Dead Bolly Girls nebo pražské duo Bloom společně s Anou Vaverkovou. Ti všichni už za námi v dopoledním on airu v 11 hodin a 42 minut. Naopak před námi další porce muziky, nedávná novinka Nina Girachi a její spolupráce s Porterem Robinsonem, skladba s názvem Wanna Cry, inspirovaná kyberútokem z roku 2017, virem, který nesl stejný název jako tenhle track. Pak také americký rapper Theophilus London nebo taky zástupkyně tuzemské scény Klára Odehnalová, a.k.a. Klára Wooden. To je hudba na následující minuty.

0: Dormilona, to je jihoamerická květina, která je u nás známá pod krásným názvem Citlivka stydlivá. No a Dormilona je i název tracku, který nám začal uzavírat 11. hodinu na rádiu Wave. Do celé nás doprovodí brooklynský hudebník Channel Beats a taky londýnský muzikant Vulu. No a pak už s MGMT načneme další program, ve kterém nás mimo jiné čeká ukázka z Fasád, kde se kapánek smočili ve Vltavě. A taky se mrkneme na to, jak je to s dikobrazy v Polsku.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy.
2: A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fux2.cz.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Barrett and Friends a jejich Funky Planeta doznívá 9 minut po 12. No a jako na Funky Planetě se možná ocitlo i pár lidí v Polsku. Já už ve studiu vítám naší zprávařku Rozálii Pecákovou.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady v minulém vstupu vlastně tak krypticky týzoval, že se vlastně, jak to je s dikobrazy v Polsku a vlastně v polském mazovském vojvodství, tedy poblíž hlavního města Varšavy, hledají dikobraze, no a dva už se jakoby podařilo chytit. Je to tak?
1: Je to tak. Ale minulý týden se ve Varšavě staly ještě podobné dva takové incidenty. V úterý se dikobrazy objevily i ve městě Bomjanky, poblíž právě Varšavy. Policisté tam jednoho odchytili, ale v oblasti se podle Euronews byl spatřený i další. V pátek se v obci Leončin jeden objevil u někoho na zahradě a když majitel o zvířeti informoval, tak mu vběhlo dovnitř do domu.
0: OK, no když se řekne Polsko a dikobraz, tak to je úplně zvířátko, který si s Polskem nespojím, tak jak se tam vlastně tyhle dikobrazy ocitly?
1: Tak přesně, dikobrazy se v Polsku přirozeně ve volné přírodě nevyskytují, ale deník Euronews informoval, že se z největší pravděpodobností všichni dikobrazy, kteří se v okolí Varšavy objevili, pocházejí ze soukromých chovů.
0: OK, no a jak je možné, že se teda objevili, nebo jak utekli, to se ví?
1: Tak zřejmě utekli ze soukromých chovů a zvířata tam ze soukromých chovů utíkají třeba kvůli nevhodným podmínkám nebo protože nejsou přizpůsobená životu v zajetí. Zároveň jsou také případy, kdy je majitelé vypustí, protože se už o ně dál nechtějí starat.
0: No, tak to vzalo trošku temnější konec tahle newska, než jsem čekal. Kdyby vás zajímaly detaily téhle zprávy, tak si myslím, že ji zanedlouho objevíte i v naší zprávařské sekci Wave News na webu Rádia Wave. Já děkuji Rozálii a my už se teď vracíme zpátky do našeho playlistu, protože před námi je Ela Minus a taky Nick Leon.

0: 12 hodin a 22 minut a to je přesně i čas, kdy si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Alena, autorka Fasád, se celé léto koupe ve Vltavě a většina lidí na ní kouká jako na blázna. No a tak si do nejnovější epizody pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štemberovou, taky milovnici divokého koupání, která jí možná konečně dala za pravdu. Celý díl hledejte na našem webu anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Vlastně, když to město nemá tuhle vrstvu, tak to znamená, že vlastně za přístup do vody si všude platíte. A jako to, že můžou všichni opravdu normálně se během léta koupat, to prostě by mělo být jako naprostá samozřejmost. Takže to si myslím, že vlastně by to město mělo být jako pro všechny a mělo by to samozřejmě pro všechny organismy, ale i pro lidi, jo? Jako teda to koupání.
2: Myslíte si, že se někdy dostaneme k tomu vztahu, který má třeba Curych nebo teď nově buduje Paříž, tak my tady v Česku?
1: No, já jsem jako pořád optimista, ale myslím, že teďko za současného stavu prostě přístupu vlády to bude teda obtížnější, to zase bych jako ráda řekla, že to vidím jako, že vlastně pokud odcházejí lidi, kteří jsou jako vzdělaní z toho oboru, z rozhodujících pozic, tak nás jako nevím, tak ta podpora zhora je prostě strašně důležitá.
2: A když se koukneme ještě na jedince, tak co byste poradila lidem, kteří se teď třeba rozhodnou, že po tomhle inspirujícím poslechu, že se chtějí teda koupat víc v řece, nebo že se s ní aspoň chtějí třeba víc zblížit, protože to koupání není jediným způsobem, tak co byste jim poradila?
1: No já bych jim asi poradila, pokud můžou, tak ať si zajdou do Mnichova, podívej se na Isaru, což je sice taky taková už jako hodně známá věc, ale zase znova jako fascinující. Ne osobně, jako já myslím, že osobně prostě jděte plavat s někým, koho to baví, to prostě si myslím, že funguje nejlíp. Ale pokud vlastně někdo je spíš jako skeptický, že ta řeka se nedá proměnit, tak bych doporučovala opravdu ten Mnichov a vidět to naživo, protože to, co jako se stalo úplně ze standardního koryta řeky se silnou jako protipovodňovou ochranou a teď vidíte vlastně neuvěřitelný jako ekologický prostě zelený prostor, kde ta řeka kolísá, vytváří si prostě náplavy písku a štěrku a vlastně v tom si hrajou děti. Je to prostě přírodní hřiště, přírodní koupaliště, nádherné místo, úplně neuvěřitelně živý. Tak to chce vidět.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: S Fulcrumem a taky s Viktorem Orym jsme se přehoupli přes 11:30 a to je čas na Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já tady mám jednu výstavní pozvánku a to konkrétně do galerie Rudolfinum v Praze. Až do konce měsíce, tedy do 30. srpna, je tam k vidění výstava Datas, The Data and the Sovereign. Kdo ovládá naše data, osobní suverenitu i politickou svobodu? Odpovědi nabízí právě výstava Datas, kde čeští a zahraniční umělci ve svých dílech zkoumají jak výpočetní technologie, automatizace a digitální infrastruktury narušují osobní i státní suverenitu. Protože algoritmické systémy, datové infrastruktury a formy vládnutí řízené umělou inteligencí, které fungují mimo dosah účinné demokratické kontroly, to jsou dnešní hrozby, aspoň takto vnímají vystavující umělci. Soubor zastoupených děl zahrnuje širokou škálu forem od interaktivních instalací přes narativní filmy až po software art. Já ještě doplním, že vstupné je dobrovolné a dnes je otevřeno do 18 hodin. Takže Pražská galerie Rudolfinum, výstava Datas do 30. srpna.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život

Je středa 19. srpna, no a protože je středa, tak to znamená den hudebních novinek na rádiu Wave, no a nás jedna z nich čeká. Projekt CIS a track Needle. V projektu CIS se potkali hudebníci Igloo Ghost a Daisy, kteří spolu žijí v partnerském svazku a v minulosti už vydávali pod jménem Baby. Jako CIS vydají debutové album na začátku října a to se bude jmenovat Rabbit. Ovšem nepíše se to tak, jsou to vlastně takové dvě značky, které vypadají jako taková dvě králičí ouška. Žánrově se deska vrací do počátku tisíciletí, kdy se kreativně potkali žánry hiphopu a IDM a vzniklo něco nového, byť to nemělo moc dlouhého trvání. Hudebníci říkají, že se chtěli pokusit natočit písně, které by spekulativně navázaly na spojení počítačové hudby a hiphopu po 20 leté pauze. Po pilotním singlu Nekrét se minulý týden přihlásili další ochutnávkou a to je právě Needle a tu si ochutnáme i teď.

0: Z 12. hodiny už nám zbývá posledních 5 minut, no a ty nám vyplní brněnská kapela Cosmetic Institute. A my už se potom přehoupneme do druhé poloviny on airu. Čeká nás ukázka z živého natáčení Prague Prideového potu, kam si Eliška s Kasem pozvali mi z Pety. Po 14. hodině si taky dáme spirituální hergot, no a podíváme se na to, co se o víkendu chystá za festivaly, takže i druhá polovina on airu zůstává nabitá.
1: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Irští postpunkeři Fontaines DC a taky Edison Ray, to jsou interpreti, kteří nám na Waveu odpálili 13. hodinu odpolední. Už za moment si pustíme pod, tedy ukázku z Waveho hotcastu, který se natáčel na Prideu, ale než se tak stane, máme tu v playlistu před námi americkou čtveřici Dive, Táňu Lvovskou nebo švédského rapera Bladea.

0: Je kariéra drag queen superstar jednodušší než randění? Do živého vysílání potu na festivalu Prague Pride dorazil David Daniel alias Miss Petty. Řeč byla o flopech, které ke kariéře i životu nevyhnutelně patří. A pak i moderátorská dvojice Eliška a Kas stočila taky na randění a vztahy. Vy si teď můžete poslechnout ukázku anebo celý pod hledat na webu Rádia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Potom samozřejmě v jeden moment se na sebe člověk jako podívá do toho zrcadla a říká si, tak já si možná ten grinder zase stáhnu, zkusíme to. A vlastně jako jsem zjistil, že ten struggle, který jsem měl předtím, vlastně pravděpodobně nebyl zase tak spojený s mým tělem, že pravděpodobně je to moje personality, protože jako vlastně to dejtování je pro mě pořád vlastně něco, co mi tak nějak jako nejde, nebo já nevím, to asi není něco, co ti má jít, jo, ale prostě...
2: Já mám pocit, že jako by nikomu, ale skoro.
3: Je tady někdo, kdo má pocit, že mu randění jde? Zvedněte ruku.
2: Crickets.
3: Dobrý, asi v tom nejsi sama, zlato. Mě zajímá. Vždycky jsem hrozně chtěla dejtit nějakou rockstar. A představa, že dejtím někoho, jako seš ty, jako Miss Petty, někoho, kdo prostě vyletí na stage v tom bodíčku, má tam ty dancers, má ty vlasy, je prostě trošku mokrá, ale glitrovaná, ale zároveň se leskne jenom na místech, kde chceš. Chápeš? Pak, jo, pak zaběhne do té backstage, já mám husinu, pak zaběhne do té backstage a je prostě...
1: Se zhroutí.
3: Ne, ale to já nevidím, já jako si tě představuju, víš? A teď jako dělá jenom, tady mi to zatáhněte, jo, a změňte mi barvu rtěnky rychle, mám ještě 5, 4, 3, 2 a jiná písnička, jo, jako úplně to cítím. Tak a představím si, že ty seš jako prostě moje, jo? Tak hrozně jako mám nějaký představy o tobě. Tak mě zajímá, jestli ty lidi, se kterýma randíš, jestli to mají stejně jako já, jestli si říkají, já dej tím rockstar, já dej tím Miss Petty. Ona určitě i v posteli mi bude říkat, chceš vidět moje mega kozy?
2: Takže basically jako chasers.
3: Bude prostě se lesnout jen na správných místech a tak dále. Jako, nebo máš to štěstí a potkáváš neosvícené muže, kteří neznají tvou hudební kariéru?
1: Zaprvé musím říct, že teď si mi nějakým způsobem, jakoby... mě prodala mě. Jakože ty jsi to popisovala, já úplně, I need her.
3: Tak vidím, no.
1: Ale tak každopádně je to moc hezká představa, úplně to takhle není i ani teda v té realitě už vůbec ne, právě to, že by se člověk lesknul jenom na těch místech, kde je to žádoucí, že jo? Ale no, já nevím, jakože určitě už se stalo, že jsem byl párkrát na rande s nějakým klukem, který jako třeba i znal moji tvorbu, a když je to

0: někdo, kdo třeba právě tě má rád skrz tu tvoji hudbu a je to v úzovkách teda, je to, nemám rád to slovo, ale teda fanoušek, tak samozřejmě ta energie na tom rande prostě většinou nemůže být jako úplně správná. Prostě je to...
1: Že to není rovnocenný,
0: no, vlastně, no.
1: Ta diskuze. Takže vlastně, kdybys to jako shrnula, tak raději randíš s lidma, který třeba neznají tvoji tvorbu, jo?
0: A to, já nevím, no prostě...
1: Jako, dá se to ještě? Dá se, aby prostě jakoby
0: ale
1: gay...
0: Ale ježišmarja, okej.
2: Okay. Tak neznat Helču.
1: Ne, jako sorry, aby gay v Praze neznal Miss Petty.
0: No, nevím. Jo, určitě se to dá.
1: A už to zažila někdy?
0: Jakože jsem byla na rande s někým, kdo mě nezná.
1: Ano.
0: No.
1: OK.
2: tak jako to je občas randa najít ven s takovým nekulturním člověkem, takový sexy dřevorubec, že jo, co nic neposlouchá, jenom prostě zvuky lesa. Tak...
1: Say no more, to je můj kluk zase, takže...
2: No, why not?
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Madhouse Express, minutu po půl druhé. Poslední podcastová ukázka, kterou jsme si pouštili, byla z živáku na Prideu. Během léta jich ale Wave stihl spoustu, třeba na Popmese nebo Colors of Ostrava. No a ještě jich pár stihne. 28. srpna se uskuteční v Davidské klubovně podcastovna 2026, a.k.a. Davidské podcastové léto, kde živě vystoupí Chudáčci, tedy Adam Ernest a Petr Uhlík, a taky Slejvák. No a když už je řeč o Slejváku, tak ten můžete poslouchat v premiéře už dnes od 18 hodin. Životní updaty Velmi a Míry, kdo je to Iveta Jirkálová, proč od ní neodvrátíte zrak a co se stalo s konceptem influencerství jako takovým. To všechno v novém Slejváku. A ještě tedy připomínám, že živou epizodu Slejváku na tu můžete přijít 28. srpna do Davidson klubovny.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Velmi Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave. Wake up and remind myself that I'm the fucking king. In the distance nobody can give me what I need. Steaming up when I'm in the car. I'm vibing out when I'm in the dark. Always wanna fall apart 100,000 times. Happy when I'm running late, I'm always satisfied. Still steaming up when I'm in the car.

Jednou z čerstvých novinek, které od dneška obohacují naší hudební rotaci, jsou i Candy Pumps a jejich Bonbon. 2010 is back a s ním i nové pojetí EDM v podání pražského dua Candy Pumps. Boogie Baby a X-Jazzis spolupracují již od roku 2023. Jejich prvním větším releasem byl projekt Amalgam of Reflection z roku 2025, který krásně ukazoval zajímavou rozbitou a aktuální elektronickou produkci, kterou by v Čechách mohl člověk slyšet jenom zřídka. Na začátku roku, tohoto roku, jejich spolupráce vykrystalizovala v projekt Candy Pumps, který si zachovává cit k propracované produkci, ale přimíchává do toho i styl a vokály popových hitů z let 2010. No a právě tohle všechno krásně ukazuje nový single hashtag Bonbon. Já ještě doplním, že Candy Pumps vystoupí i v rámci Wavy koncertní série ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy Riviera již 25. srpna, tedy příští úterý. Tak tady taková ochutnávka Candy Pumps a Bonbon.

0: kytara a taky britská hudebnice Jess Spink v 13 hodin a 51 minut. Kompletně 13. hodinu uzavřeme s Lichnovským a jeho apokalypsou, ale ještě to taky stihne Američan George Clinton. Pak už Dominik Garajský, a.k.a. Slow Motion Dancer ve spolupráci s JB Clifford načne naše společné finále.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Fred Again a track Daniel Smile All Money Face. Tak já doufám, že i vy máte úsměv na tváři. Venku už není tolik zataženo, aspoň tady na Vinohradské. A tak to můžeme oslavit další novinkou v našem playlistu. Už týden před oficiálním vydáním nové desky Lost Weekend songwriterky Phoebe Bridgers hudební servery oznamovaly, že se jedná o jedno z nejlepších alb roku, no a udělovali vysoká hodnocení. Rodačka z Kalifornie tyto vysoká očekávání beze zbytku naplnila. Po 6 letech od posledního alba Punisher doručila desku, která si bere to nejlepší z tvorby Sufjana Stevense nebo Eliota Smise. Pracuje s celou dynamickou škálou od ticha po zkreslený hluk. Navíc má v tracklistu první skutečně šťastný love song. Bobby podle slov samotné Bridgers vypráví o lásce na první hookup. Takže tady novinka Phoebe Bridgers a její novinka Bobby.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: slíbená ukázka z Hergotu. Hostem nejnovějšího Hergotu byl básník a slamér Sufjan Masalema, autor sbírky Možnosti přehlíženého, nominované na cenu Jiřího Ortena. Mluvilo se o tom, jak se v jeho poezii potkávají víra, rodinné kořeny na Blízkém východě, česká zkušenost a hledání vlastní identity. Tady ukázka.
1: My už se k tomu možná docela blížíme. V Hergotu nás vždycky zajímá duchovní cesta toho člověka, se kterým mluvíme. Tak jakou roli hrála víra v rodině, ve které si vyrůstal ty? Byl třeba islám součástí každodenního rodinného života? Nebo si k němu musel taky nacházet nějakou postupnou cestu, třeba vlivem těch úplně vnějších okolností?
2: Myslím si, že většina členů naší rodiny jsou věřící. Jakkoliv to nikdy nebylo hlavním tématem naší domácnosti. My jsme vlastně nedodržovali náboženský svátky a nikdo nás do víry ani do náboženství nenutil. Tudíž pro mě i pro mýho bratra to byly naše osobní cesty a to, že jsme oba k té víře našli svoji cestu, je výsledek našeho vlastního hledání a bádání spíš než toho, že by nás do toho dotlačili ať už rodiče nebo třeba ty vnější aspekty. Takže bych řekl, že pro většinu členů naší rodiny do nějaký míry víra důležitá je, ale vždycky to bylo v rovině jen to osobního toho, jak to prožívá ten jednotlivec a ne to, že bychom to prožívali nějak komunitně.
3: Ty máš maminku z Česka.
2: Ano.
3: Takže to znamená, že islám byl tvůj vlastně v uvozovkách výběr. Mohl si vybrat i jiné náboženství, třeba křesťanství. A co tě, proč islám, co tě oslovilo?
2: To, co mě oslovilo, byla ta synkretická rovina toho, že navazuje jak na judaismus, tak i na křesťanství. To, že může být muslimem, ale není to na úkor toho, že bych třeba přišel o Ježíše, nebo o Bibli, nebo o Tóru. Protože ve všech těch božích knihách jsem viděl nějakou hloubku a viděl jsem něco, co mi na nich bylo blízký a s čím jsem se dokázal stotožnit. A u toho islámu právě ta synkretická rovina, která to propojuje a nějakým způsobem uzavírá, bylo něco, co mě oslovilo na první dobrou nebo primárně, ale zároveň to byla i rovina toho, jak jsem rozuměl Bohu. Já myslím, že dřív jsem byl věřící, než jsem se stal muslimem. A moje chápání toho, kým je Bůh, nebo co je ta esence boží, je asi bližší tomu, jak ji formuluje islám, než jaký formuloval třeba křesťanství, judaismus nebo třeba hinduismus. Takže to podle mě byly tyhle ty dva nejdůležitější aspekty, to, že to navazovalo na judaismus, na křesťanství, že jsem ze všech těch zdrojů mohl čerpat a zároveň, že to moje chápání Boha bylo nejbližší právě tomu, jak ji formuloval právě islámská víra.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Já jsem v dnešním vysílání sliboval tipy na víkendové festivaly, no a to nám teď Kulturistán splní.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První pozvánka míří do Karlových Varů, do areálu Meandr, kde proběhne Hot Springs 2. Volnočasový areál Meandr se promění v místo, kde se potkává současná hudební scéna, kvalitní street food, osvěžující drinky, chillout zóny a VIP lounge ideální pro setkání s přáteli. No a line-up Koyo, Anet X, Laudzi, Nintendo, Ben Cristoval a nakonec Izomandias v Karlových Varech v areálu Meandr Hot Springs. Na festivalovou mapu České republiky se po delší pauze, vlastně šestileté pauze, vrací hip-hop camp. Tentokrát do zcela nového prostředí, do areálu Kosmo ve Vírově u Karlovic. Bývalá raketová základna, ukrytá v lesích nedaleko Plzně, nabídne už od pátku unikátní kulisu pro dvoudenní sraz hiphopové komunity z celé Evropy. Vystoupí Freddy Gibbs, Prago Union, Rest, James Cole, Fakult, The Chemist a spoustu dalších ve Vírově v areálu Kosmo. No a mám tady ještě jeden tip. Brány se 17. ročníku mikrofestivalu Sun Wukong se otevřou 21. a 22. srpna. Akce proběhne v Šárovcově Lhotě ve členitých prostorách zdejší technologické památky, kruhové cihelny postavené v roce 1921. Vystoupí Yunhee Seo, Tomáš Palucha, Nicky Luke, Bloodpack, Petra Hermanová, Kailas a spousty dalších. Tak to byly tipy na víkendové festivaly. My už teď míříme zpátky do našeho odpoledního playlistu. Před námi vidím Laser Vikinga, Mid a nebo taky Antonia XM.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a ber.

Hyper Independence, to je název další novinky, která dnes zaparkovala v naší hudební rotaci. Královny špinavého popu, newyorská kapela Pretty Sick v čele se songwriterkou Sabrinou Fuentes vydávají svoje druhé dlouhohrající album Anarchy. A venku má být už 11. září. Zatím jsou z něj venku jenom několik tracků, včetně singlu Hyper Independence. Hudebnice na něm pracovala po boku producenta Oscara Schlera, známého například spoluprací s Pink Panthers nebo Lily Allen.

0: Frost Children nás přibližuje 15. hodině, je 14 hodin a 49 minut a tady ve studiu Rádia Wave už dochází ke střídání moderátorů. Naproti mě už sedí Jakub Vinařický, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já moc děkuju za takový krásný úvod, na to vůbec nejsem zvyklý.
0: Bavili jsme se o cestování, o prázdninách a i ty za sebou máš nějaké cesty a možná i před sebou, tak kde jsi byl a nebo kam se chystáš?
1: Je to tak, vybral jsem si to takzvaně všechno v jeden měsíc, prostě hákoval jsem celý červenec i ty období předtím, ale ten srpen tedy byl cestovatelský pro mě, byl jsem v Irsku, takže hudba trošku jiná, než posloucháme na rádiu Wave, nicméně neméně kvalitní, takhle bych to shrnul. No a ve čtvrtek, prosím tě, aby to nebylo málo, tak se vydám do Transylvánie, do Rumunska, ne samozřejmě ne do hor, ale tedy do Bukurešti.
0: Mm-hmm. No tak to toho není málo. Mně se povedlo navštívit pouze Itálii, ale tak jsem rád, že cestuješ a že objevuješ další a novou muziku. Třeba něco z toho potom uslyšíme.
1: Třeba jo,
0: i tady
1: ale na Itálii si nestěžujte, La Dolce Vita, tak co víc bys chtěl.
0: Je to tak. Já se s vámi loučím a vás čekají krásné 3 hodinky s Jakubem a my se uslyšíme, jestli se nepletu, tak v pátek. Mějte se krásně a čus.
1: Ahoj.
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

15 minut a 5 minut k tomu nám doznívají Safety Trends a jejich píseň Most of Me is Elsewhere. No a každopádně Most of Me už je nyní v proskleném studiu Rádia Wave. Vaše uši vás neklamou, slyšíte od mikrofonu Jakuba Vinařického, no a zase nějaký ten čas se s nějakým časem sešel a mě nyní čeká 3hodinový on-air na Rádiu Wave. Samozřejmě na dálku zdravím mojí moderátorskou dvojici Sáru Slavičkovou, se kterou se tady jistě zase brzy v některých z ran setkám. Co nás dneska čeká, tak nebude to jenom o té hudbě, ale jak mě tak znáte, byť se tedy prezentuju za renesančního člověka, tak ne vždycky je to úplně pravda, ale budu se snažit toto dekorum tady v živém vysílání Radia Wave tak nějak podržet a udělat vám jakousi širokospektrální sondu do kulturního světa, nejenom toho českého, ale třeba i toho evropského a celosvětového. No a byť tedy těch kulturních typů bude mnoho, tak teď zase na malou chvíli zpátky k hudbě, jelikož je středa, tak jistě víte, že hudebních novinek na Radiu Wave je třeba a je tomu tak, protože už teď vás čekají The Avalanches, Can't Get Over Losing You společně s Portents of Tracy z Brusu, nová píseň v týdenní rotaci Radia Wave. Tak si ji užijte, no a já se na vás těším zase za pár minut.

0: už na věky. No a o tom právě je nový díl cestovatelského podcastu Casablanca. Češka Nikola Durcová žije v Austrálii, propadla tam ultramaratonskému trailovému běhání. No a na otázky, jaké to je uběhnout víc než 100 kilometrů v australských horách anebo v pouštním outbacku v centrální Austrálii, na to se jí samozřejmě ptal Pavel Sladký. Kromě toho probírají společně otázky, jak souvisí traily s jejím osobním rozvojem. O tom všem se tedy baví s Pavlem Sladkým. No a před námi je krátká ukázka nejnovějšího dílu Casablanky a celý díl si samozřejmě můžete najít na webu Radia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Teď už krátká ukázka.
1: My jsme startovali v 7 ráno.
2: Ráno se startuje, takže jako vybíháš za ještě chladného rána.
1: Jo, za chladného rána. My když jsme stáli před startem, tak jsme měli rukavice na sobě, čepice, aby jsme vůbec se udrželi nějak v teple, takže vybíháš za chladného rána.
2: A ta čepice jde dolů třeba do hodiny?
1: No, zhruba. Zhruba do hodiny, možná i malinko dřív. Záleží, jak rychle se jakoby pohybuješ, jak se dokážeš zahřívat. A pak vlastně nastupuje místo čepice síťka, protože to, čím je centrální Austrálie specifická, jsou mouchy, které hledají jakýkoliv vlhký prostor, což jsou samozřejmě...
2: Ocený běžec je ideální.
1: Jo, a oči, nosní dírky, uši. Jo. Takže vyměníš čepici za síťku, aby se schránil. No a ta teplota začne stoupat. My ten rok, co jsme to běželi, jak to nebylo tak strašný. Já myslím, že přes ten den ta nejvyšší teplota byla zhruba kolem 30, možná něco málo přes 30, ale zase si musíš představit, že to je úplně jiný teplo a že ta centrální Austrálie je jakoby horká, je tam suchý teplo. A pak zase, jakmile začne zapadat slunce, jak to začne klesat a my zrovna přes ty největší hřebeny, kde v noci nejvíc foukalo, jsme šli právě v noci. A tam si myslím, že opravdu bylo kolem nuly a my jsme na sebe dávali jako vrstvy merína a všeho a bundu proti větru, aby jsme se udrželi v teple. No. Musím říct, že tam je strašně přísná povinná výbava, zrovna na tenhle závod, že nejenom, že máš seznam věcí, které musíš sebou nést a myslím si, že ta moje vesta vážila s tím vším, co jsem musela nést asi 8 nebo 9 kilo, že to bylo fakt jako docela dost. A nejenom, že je ten seznam teda, ale i ty organizátoři, než tě pustějí na ten start, tak prochází s tebou položku po položce a opravdu to jako kontrolujou. A jsou to specifické věci, že oni ti neřeknou, jako musíš mít jenom jako termosvršek s dlouhým rukávem, ale oni říkají, musí to být 100% merino, kontrolují to, protože zase kdyby začal hořet, tak ten polyester, třeba když by tam byl nějaký podíl polyesteru, tak a ty by si se popálil, tak by se na tobě přilepil, takže oni opravdu se tě snaží ochránit jakýmkoliv možným způsobem a zvažují jakoby každý riziko, protože jak jsem říkala, že tam není ten signál a ty občerstvovačky, ty stanice jsou tam daleko od sebe, tak když se tam pak něco stane, tak ty sice máš trackera, můžeš zavolat SOS, ale nikdy nevíš, jak dlouho to bude trvat, než se k tobě někdo dostane.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 15 hodin 30 minut k tomu, čili jeden by možná řekl půl čtvrté hodiny odpoledne, středa 19.8. No tak to je den jako korálek, proto poslechnout si nějaký z našich podcastů nebo pořadů. Nakonec počasí nás dosti zklamalo, byť tedy není takové vedro jako v uplynulém týdnu, tak to dusno jde zase nahoru, nevím jak vám, ale například Michalovi Lurí, který mi to říkal před předávkou, a i mně je poměrně dusno, jsme taky opocení, no ale o tom třeba zase někdy příště, čili zpátky k těm pořadům, podcastům, jo? Ideální, milí posluchači, zavřít se někde doma a takzvaně si to vohulit naplno. Tak třeba v 17.30 tak to můžete poslouchat Houpačky, od 18 hodin nás čeká také Slejvák, no a v 19 hodin Buchty. Já bych se zastavil právě u toho Slejváku od 18 hodin, bude to totiž první distanční epizoda Slejváku v historii. Ta sice v nás všech asi stále, protože to poměrně čerstvé, vyvolává lehké covidové PTSD, zároveň však přinese popkulturní postřehy a v neposlední řadě také životní updaty Vilmy i Míry. No a pokud byste Vilmu i Míru chtěli vidět někde naživo, tak i v tom vám mohu pomoci, protože už 28. srpna nás čeká podcastovna 2026. Bude se jednat o 3 živé podcasty v Šapito na zahradě Klubovny. Z těchto 3 podcastů budou 2 právě od Rádia Wave, protože Rádio Wave se spolu podílí na organizaci této krásné akce. Tím prvním podcastem bude právě Slejvák, tedy podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. No a druhým podcastem budou také samozřejmě oblíbení Chudáčci, což je nekonečná série herců a kamarádů Petra Uhlíka a Adama Ernesta o tom, když se úplně tak nějak nedaří. No, všichni to známe, každopádně dařit se tedy určitě bude 28. srpna obou našim podcastům, a to tedy už od 14.30 na adrese generála Píky 26, a to tedy v Davidské klubovně. Tak doražte.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

15 hodin 39 minut a k tomu nám hraje Posthudba, moje oblíbená pražská kapela a jejich píseň Bude to dobrý, ale bude to jiný. No a to si myslím, že je příhodný název i pro jejich novou desku, která se tedy jmenuje Posthudba 2026, nevím, proč ji nepojmenovali právě Bude to dobrý, ale bude to jiný. No a vy, kteří máte Posthudbu rádi stejně jako já, tak jistě oceníte informaci, že se blíží termín křestu nové desky Posthudby. Proběhne už 25. září 2026 od 8 hodin v pražském klubu Meat Factory. No a já si myslím, že bude rozhodně o co stát, protože Posthudba zároveň oslaví neuvěřitelné 15. narozeniny, což mi teda přijde až opravdu šílený, jak ten čas prostě letí. No a středem letošních oslav 15 let kapely bude Zpěvník, ten mapuje všech 60 skladeb, které Dominik Zezula a Tomáš Havlen pro Posthudbu napsali. Zpěvník bude k dostání na křtu 25. září, už zmíněném tady v Meat Factory. No a tímto večerem kapela zároveň zahájí své podzimní akustické turné. To je právě to zajímavé. Duo totiž svou čerstvou nahrávku popisují jako album nových písní se starými texty. Deska vyšla digitálně na komunitním labelu Bad Names a hlavním fyzickým artefaktem je tedy ten Zpěvník, který bude zároveň k dostání právě i na tom zmíněném křtu. Takže si rozhodně pište do svých diářů a kalendářů termín 25. září, kdy tedy Posthudba pokřtí svou novou akustickou v tomto případě desku. No a u hudby samozřejmě zůstáváme i nadále v proskleném studiu Rádia Wave. Teď už nás čeká z Brusu nová novinka v rotaci Rádia Wave, a to Denzel Curry a Kenneth Bloom a jejich Difference společně s Jebou.

15 hodin 45 minut posloucháte Billie Eilish a její lunch, takže dobrou chuť, pokud právě obědváte, byť je to tedy poměrně už pozdní oběd, ale samozřejmě nesoudím, i já bych si samozřejmě něco dal. No a v následující hodině si určitě něco dám, bude to tedy spíš duchovní strava, doufám, že i pro vás, nikoli tedy duchovní, spíš taková jak to nazvat, prostě nebude to jídlo v pravém slova smyslu, ale určitě to navnadí všechny vaše chuťové buňky. Budu se totiž v následující hodině zabývat ještě tím dojíždějícím létem, byť už většina festivalů a zajímavých akcí je za námi, tak stále ještě se najdou opravdu zajímavé projekty, které budete moct navštívit do konce srpna a třeba i v první půlce září. No a zaměřím se také na to, kde všude se budete moct setkat s rádiem Wave, protože naše letní jízda samozřejmě ještě není zdaleka do konce. O tom už ale za chvíli, takže nikam rozhodně neodcházejte. Do konce hodiny nám zbývá ještě například Let the Wolf Hole nebo Raheem C. Redcar a Diet Six. So, takže myslím si, že je opravdu na co se těšit, ať už v podobě té hudební nebo té retorické, tak zůstaňte s námi.

Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

16 hodin a 6 minut k tomu stále posloucháte on-air vysílání na rádiu Wave ve středu 19. srpna. No a jak jsem slíbil na konci minulé hodiny, tak splňuji tento slib, řekněme, kdy jsem vám říkal, že už to léto se tak nějak chýlí ke svému konci, přesto ale ještě na pár akcích rádia Wave, respektive na akcích, kde rádio Wave bude nějakým způsobem zastoupeno, že jich ještě pár je, nicméně jsem sám překvapen, jak málo už jich je, takže určitě neváhejte, pokud jste dosud v létě na žádném eventu Radio Wave nebyli, tak rozhodně vyražte. Nejbližší příležitost budete mít například 25. srpna, kdy proběhne třetí Riviera s podtitulem Nehledat a najít. Jedná se o společnou letní sérii Galerie hlavního města Prahy a Radio Wave, která je pořádána v malebných zahradách zámku Troja. No a nabízí nejenom koncerty, ale také bohatý doprovodný program, například v podobě debaty Terezy Havlínkové, anebo nějaké performance. O konkrétním programu této Riviery se ještě dneska budeme bavit, čili to je takový háček, na který bych vás rád zachytil, abyste rozhodně od vašich rozhlasových přijímačů neodcházeli. No a teď k dalšímu programu Radia Wave v létě. Na konci měsíce nás čeká ještě pár zastávek zmíněné série Chudáčci. Ti nejprve vystoupí ve čtvrtek 28. srpna, pardon, vidíte, to dusno je zcela očividné i zde ve studiu Radia Wave. 28. srpna vystoupí Chudáčci na Davidské podcastovém létě a o den později 29. srpna zamíří také na filmový festival Litoměřice. Na té Davidské podcastové scéně, řekněme, budete moct vidět i Slejvák ten samý den, respektive to 28. srpna. No a létu pak Radio Wave zamává 11. září a to na multižánrovém festivalu Wimperk. Zastupovat ho tam budou Krištof Šimek a Boys, jeho pořad, no a také Podhoubí s Majou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Více informací o nadcházejících akcích naleznete na našich sociálních sítích, takže nás určitě nezapomeňte sledovat. Teď už Curtains Please a Darkness Inside.

0: Hodiny v proskleném studiu Rádia Wave mi ukazují 16 hodin a 19 minut k tomu. No a nám přišel čas na ukázku z dalšího z mnoha pořadů Rádia Wave. Tentokrát to bude včera vydaný nový díl podcastu Podhoubí. Kdo by snad neznal, tak Podhoubí je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Ten pořad přináší rozhovory s odborníky, ochranáři, zemědělci a dalšími. No a připravují ho Prokop Pithart a Magdalena Kořenová. No a tito dva se zejména činili v poslední době na festivalu Povaleč, na festivalu, který tady se s mojí kolegyní Sárou, o kterém často mluvíme. No tentokrát si pozvali Zdislavu Pokornou. Co se děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké pánvi a jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média i vědu. Poslechněte si v Podhoubí rozhovor Prokopa Máji právě s novinářkou deníku N Zdislavou Pokornou, která severu Čech a biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii Tykačův svět. Teď už krátká ukázka, no a ještě dodám, že pokud by vás zaujala, tak celý nový díl Podhoubí naleznete na webu Radia Wave anebo ve všech vašich podcastových aplikacích. Tak příjemný poslech.
1: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mostecká pánev to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí. A myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a shromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Buřtem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má shromažovat tyto data, tak je sponzorovaný Tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 16 hodin 30 minut nám doznívá Feel My Love od Sary Rikas. Já doufám, že i vy zažíváte lásku, ať už třeba při poslechu Radia Wave nebo s vašimi blízkými a rodinami a tak dále a tak dále. Každopádně, kdybyste si tyto krásné okamžiky chtěli zvětšnit, tak dneska je naprosto ideální příležitost, protože na 19. srpen každoročně připadá Světový den fotografie. Tento neoficiální, řekněme, svátek připomíná den, kdy francouzská vláda roku 1839 darovala světu vynález Daguerre typie jako bezplatný dar bez nároku na odměnu. A teďka, co to vlastně ta Daguerre typie je, jo? Ten název samozřejmě je odvozen klasicky od vynálezce této metody, totiž tu vyvinul francouzský umělec a vynálezce Louis Daguerre spolu s Isidorem Nipsem. No a Daguerre typie umožnila právě zachytit obraz na postříbřenou měděnou desku. Tento krok odstartoval masový rozvoj fotografování po celém, ale opravdu po celém světě. No a pak už to šlo jenom nahoru a nahoru a i teď vidíme, jak rychle ten proces se vyvíjí. No, každopádně, jak tento, řekněme, neoficiální Mezinárodní den fotografie oslavit, tak ty možnosti jsou nejrůznější. Dnes samozřejmě téměř každý disponuje nějakým fotoaparátem, tak toho využijte. Kromě toho jsou pořádány po světě nejrůznější výstavy a fotografické workshopy a fotografické obchody a komunity, také v tento den často pořádají různé soutěže nebo publikují články o historii tohoto umění. Takže foťte, dneska je ideální den, pokud byste zároveň měli třeba u toho chuť na brambory, tak i to je ideální příležitost, protože dnes je zároveň Národní den brambor, kromě toho je také Národní den letectví, no a také Světový den humanitárních pracovníků, tak udějte nějaký dobrý skutek, ať i tento významný milník nějakým způsobem oslavíte a přiblížíte svým blízkým.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

16 hodin 42 minut, no a já si myslím, že už je pomalu na čase přesunout se k typům na nějakou tu kvalitní četbu, že ano. Ne každý ale rád čte, to je takový problém nejenom asi mé generace, ale i generací pode mnou a nade mnou, prostě buď na to nemají čas, vůli, nebo je to zkrátka tolik nebaví. No ale dnešní době, samozřejmě respektive dnešní doba nabízí spousta alternativ, tak například audioknihy, no a to mi připomíná, že na audioknihu Rádia Wave od Daniela Flaši, Muklové a Schleissny na její poslech máte už poslední 4 dny, a to do 23. srpna. O co se jedná? Těchto 10 dílů Muklové a Schleissny o délce průměrně tak půl hodinky jsou ze světa právě Daniela Flaši. Jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste mezi lety 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Takže Muklové a Schleissny, to je šílený svět, ve kterém Daniel Flaša prožil pár let a napsal o tom celou knihu. No a právě tu audioknihu, tu můžete poslouchat do 23. srpna. Pokud jste ji už slyšeli, a ještě zdůrazním, že není vhodná pro děti, jak jistě chápete podle tématu, tak pokud jste tuto audioknihu Rádia Wave už slyšeli, máme tady stále ještě relativně novou další audioknihu, a ta je od Gabriely Brázdové Hody. Dva mladí lidé, dva protančené dny, milostná novela ze současnosti. Ta má jenom 5 dílů, ale přesto je to stále velmi intenzivní, zajímavý poslech. Na malé moravské vesnici se právě slaví Hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova poslouchejte až do 20. září, ale rozhodně na to nezapomeňte, to by byla veliká škoda. No a původní dílo bylo zkráceno a opět nejedná se o pořad hodný pro děti. No tak příjemný poslech, teď už zase zpátky k hudbě z písní Wanna Cry.

0: 16 hodin, 49 minut, hraje nám Zola Jesus a Kompas. No a já mám takový pocit, že pokud ještě nemáte třeba program na nadcházející konec týdne a zároveň i víkend, tak rozhodně neváhejte vyrazit na pražskou Štvanici, a to konkrétně na velký festival Fuzdva Live Open Air. Tato už stálice, řekněme, na pražské hudební scéně, tím samozřejmě myslím Fuchs, tak se prostě vydává i za své ani ne limity, prostě ten nemá žádné limity. Vydává se za své stěny a pořádá už několikátý rok po sobě tento mohutný festival. Začíná už ve čtvrtek, tedy zítra, a to takovou jako warm-up party, dalo by se říct. Tam zahrají Ida the Young, Dukla, Media Service, Angst anebo Young at Estate. Potom v pátek nás čeká taková, jak já rád říkávám, hudební fúze, Fuzdva Live Open Air a hudební série Ugot. Ta představí Birded Legends, taky Dušana Vlka, Cringe Prince, anebo Rue Worried, no a také samozřejmě mnoho a mnoho dalších zajímavých men. No a zakončením bude právě vyvrcholení v sobotu 22. srpna, a to koncertem Shimmy, Gufrau, Simi Win Live a také mnoha a mnoha dalších. Znovu opakuji, tyto akce se nekonají přímo ve Fuchsu 2, ale za jeho stěnami a také za skateparkem, prostě na ostrově Štvanice, rozhodně to tam naleznete, kdo by snad neznal. Myslím si, že všude budou nějaké navigační prvky, takže se nemusíte bát. Každopádně vyražte, ať už na jeden z těchto večerů, anebo si udějte prostě příjemný trojdenní maraton skvělé hudby. Takže tolik Fuzdva Live Open Air, no a teď už přejdeme do konce hodiny ještě Crack Race, anebo Peking Duck.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fuchs2.cz.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

nesmírně suché. Jsou dnes večer rty mé a je mi líto tmy, pro kterou nevidíme.

Můj milovaný gorila z 17 hodin a 5 minut k tomu, no a vysílání, respektive on air se mnou, se pomalu ale jistě chýlí ke konci, předtím ale ještě pár vstupů jistě zvládneme. Já jsem například úplně zapomněl, že jsem vám slíbil, že ještě poreferuji o té nastávající třetí poslední letošní riviéře Radia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Ta bude s podtitulem Nehledat a najít a proběhne už 25. srpna od 18 do 22 hodin. Kde jinde než v krásném zámku Troja. Ten totiž nabízí nejenom to samotnou vlastně, no prostě nádhernou stavbu, ale velmi krásné, upravené a malebné zahrady. No a právě tam tato letošní série, stejně jako loni, probíhá. No a i tento závěrečný třetí část riviéry, třetí termín riviéry, nabídne koncerty, debatu i nějakou performance. No a teďka už buďme konkrétnější. Čeká vás totiž performativní odhalení sochy Claude od Tomáše Roubala a Viktora Černického, také debata Terezy Havlínkové, no a nakonec i koncert Dirty the Pressa a Arty a také koncert Candy Pumps. Teď něco málo ještě víc k té instalaci. Instalace Undergrounded bude performativně odhalena opět choreografií Kristiána Menzi, moc ho zdravím, skvělý tanečník, jehož jméno rezonuje nejenom v českých kotlinách, ale opravdu po celém světě. No a bude to první část nového uměleckého díla na pomezí performativního a vizuálního umění Tanec v galerii, labirint choreograficko-sochařský triptych, který produkuje Centrum choreografického rozvoje Sesta spolu s galerií hlavního města Prahy ve spolupráci s Rádiem Wave. Tolik teda navábení na to samotné performativní odhalení té sochy. Debata ta se ponese ve stejném podtitulu, jakou má celá ta akce, a to je tedy Nehledat a najít. No a koncerty, jelikož dramaturgické vedení má pod sebou Filip Černý, tak věřím, že koncerty budou zkrátka skvělé, jako vždy. Takže Riviera, třetí letos už, a to 25.8., jedna z posledních letních akcí Radia Wave, tak tam určitě nesmíte chybět.

17 hodin, 17 minut přesně dokonce nám dohrává Mišino a píseň Nikdy se nedostanem přes toto léto. No a já si myslím, že tento názor, že se nikdy nedostane nepřenese člověk přes toto léto, mělo spoustu stálých návštěvníků kulturního centra Stalin na Pražské Letné, respektive u bývalého pomníku Stalina, protože letos na přelomu května, června, respektive na konci května, bylo rozhodnuto, že Stalin skončí, protože byl definitivně bude vyškrtnut z tržního řádu města, což by znamenalo, že zde dále kulturní centrum ani v nějaké omezené podobě nebude moci fungovat. No, tak všechno je to jinak, milí posluchači.

předtím, než tedy byla ten názor radních změněn, respektive rozhodnutí radních změněno. Tak pokud vás ta kauza zajímá, tak si určitě pusťte starý díl Impactu s Adélou Šponerovou. Ta se totiž tímto tématem zabývala právě v díle z 12. května. Stále ho naleznete na webu Rádia Wave. Teď už Empress Of a jejich Dream House.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: About to do some big boy shit, okay?

0: doznívá nám LA a T.I. Aspeto, no a to v 17 hodin a 27 minut k tomu. No a vy, kteří dobře znáte program Radia Wave, tak víte, že zvoní takový pomyslný zvonec, wavey zvonec, a on airu s Jakubem Vinařickým už je konec. Nicméně nezoufejte, protože vás samozřejmě dneska čeká velmi nabitý program. Za pár minut už Houpačky, v 18 hodin další díl Slejváku, v 19 hodin Buchty, no a pak samozřejmě můžete se zase nacítit na tu hudební vlnu, a to v podobě plejáku až do rána. No a teď k těm aktuálním Houpačkám, respektive k novému, zbrusu novému dílu Houpaček, který uslyšíte už za pár minut, tak tam se věnuje Míša Sladká tématu dětských nohou. Jak miminkům stříhat nehty, jak mají vypadat první boty, nebo jak vybrat nejen správné ponožky, ale také odrážedlo nebo kolo. Tak na to všechno se bude ptát fyzioterapeutky a pediatričky Edity Proškové. Tak přeji příjemný poslech, já se loučím a těším se zase někdy příště. Teď už Houpačky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na rádiu Wave posloucháte podcast Houpačky, podcast pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Dneska nad tématem dětských nožiček. Budu o nich mluvit s fyzioterapeutkou a podiatričkou Editou Proškovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Děkuji, že jste přišla.
5: Já moc děkuji za pozvání.
4: Pojďme si říct na úvod, co je vaše práce?
5: Moje práce donedávna ještě bylo starání se o svoje děti hlavně. A k tomu samozřejmě chození do ordinace, kde se starám o dětské nožičky, ale také o nohy jejich rodičů, prarodičů, v podstatě všech věkových kategorií. Tam se vlastně vyšetřujeme. Pak dáváme cvičení na doma a v některých vybraných případech pomáháme i s výběrem obuvi a nebo děláme stelky do obuvi, které jsou individuálně upravované.
4: No, tak pojďme k těm dětským nohám. To je taková roztomilá věc. Třeba u těch mimin a tak. Co o nich jako rodiče potřebujeme všechno vědět o dětských nožičkách?
5: Úplně zásadní je asi vědět to, že ta nožička se vyvíjí už vlastně v bříšku maminky, že v tomhletom období je největší riziko vrozených vývojových vad, později potom polohových vad, a důležitý je také vědět to, že ta nožička se formuje hrozně dlouho. Až vlastně do nějakých 7-8 let věku toho dítěte my můžeme pozorovat, že ta noha se mění, vyvíjí, zvedá se jí klenba, mezí tukový polštář z té nožičky, roste nejenom na dílku, ale i na šířku, mění se výška nártu a třeba schůzí tam vlastně jako do nějakých 5 let udělá ta noha úplně nejvíc práce. Proto je důležitý u těch dětí vlastně začít pracovat na všech těch stereotypech a na kvalitě toho pohybu co nejdřív, aby ty nožičky byly v pořádku.
4: Mm-hmm. A my teď hodně mluvíme o té úplně spodní části, ale ona je, že je delší, vede nahoru až k pánvi, nebo to jsou oblasti, které vy nesledujete? Nebo
5: já sleduju samozřejmě celé tělo jako fyzioterapeutka, ale jsem zaměřená hlavně na tu nohu dole. Mm-hmm. Jo, pro nás odborníky je vlastně noha od kotníku dolů. Zbytek je dolní končetina. Jo, prostě noha je součástí dolní končetiny a dolní končetina celá je zase součástí celé postury, celého těla. Takže my nemůžeme koukat jenom na samotnou nohu. V tomhle tom je skvělý, že vlastně mám fyzioterapeutické vzdělání, takže můžu brát všechno komplexně, ale zároveň se zaměřuju fakt na tu hlavní věc, která je pro mě, a to je ta noha. A pokud potřebuju něco navíc, tak většinou posílám ke kolegům, kteří už se zase specializují dál, třeba na vadné držení těla těch dětí, nebo jsou přímo dětský fyzioterapeuté.
4: U dětí se sledujou i hodně kyčle.
5: Ano.
4: Proč?
5: A tam je vlastně trojí síto tady v České republice. Není to všude ve světě, máme to tady hlavně my. A je to vlastně zkoumání, jak jsou zapozřeny ty kyčle a zda jsou zralý jadýrka. A máme do nějakých 3 měsíců, je tam ty jadýrka, že by měly být zralé. A zapozření ty kyčle nebo zastřešení těch kyčlí, jak bych to řekla správně, tak je snad až do roka. Tohle to není úplně moje specializace, tomu se věnují dětský ortopedi s ultrazvukem, kdy se podívají vlastně, jak ten kloub vypadá. Na základě toho pak dávají další doporučení. Pokud v tomhletom případě se najde nějaký problém, měla by být napsaná teda nějaká kompenzační pomůcka, řekněme, nebo doporučují široký balení, tak by ale měli vždycky doporučit i dětskou fyzioterapii, aby se s tím dítkem i cvičilo, protože pouze pasivní vlastně roznožení těch nožek není úplně adekvátní a v dnešní době už jsou prostě zase pokročilý ty terapie a celkově i postupy. Mnohdy už se jako odstupuje od širokého balení, doporučuje se třeba i nošení v šátku, když teda budeme chtít roznožit ty nožky, ale hlavně to cvičení, to tam dělá opravdu jako velkou část té terapie, nebo mělo by.
4: Široké balení, to tím myslíme, že se navrství ty pleny, že jo, mezi nohy.
5: Jo, to se vrstvilo. Dneska už jsou k dostání samozřejmě i široký plenky mezi těma nožkama, mnoho jsou himlerky. V případě, že se tam objeví třeba dysplázie, takže nález třeba řekněme 2C, tak tam už jsou většinou indikované třeba nějaký peřinky nebo polovitřmínky, ale zase měla by tam být součástí i ta fyzioterapie, což bohužel často nebývá.
4: Mm-hmm, takže na to dávat pozor.
5: Ano.
4: A dožadovat se fyzioterapie.
5: Přesně.
4: Jasně. Vy jste tady už říkala, že ta noha vlastně se hodně dlouho vyvíjí, až 8 let, jestli jsem to dobře
5: chytla. Ona
4: dobře
5: se vyvíjí jako mnohem déle. Jo. Zastavuje se ten vývoj v podstatě v době přezubování, kdy to dítě mění první chrup za druhý, kdy osifikuje poslední kůstka na patní kosti, takzvané sustentaculum tali, což je takový balkónek.
4: Osifikuje balkónek, tak cože se tam teda děje?
5: Kostnatí, mění se z chrupavky na kost. A do téhle doby my vlastně máme maximální čas na to ovlivnit tu nohu ze všech úhlů, ze spoda, ze zhora, prostě opravdu jako jak jenom to jde. Jakmile ten balkónek nám zosifikuje ve špatné poloze, tak už tak zůstane. Ten nedoroste prostě do té správné polohy. Takže tady my chceme opravdu tu včasnost, o které už jsem zase mluvila. A ta noha, když osifikuje, tak už potom jenom roste na dílku, na šířku. Uh-huh. Jo, už jenom mohutní, když to řekneme takhle.
4: No, totiž jsem se právě chtěla na to ptát, že rozdíl mezi dospěláckou a dětskou nohou není jenom ve velikosti, ale i právě v těch kostičkách,
5: strukturách. Ano. Jako samozřejmě ty děti se rodí s tou nožičkou měkkou, chrupavčitou a ona postupně právě kostnatí, oddělují ty kůstky od sebe, oni jsou tam jenom osifikační jádra, který se potom vlastně oddělí a máme tu kostru té nohy jako takovou, kterou vlastně všichni známe z těch obrázků z anatomie.
4: A to trvá.
5: To trvá. To trvá zhruba do těch 8-9 let, u někoho díl, u někoho kráč, podle toho, jaký vlastně má to dítě celkový vývoj, jaký tam jsou genetické predispozice. Jo, potom ten růst vlastně samotný, tak tam už jako toho moc neuděláme. Mm-hmm. Tam prostě to dostane tu finální podobu a už to jenom roste.
4: A ta noha se může narodit i třeba nějaká už ne perfektní, nebo všechny ty malé nožičky jsou vlastně jako v pohodě a my je jenom těma různýma ponožkama a nějakýma stereotypama poničíme.
5: Většina dětských nožiček se rodí zdravá. Většina ano. Ale jsou tady samozřejmě vývojové vady vrozené, které se tady v Česku samozřejmě taky vyskytují. Máme tady i skvělou organizaci Achilleus se Stáňou Bašatovou v čele, která ho založila a je to vlastně sdružení pro rodiče s dětmi, které mají pes equinovarus, neboli clubfoot, neboli koňskou nohu, chcete-li. Sdružuje i rodiče třeba s talem oblikvem, talus verticalis, prostě jako mají široký záběr právě na ty vývojové vady a mají skvělou skupinku na Facebooku, kde ty rodiče se sdružujou, předávají si informace. Jo, takže ano, děti se většinou rodí se zdravýma nožičkama a většina těch vád je až v pozdějším věku, ale jsou tady prostě i ty nemocné a myslím si, že je důležitý o tom mluvit, protože stále se o tom mluví málo a spousta lidí vůbec vlastně o těch diagnozách neví, proto já i v té knižce, kterou jsem napsala, o těch diagnozách píšu tam i o ty organizaci, aby ty rodiče prostě věděli, co je čeká v případě, že v těhotenství na ultrazvuku se dozví, že to dítě má nějakou vadu, anebo hned po porodu vlastně se to dozví, ne vždycky je to rozklíčované hned v těhotenství.
4: No a teď jsou teda ty, který můžeme pokazit my jako rodiče, ty případy nebo ty nožičky. Jak vypadá zdravá noha u mimina, který je čerstvě na světě a leží? Jak to poznáme?
5: Tak tohle je strašně těžká otázka, protože ono jako můžeme mít tu polohovou vadu, která nám malinko třeba stočí to chodidlo a hned bychom si řekli, ježišmarja, já budu mít tady nemocnou nohu. Já bych v tomhle tom byla asi trošku diskrétní a úplně bych nerozibrila, jak vypadá ta zdravá noha, protože ta variabilita je tady obrovská. A když si představíme vlastně novorozence, jak je zmaťkaňoučkej z toho bříška ještě, tak on se postupně otevře. Jo, jako motýl v podstatě, když vyleze z kukly. Takže
4: tohle mi přijde ale taky důležitý říct, jo, že určitě může být spousta rodičů, kteří právě na toho zmačkaného človíčka koukají a říkají si, ježiš, on to má nějaký celý pokroucený.
5: Jo, já
4: tak
5: jsem,
4: vy říkáte, že to může být.
5: Může být, prostě. Může být. Já jsem viděla spoustu vlastně novorozenět ve svém okolí, kdy ty nožičky opravdu vypadaly, že jsou stočený. Ve finále to fakt bylo jenom z té dělohy a za 2-3 dny to vypadalo úplně normálně, to miminko. Takže bych se jako úplně nestresovala. A v případě, že se vám něco nelíbí, tak když to prokonzultujete s odborníkem, tak se určitě nic nestane. Spoustu tipů najdete u pediatra, u podologů, u fyzioterapeutů, u ortopedů. Jako myslím si, že ta podologie nebo podiatrie celkově a ta péče o ty nožičky se v posledních letech natolik rozjela, že už ta informovanost je, doufám, jako ve vícero odvětvích, nejenom v tom minimum, ve kterém to bývalo, když já jsem začínala.
4: Tak zkusíme na tom zapracovat tady taky spolu, na té informovanosti. Pojďme si říct, ta noha u těch malinkých dětí vlastně je trochu jako ruka.
5: Ano, je to hmatový orgán. Je to tak, ta nožička, ona vlastně se vyvíjí společně s celým tím tělem a každá vlastně ta fáze, jako máme třeba, já nevím, plazení, lezení, stoupání si, tak všude se nějakým způsobem zapojuje i ta noha. Je to i jenom v tomhle, že při přetáčení, jo, prostě ve všech fázích toho vývoje má ta noha své místo a pokud nějaká fáze není dostatečně kvalitní, tak ona se to pak později odrazí v té noze. Mm-hmm. Takže tohle je zase zásadní, dbát i u těch miminek na tu prevenci, na včasnost, pokud se to dítě neotáčí, špatně pase koníky, nejde do druhého zpřímení, nebo třeba asymetricky plazí, tak řešit to co nejdřív. Je to jednodušší řešit u toho miminka, než potom u většího dítěte, nebo nedej bože potom řekněme v 5 letech, kdy to dítě jako si zrovna dupne a já prostě spolupracovat nebudu. Takže já vždycky jako dbám u kamarádů, hele, byste radši kouknout, ať vám to zkoukne ten dětský fyzioterapeut, nic za to nedáte, jako pokud je ta možnost někoho navštívit, ať se mrkne. S kolegyněma jsme třeba říkali, že by bylo skvělý, tak jako jsou prevence u praktického nebo právě na ty kyčle, tak kdyby existovalo, že prostě třeba ve 3 měsících věku dítěte, půjdete na preventivní jednu návštěvu k fyzioterapeutovi, který vyhodnotí, jestli ta kvalita toho psychomotorického vývoje je dostatečná. A pokud ano, dobrý, přijďte třeba v roce, nebo až začne lézt, jenom prostě zase na kukandu, a nebo naopak řekne, hele, tady je problém v tomhle tom, ten by byl fajn vyřešit, pojďme ho řešit, budeme cvičit.
4: Dává smysl nechávat i těm nohám ten prostor pro to, aby hmatali a pohybovali se.
5: Rozhodně ano.
4: Není třeba ta, jako to stahování, který zase jako doporučují jedni odborníci, že toto dítě třeba uklidňuje, tak není třeba z vašeho úhlu pohledu jako trochu problematický.
5: Samozřejmě každé dítě je jiné. Některé bude mít rádo to zavinutí, jiné by mělo být odkryté a tak dále. Stejně tak s termoregulací, někomu bude větší zima, někomu bude větší teplo. A my jsme třeba u našeho syna testovali právě, co se bude dít, když opravdu jako i do toho fusaku ho dáme jenom v tom bodíčku a jak vlastně bude reagovat, jak to bude vypadat ten vývoj, jako bylo to skvělý. Jako nečekala jsem, že když nám polonají dítě do fusaku, že mu bude fakt teplo. Jo, to bylo úžasné. Zatímco dcera, ta byla fakt jako oblíkaná, že jsme si říkali to, aby nebyla ziminka a tohle. Věčně měla studené nohy. Jo, takže jsem si říkala, ty vado, tak kde děláme chybu? A teď jako vidíte ten rozdíl mezi těma dětma, který mají teda výchovu stejnou, ale jsou tam trošku jiný přístupy. A každý to dítě zase reagovalo i třeba jinak. Jo, fakt to každý dítě je nějakým způsobem individuál. Já osobně jsem za, aby ty děti byly co nejvíc hambatý. Čím víc to jde, tak oni fakt jako nasávají jak houby všechny ty informace a dělá jim to hrozně dobře. Stejně tak je to s tou nohou. Pokud já tu nohu nebo ruku, představme si ruku, když dáme ruku do rukavice, do palčáku, protože ty děti nemají prstové rukavice, co se vám stane? Vy vlastně ztratíte tu schopnost toho něco jako rozbalit tu ruku a něco si vzít a teď jako osahat to těma proprioceptorama v té ruce. Úplně stejně funguje ta noha. My potřebujeme, aby ty nohy měly fakt co nejvíc stimulů, co nejvíc podnětů, teplo, zimu, hranatější předměty, kulatější předměty, něco šimravýho. Prostě, aby opravdu musel tam být ten podnět, aby ta noha fungovala správně.
4: Uh-huh, uh-huh. Takže odpověď na moji následující otázku. Na boso ano a hodně.
5: Ano. Ano, tam, kde to jde, tak prostě na boso. Vím, že hodně se diskutuje městský povrch, že je rovnej, tvrdej. Já souhlasím s tím, že je tvrdší. To jako ano. Ale snažila jsem se teďka nedávno i na svém Instagramu vlastně dát příspěvek, jak to s tou přírodou vlastně je. Že ano, my máme písek, který je nestabilní, takže nám tu nohu mobilizuje, stimuluje. Máme kamínky, podobný případ. Pak máme ale udusanou hlínu a když si necháte vypočítat od fyzika, jaká je vlastně reakční síla na to tělo o nějaký průměrné hmotnosti, nějakého průměrného člověka, tak ona je skoro stejná jako na ten asfalt. A víme, že přeci se pohybovali po těch prašných cestách, měli kočičí hlavy, měli kameny, takže o tvrdosti bychom mohli jako polemizovat, že jako ta byla vždycky. Co nebylo, tak jsou ty rovné plochy. Tady ale narážíme na to, že ty městské povrchy, když jsem přicházela třeba sem do rozhlasu, že jo, víme, jak ten chodník tady vypadá, tak není rovnej. Tam ty stimuly jsou. Průšvih je, když půjdete třeba na celý den do nákupního centra, to vás ty nohy opravdu budou bolet a tam není stimul pro ty nohy, není tam ta různorodost, zapojují se ty svaly pořád ve stejné míře, je tam větší únava, nereaguje ta noha prostě, jak by potřebovala reagovat na ty povrchy a tím pádem potom dochází k těm bolestem, třeba u dospělého. U těch dětí tam je to zase trošku jiný, ty lítají a tamhle si posednou, tamhle poběhnou, tam si poskočí.
3: A taky je bolívají nožičky.
5: Ale může se stát, přesně tak, a tam je potřeba zbystřit, jestli to dítě, to je jako nárazový, že to bolelo jenom proto, že se fakt přetížilo, že jsme ho někde právě tahali třeba v tom nákupáku, nebo jsme celý den chodili v horách, to budou bolet ty nohy opravdu všechny, a nebo jestli se to vyskytuje jako často, nebo častěji, a jako má tam třeba nějakou cykličnost.
3: A co to znamená potom?
5: No tam už by mohl být nějaký problém, jo, protože já třeba mám v ordinaci děti, který si třeba po 2-3 kilometrech začnou stěžovat na nožičky a chtějí nosit. Tam velice často je to třeba, že má to dítě opravdu hypermobilitu a ta noha je unavená. Ona prostě nezvládá tak dlouho pracovat. Jo, tam se to pak řeší třeba tím cvičením a stelkama do bot, aby jsme jim trošku pomohli. Jo, pokud to dítě se budí v noci, že ho ty nohy bolí v noci, většinou jsou to teda spíš holeně, stehenní kosti, tak tam by mohly být růstové bolesti. Vlastně tohle všechno já rozbírám i v té knížce, u těch jednotlivých diagnóz a myslím si, že je to takový tahák pro rodiče, kdy jako zbystřit takový ty red flaky, kdy je dobrý už jako toho odborníka navštívit.
3: Mm-hmm. Co naopak nějaký mýty, čemu věříme a už bychom mohli třeba přestat?
5: Tak největší mýtus je, že klenba se tvoří až po narození, až schůzí. Ona je vytvořená už vlastně v bříšku maminky, akorát se pak jenom formuje. A dalším takovým mýtem je, že kdo chodí na boso, že má ploché nohy. To taky není pravda. Mm-hmm. Ta plochá noha jako taková je spíš výjimečná a pokud se bavíme o nějakém snížení, jenom snížení ty podélné klenby, tak je to často buď fyziologický stav, obzvlášť u těch dětí, protože oni vlastně mají pod nožičkou tukový polštář, který může svádět k tomu, že vizuálně ta noha vypadá plochá. A když si ji pak vyšetříme, tak zjistíme, že je naprosto v pořádku.
3: On zmizí, že jo?
5: On zmizí, ano. Mm-hmm. Ono, ty děti, jak začnou vlastně vertikalizovat, začnou chodit, tak ta nožička se posiluje, ta klenba se posiluje a tím pádem vlastně mizí ten tukový polštář, protože on je pro ně něco jako ortopedická stelka, taková osobní, která chrání právě ty měkký struktury, aby se neponičily. No to tělo je děsně chytrý, no, v tomhle.
3: A jak jsem zmiňovala tu hypermobilitu, která třeba vede k té únavě těch nohou a té bolesti u dětí, tak to je právě to, že ta noha ještě není dostatečně kostnatá a tím, jak je měkká, tak je hypermobilní. A
5: hypermobilita se vlastně váže především k vazům, šlachám a svalům, dá se říct. Je to, kde je větší rozsah v těch kloubech, než by měl být. A teď je otázka, jestli jsou to ty vazy a je to patologický stav, anebo jestli je to v rámci toho vývoje, protože většina těch dětí samozřejmě hypermobilní je a časem se zpevní. Ale je to jenom otázka času. Ale pak jsou samozřejmě hypermobility, kdy opravdu jako nás provází celý život. Víme, že spousta lidí dospělých hypermobilních a pak právě trpí i v té dospělosti. Mám takhle hodně žen vlastně s příčnou klenbou, s bolestmi. U těch dětí tam ta hypermobilita, jako ona opravdu nemusí nic znamenat. Jo, ale v těch krajních případech, kdy opravdu to dítě si začne stěžovat na ty bolesti, tak opravdu většinou to je, že ta noha vlastně, když jde, to dítě, tak při té chůzi, když došlápne na tu nožičku, tak ona úplně propadne směrem dovnitř, zbortí se kotník, v uvozovkách se zbortí klenba a roztáhne se do maxima. A to je to, co potom bolí, že jsou tam vlastně přetížený ty měkký struktury v té noze a oni pak potřebují zregenerovat a většinou to nestíhají.
3: Nestíhají ty svoje majitele.
5: Přesně tak.
3: Když to naše dítě vyrazí, což je teda do světa vertikalizované, jak jsi říkala, takže jde, se tady snažím říct, to znamená, že mu je, nevím, rok, rok a půl, tak nějak. Ta chůze někdy vypadá, jako, nebo vždycky docela legračně, ale je vlastně správně, že je trochu divná. Jak to teda má vlastně vypadat? A pojďte nás uklidnit, že to může být vlastně takový podivný.
5: Hele, tabulkově je chůze prostě pro nás, pro fyzioterapeuty, terapeuty mezi 10. až 18. měsícem věku. Je to plus minus autobus. Každý dítě je jiný, každý dítě má jiný tempo. Pokud budu mít dítě, který mělo opravdu kvalitní psychomotorický vývoj, tak většinou ta chůze vypadá tak, že to dítě se prostě jednoho dne postaví a jde. Pak jsou děti, které měly kvalitní psychomotorický vývoj.
3: A nejdou.
5: A prostě nejdou. Jo, prostě opravdu některé děti potřebují ten čas a bývá to spíš strach a bázlivost.
3: Že to promýšlej trošku.
5: Že to trošku promýšlí, přesně tak, než se pustí do toho prostoru. Spoustě dětí pomůže to, že jim dáte do ruky vařečku a oni půjdou s tou vařečkou, protože mají takový jako ukotvující bod, řekněme. Jo, nebo půjdou podél zdi, budou se přidržovat vlastně ty zdi. Ale už jdou vlastně sami do toho prostě.
3: Vařečkou, jo, říkáte.
5: Ano, my jsme dávali vařečku, bylo to super.
3: A čím to je, že jako má pocit, že...
5: Má pocit větší stability.
3: To je ale pěkný podvod.
5: Je to podvod, hroznej.
3: Aha, no tak to jsem nevěděla.
5: Jo, ale jako hele, fakt neznám dítě, který by se samo, pokud je zdravý, jako zdravý, tak nerozchodilo. Všechny děti se jenom rozchodí, jako... Pokud tam není nějaký neurologický problém nebo nějaký postižení, tak ta chůze dřív nebo později prostě přijde.
3: Mm-hmm.
5: Jo, vzhledem k tomu, jaký máme všichni teďka domovy, kde je plno plovoucích podlah, které kloužou a ty děti jsou na nich nejistý, tak se nedivím, že to těm dětem vlastně všechno trvá potom. A pak jsou děti, třeba jako naše dcera, který prostě v 9 měsících už jako obcházejí nábytek a vy si pomalu rvete vlasy, protože víte, jak to má vypadat a teď ona nejde podle té tabulky.
3: Nejde a nečte to s vámi.
5: Přesně
3: a neleze,
5: tak,
3: že?
5: Nestudovala s náma. Dělá si to prostě po svým. A já vždycky říkám, že čím dřív ty děti začnou chodit, tím je to vlastně horší, protože oni nemají dozrálou jako tu myšlenkovou složku, že prostě se rozeběhnou a běží a jim úplně jedno kam. To je prostě jako hrozný. Rok a půl starý nebo dvouletý dítě, to už prostě jako zastavíte tím, že zastav. To už jako trošičku vnímá, ale to 10měsíční prostě ne. Takže já jsem si do dneška pamatuju, jak jsem běhala za ní s tím kočárem, protože ona toho neušla moc, že jo? Ale vždycky, Ali, zastav, já tě nestíhám. A teď jsem nevěděla, jestli chytat dítě, nebo jestli chytat kočár, který mi odjížděl. No tak hele, čím díl začnou, tím svým způsobem líp. Jednak kvůli tomuhle, druhák i kvůli tomu, že během toho, co oni hodně lezou, obcházejí ten nábytek, začnou se pomalinku pouštět do toho prostoru, tak oni si posilujou nejenom tu nohu, celou dolní končetinu, ale i ten trup, tu koordinaci, ruka, hlava, noha prostě, aby to všechno fungovalo, jak má. A většinou opravdu ty děti, které se rozchází později, tak si stoupnou a jdou.
3: No, ale teď, jak to vypadá? Oni někdy chodí třeba po špičkách.
5: Jako opilí chodí.
3: Jo. No, to jste řekla vy, ale jako ano. A je to tak v pohodě.
5: Je to v pořádku. Hele, minimálně půl roka se tvoří ten stereotyp chůze. Jo, u někoho díl, u někoho kráž. Několikrát, když nějaká maminka třeba napíše, jestli už je to na návštěvu, říkám, nechte ještě to dítě pár měsíců nebo pár týdnů chodit. Ono fakt jako je vidět, jestli to dítě už je stabilní a ta chůze je dozrála, a nebo ne. Jo, jako laik to nepozná člověk, my jako odborníci už víme, co máme sledovat, vlastně třeba polohu rukou, polohu boku, jak se tam hejbe vlastně pánev, jestli to dítě zanožuje, nebo jestli je to takový to toporný ze strany na stranu, takový to batolecí.
3: Robutek.
5: Takový. Robutek, přesně tak. Nebo jestli jsou ruce právě nahoru zdvižený, jo, protože spousta dětí začíná chůzi s tím, že mají takhle zdvižené ty ručičky nahoru a tím se vlastně stabilizujou, aby nepadaly. Stejně jako když roztáhneme ruce.
3: Takže to může vypadat kdo ví jak, ale je dobrý chvilku počkat.
5: Přesně tak. Takže ten půl rok jako odpouštíme různé odchylky i na těch nožičkách jako takových a pokud tam samozřejmě je něco fakt jako extrémně, jako třeba, že to dítě vůbec nedošlápne třeba na malíkovou hranu nebo nedošlápne na paty, tak ano, tam určitě je na snadě ta návštěva jako čím dřív,
3: je pořád na špička.
5: Ano. Tam vlastně to špičkování kolem třeba 70-80% času, pokud je, nebo když to dítě vůbec nedokáže šlápnout na tu nožičku jako na celou plochu, tak je někde problém.
3: Ještě poslední věc, jsem se vás chtěla ptát na péči, a to konkrétně na stříhání nehtů u těch malinkých dětí. Jak to je? Protože jsou porodnice, které vám řeknou, jak to vůbec neděláte, že si to nějak odpadá samo.
5: V prvních týdnech
3: někdo rád
5: nebezpečný.
3: Stříhá, že? Tak
5: tam vlastně oni ty nehytky jsou jako tak jemňoučký, tak tenoučký, tak třepivý, ano, jako břitva. Víme to všichni asi, když nás škráblo naše dítě. Ale tam opravdu se ustupuje z toho stříhání, spíše lepší to zapilovat. Jo, že když teda někde něco potřebuju, tak lehce zapilnout, aby to teda nemělo tu ostrou hranku, aby i to dítě samo se třeba neporanilo. A potom třeba po 6 nedělí jako pomalinku začít s nějakým drobným stříháním. K tomuhle tomu by řekla určitě víc kolegyně pedikérka, která mi psala do knížky celou kapitolu, to tam mimochodem najdete taky, je to asi 20 stránek v té knížce, tuším.
3: Dětská pedikúra. Na 20 stránek, tak to je utáčené.
5: No, je to masakr, ale je tam fakt jako všechno od bradavic, přes kuří oka, zarůstající nechty, otlaky, je tam fakt všechno. A je tam i ta první pomoc, což je super. Jo, protože málo kdo vám řekne, že se zarostlým nechtem se nechodí na chýru, ale k podiatrovi nebo podologovi, který vlastně vám ošetří tu nohu. Jo, na to je prostě specialista, odborný pedikér, specialista jako podolog, který přímo už jako dělá srovnátky na nehty, tampona, davy podložení vlastně jako aby toho nehtu, aby to vypadalo dobře. Dělá se i nehtová protetika. Jo, takže pokud vás něco trápí u dětí s nehtama, tak rozhodně odborný pedikér, který se věnuje i dětem.
3: Tak, tohle byla první část našeho povídání. Ve studiu Rádia Wave je fyzioterapeutka a podiatrička Edita Prošková. Já vám moc děkuju.
5: Za málo.
3: A my se sejdeme zase v příští epizodě Houpaček a tam probereme boty, měření nohy, jak to správně udělat, potom takové ty věci jako nadměrek a potom něco, čemu vy ve své už tady zmiňované a vzpomínané knize nazýváte škodítka a pomáhátka, takže se budeme bavit i o nějakých dopravních prostředcích pro děti a chodítkách a tak, takže si nás laďte v příští epizodě a zatím se mějte hezky.
5: Naschledanou.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
6: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
7: Na konci světa.
6: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
7: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
6: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
7: Co je na konci světa?
8: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
9: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
1: Čau Vilmuš.
2: Čau Miruš. Ahoj všichni, kdo nás dneska výjimečně sledují na tomto unikátním FaceTime-ovo-vibovém osobním kolu, a.k.a. Slejváku, experimentujeme dneska. Není teda Míra v kontribuční budce, ale...
1: Já jsem na chalupě, ano, je to tak. A je to mega test, takže pokud nás posloucháte, tak ideálně neslyšíte nic, co by vám přišlo jiný nebo divný. Pokud nás sledujete, tak vidíte snad, a pokud nás sledujete, tak vidíte, že jsme každý teda někde jinde a zkoušíme teda, jak za starých dobrých covidových časů si takhle tady volat online a uvidíme, jakože, protože vlastně je fakt, že za to léto bylo snad víc dílů, kde jsme my dva spolu nebyli, než těch, kde jsme spolu byli. Takže pokud se nám to osvědčí, tak bychom tohle z toho mohli kompenzovat aspoň takhle. A je to taková jako zajímavá sonda. Můžete vidět tady za mnou oblečení a
2: wow,
1: dřevo.
2: Wow, teď úplně se lidi vědukujou prostě o tobě hrozně moc věcí.
1: Jo, no,
2: to jsou takový ty, to jsou takový ty lidi, že jim pošleš prostě fotku louky. Už i v Česku je nějaká holka a oni přesně zjistí, kde bydlí, že jsi to viděl.
1: Já o ní chci dneska mluvit, takže úplně
2: já jsem to vyčetla.
1: Telepatie. Nahrála. Ale ještě předtím, než se dostanu, dostaneme k tomu, o čem všem chceme mluvit, což uvidíme, protože srpen srpnuje, léto létuje a okurková sezóna je tady.
2: Okurková sezóna sezónuje, ano.
1: A my jsme taky jako vlastně teďka součást okurkový sezóny, ale o něčem mluvit budeme. Já třeba chci mluvit právě o této instagramové uživatelce a chci mluvit taky o Ivetě. Jako stydím se za to, ale chci mluvit o Ivetě Jirkálové.
3: Masakr.
2: Já si o ní poslechnu a něco dopovím. No hele, speaking of okurková sezóna, kdybys měl být okurka, tak jaká? Jako teď v tvém současném stavu. Já jsem podle mě taková ta... Ne, ty seš, já řeknu, kdo seš ty a ty pak řekneš, kdo jsem já. Ty seš malinká korničonka, jak je taková ta malinká verze okurek, a jsou takový strašně roztemlý a malinký, takový jako jednohubky, dávají se prostě právě na jednohubky a nejsou jako ani moc spicy, ani moc kyselý, ale úplně takový akorát a jsou takový roztemlý, takže ty jsi malinká korničonka.
1: Jsem malinký a takový akorát.
2: Takový akorát. Já bych na tebe měla chuť, hele.
1: Ale ty zase hrozně záříš přes tu kameru na mě, hrozně záříš.
2: To jsi taková bílá, no.
1: Máš takovou, ale jakoby spíš mi to přijde, že jakoby glowing skin ti prostě, tvoje pleť ti září a přijdeš mi taková hydratovaná jako salátová okurka.
2: Salátová okurka, takže myslíš jakoby klasická hadovka.
1: Prostě hadovka, ano, prostě stará dobrá hadovka.
2: Hadovka, ale v takovém
1: dobře,
2: tom nálevu.
1: Taková hydratovaná, i bez nálevu, prostě jenom, že ti to úplně jako osvěží, když ji sníš.
2: Cute.
1: Takže doufám, že vás stejně osvěží i tahle popkulturní sprcha.
2: A, s korničonkou a hadovkou.
1: No ale ještě na začátek, tak já bych chtěl tady vás pozvat, bychom vás oba chtěli pozvat, právě na možnost, kde nás můžete vidět fyzicky ve jedné místnosti vedle sebe i offline, což je opravdu teda jako vzácná příležitost. Výjimečná věc, bude to 28. srpna, je to pátek odpoledne ve 4, kdy se v Davidské klubovně můžeme vidět v rámci podcastovny, kdy proběhne teda Slejvák živě a budeme řešit Aqua Babes. Já se na to hrozně těším, protože uplynulo 12 let od vydání Neříkej mi baby a já si myslím, že tenhle ten fenomén by se měl líp prostě prozkoumat, že jsme jako se přenesli strašně rychle. No a naštěstí o tom nebudeme mluvit sami, protože jsme pozvali několik členek Aqua Babes a zatím můžeme oznámit první hostku. Elis, neboli Eliška Zoubková, tak byla totiž úplně v tom prvním ročníku Aqua Babes, takže ona je OG, ona byla přímo u Neříkej mi baby v roce 2014 a vlastně nás zajímá, nebo mě hlavně, promiň Vilmo, mě mega zajímá prostě všechno kolem toho, všechno kolem Aqua Babes, jak to tehdy vnímali A vlastně já totiž fakt mám pocit, že Aquababes je něco, co předběhlo svoji dobu. Protože teďka, když se podíváme na Cat's Eye, který má mimochodem film v kinech v Americe, který má docela úspěch, a jako z koncertu, a tak tyhle dívčí skupiny zažívají jako obrovskou renesanci. A neříkej mi Baby, byla prostě skrečnutá písnička Little Mix.
2: OK, to je hodně velký sousto. No já vím, že my se tady tomu tématu chceme věnovat pak v budoucnosti i třeba u Five Angels, že obecně jako tady ta koncepce těch prvních českých ženských jako kapel, ať už dětských, nebo Aquababes byly jako dospívající mladý ženy, že jo? Tak ty jsi mi přesně říkal, že kdyby se to stalo o pár let později, tak jsou třeba na Eurovizi, nebo jsou z nich obrovský influencerky a tak dál, takže oni byli fakt OGs, byli jedny z prvních a asi třeba i stanovili nějaký, já nevím, prostě trendy, pravidla, jako hrozně si chci, i když jakoby není to můj níž, ale dostanu se do toho a chci si poslechnout o tom, jaký to tam bylo a představuju si, že to bylo dost šílený, takže doufám, že ne, ale jsem zvědavá, takže se na holky těším, nebo na teď už dámy, ženy s dětma a rodinama třeba, což je šílený, protože mi to prostě nedotýká tohle, ale Frutiger, Aqua, moje oblíbená estetika, který se taky určitě dostaneme a budete mít teda, a hlavně jakoby uvidíte i nás, jak říkal Míra, což je už sama o sobě dost výjimečná věc. Já věřím, že nějaký další živáky v budoucnu budou jako minimálně ještě jeden do konce roku zvládneme určitě v Arše Plus, naší klasický Arše, ať už vánoční nebo nějaký halloweenský. A speaking of, loňský podzimní slivák živě o Akotaru. Ano. Tak já jsem jenom chtěla doplnit, že jsem v minulý epizodě s tebou říkala, že teďka vzniknou ty dvě knihy už. Aha. A Sarah J. Maas, jejich autorka, včera vydala příspěvek o tom, jak ty knihy budou vypadat, jak se budou jmenovat. A jedna vyjde v říjnu a jedna v lednu, takže to už je fakt za rohem. A já mám co dělat, abych dočetla tu třetí a čtvrtou, a možná pátou.
1: A kolik jsi už četla? Dvě jenom?
2: Já mám přečtenou, teď jsem v půlce třetí, už rok a jsem v půlce třetí.
1: Jo.
2: A vím, že, já jsem vím, taky že to takhle. Je jako rozvleklý.
1: U Sally Rooney jsem takhle, už asi rok.
2: Jo, no Sally Rooney, don't get me started on Sally Rooney, já jsem si k ní našla vztah vůbec, já jsem nějaká kritická. No takže prosím vás, ty knihy se jmenujou A Chord of Splintered Harmony a A Chord of Forgotten Melody. Vypadá to takhle.
1: Jú, a to je hezký, že to takhle můžeš jako ukázat mě, to je super, to mě nedošlo.
2: Sice zrcadlově, ale lepší než nic. No, a je to teda pokračování.
1: Ale to je bláznivý, jako
2: zároveň
1: vydat dvě, sorry, ale budou mít zase asi 800 stran?
2: To nevíme, ale já předpokládám, že jo, nebo aspoň třeba 500 a má to navazovat na Akotar, ale zároveň to má otevřít jakoby nový svět, novou sérii. Prostě typka musí myslet trošku jakoby marketingově a ten nový cyklus se bude jmenovat The Valkyrie Cycle, což bude ten nový knižní set, na který tyhle dvě knihy navážou. Takže nemůžeš utéct, nemůžeš uniknout Akotaru prostě. Nemůžeš.
1: Já jsem opravdu zvědav na tvoje dojmy, až to za 2 roky dočteš celý třeba. Nebo za 20 let. Jako.
2: Za 20 let. Myslím si, že se sejdem za 20 let a budeme vzpomínat. No, ale já si vlastně nechci vůbec číst, o čem ty knihy jsou, protože nechci spoilery už ani z těch, co už existujou, ale věřím, že až tam dojdu, tak vám o tom řeknu.
1: Ježiš, já jsem se až teďka všimnul, sorry, ale to je hrozně mimo téma, ale já jsem se až teďka všimnul, pro ty, kdo nás poslouchají, tak Vilma má takový bláznivý setup na hlavě, protože má jedno sluchátko, má sluchátka přes hlavu.
2: To se hýbe samo, I swear.
1: Ježiš, má sluchátka, kdy má jedny sluchátka přes hlavu, ale má jenom na jednom uchu a na druhém uchu ho nemá a má v něm sluchátko do ucha.
2: Já jsem DJ, prostě DJ hadovka dneska. DJka hadovka in action dnes, ano. No to víš.
1: Výborný, líbí se mi to.
2: Já jsem opak takových těch lidí, co mají na hlavě alobal. Tak já jsem opak, já přijímám všechny signály.
1: Všechny signály do tebe dneska jdou ve studiu v Českém rozhlásku.
2: No jo, přesně tak. Kdo jste zvědaví, jak vypadá studijko, tak takhle. Nemám k tomu už víc říct, moc toho tu není. Je tady ještě tato věc, který se jako lehce štítím, protože mi přijde, že byla v něčích možná jakoby ústech při nejlepším. Tohle je takovej, ten jeden, ta anténka je taková pomožděná. Takový budišťák.
1: Hlavně už tam je hodně dlouho.
2: Pak je tady samozřejmě zdob covidu dezinfekce. To
1: krásně
2: je jako
1: zabraňuješ reklamně, ano.
2: A děkuju, to jako musela jsem to promyslet. A prázdný pohár, takže to je všechno, co vám tady můžu ukázat. Já jsem se
1: je to skutečně vybavené v tom rozhlásku. Promiň. Povídej.
2: Chtěla jsem se zeptat na ty knihy, protože vím, že teďka trávíš české léto na své chatě. Tak jestli teďka něco čteš?
1: No dočet jsem Carrie, tu jsem si čet a to se mi líbila. Obecně jsem měl teďka nějakou jako hodně kingovský léto, protože jsem Carrie čet i viděl a ještě jsem viděl Misery nechce zemřít a to jsem, jako I love it, a to mám hrozně rád, prostě mám hrozně rád Stephena Kinga a asi je to prostě mainstream a vlastně je to taková, jakoby lidi to někdy schazujou, jak kdyby braková literatura, ale mně přijde, že to je prostě strašně čtivý, zábavný, napínavý a vlastně, že každá ta knížka vlastně mám pocit, nebo otvírá trošku něco jiného. No a vlastně jsem viděl ještě jiný film, viděl jsem ještě Dlouhý pochod, to je taky adaptace od Kinga, takže dobrý, jako... Takže to jsem hlavně asi teďka tímhle byl obklopený a vlastně jak jsem dočetl tu Carrie, tak teďko nečtu nic, ale při vyklízení jsem tady našel kompletní všechny tři díly Pána prstenů a asi si je přečtu. Já jsem to čet jako dítě Pána prstenů, ale bylo to na mě asi moc... Já už jsem znal ty filmy v té době a ty knížky jsou prostě trošku jiný a mají hodně jiný jazyk, než já jsem čekal od toho. A vadily mi tam ty odchylky od toho filmu a prostě jsem to jako zavrhnul, ale už uběhlo hodně vody a já si teď můžu možná to znova otevřít. Mega se to teď hodí, protože vlastně my nahráváme a konečně prší a... Já jsem si vzpomněla.
2: Já
1: bych zaběhnul do politických vod, ano, děkujeme.
2: Modří vědí.
1: Ale nicméně, tak vlastně to u mě vybízí k tomu, jako tady se číst. Dneska jsem zapálil, dokonce zažehnul oheň v krobu tady.
2: Wow, kdo to má?
1: Je to krásný. Já jsem prostě, úplně se tady napojuju na, byl jsem na procházce, no super.
2: Na matku zemi se napojuješ normálně, hele. No tak to ti přeju a zároveň trochu závidím, protože já jsem tady v betonové džungli uvězněná, ale blízká se nejlepší časy a já se za tebou podívám tento týden.
1: Yes,
2: takže
1: těším se, vypravíš se sem.
2: Zase moje kamarádka se mi vždycky směje, že když někam jedu i na jeden den, tak toho mám sebou hrozně moc a vypadám prostě srandovně ideálně s kufrem, no, tak to nastane za malý moment. Já jsem chtěla říct u toho Kinga, jak jsi říkal, že podle některých lidí to je jakoby brakový, tak jakoby halo, můžeme se už posunout za tady ten prostě, tady tu koncepci jako vysokýho a nízkýho umění a kultovní versus brakový, prostě nevím, literatury a všeho. Teď prostě Viktoriánský Anglii, že jo, nebo ne, to už ne, staří Řekové, že jo, co je vysoký a nízký umění, drama versus komedie. Teď jako, halo, mění se to, každý je jiný a jakoby já nejsem tady žádnej spadlej z nebe učený, ale dneska jsem zrovna viděla nějaký článek o tom, že, nebo ne, vlastně na rádiu, víš, jsme tady to měli, myslím, v Nádechu dokonce s nějakou expertkou, takže tam se odbraťte na experty, neposlouchejte mě. Ale to řeší právě koncept cringe a o tom prostě, jak se člověk jako hlídá, jako já nevím, fasádu a třeba čte performativně nebrakový věci nebo chodí do muzeí, tak jak je to vlastně hrozně osvobozující, když se z toho cringe nějak vymaníš a já na tom jako hrozně pracuju, přijde mi, že už se trochu zlepšuju, ale...
1: Jo, mega, oba se myslím zlepšujem, prostě embrace the cringe a buďme cringe, mega. No, je to podle mě fakt... souhlasím úplně s tebou naprosto, že jako ať si lidi užijou svoje guilty pleasure, ať se baví, čím chtějí prostě. Myslím si, že ať už člověk čte i prostě ano, já teda trošku schazuju Saru J. Maas, ale dal jsem jí šanci a zároveň vlastně si myslím, že je super, když lidi čtou, když to je Sara J. Maas nebo prostě Stephen King nebo já nevím, knihy o koních a příbězích o přátelství s koňmi, prostě já nevím, cokoliv.
2: Hlavně, že lidi čtou. A dneska jsem zrovna viděla nějakou statistiku, že mladá generace teď se jakoby lomí nějak a čte víc kupuje knížky.
1: Tak to
2: a může za
1: hezký.
2: To právě hodně jakoby dospělí romány a romantazy a tady ty věci za to můžou, takže jako hlavně se čte, ne? O tom to je?
1: O tom to je, prostě.
2: A už je trošku jedno co, no tak to zase ne, ale...
1: My jsme na chvíli vyplnili tady mezeru po již skončivším podcastu Lid a zdravíme teda, ale... Jdeme dál, protože já bych teda rád otevřel ještě téma, na co jsme koukali a co jsme sledovali a co jsme viděli, protože vy jste s Klárkou minule řešili, že jste koukali, nebo že už ty jsi viděla Odysseu. Mě tohle to ještě stále čeká a vzhledem k tomu, že to teda chci vidět tak, jak to Nolan zamýšlel prostě v tom jednom kině, tak
2: to
1: nejmenovaném.
2: Prý zdražili, údajně.
1: Zdražili, ano, zdražili, tohle to nejmenované kino zdražili. Na začátku v červenci ještě to člověk koupil za 400 a teď už to je za 600 pade a furt je to vyprodaný, takže já to uvidím v listopadu za 1500 v první řadě, kdy ty lidi budou mít prostě takhle roztáhlý hlavy a já tam prostě budu
2: sedět
1: a budu
2: tak konečně,
1: no přesně, a budu sedět a jako konečně to vidím prostě za 2 litry tady. Ne, on když tak si to pustím na ledničce, jako no při nejhorším.
2: Hele, jestli máš chytrou ledničku,
1: na telefonu.
2: Tak to udělej.
1: Ne, nemám, si to promítnu na ní. Nebo...
2: Furt bude levnější chytrá lednička, než listopadová vstupenka do velkého
1: nejmenovaného
2: kina.
1: Kina.
2: Takže, nejmenovaného kina, no.
1: To je pravda. No, jako, nevím, no, tak to, já jsem to ještě teda stále neviděl, ale ty jsi tedy spokojená.
2: Jo, jakoby dala jsem ty 4 hvězdičky a odešla jsem spokojená s, jako, s příjemným pocitem, chybama jsem se i dojímala, ale zase nemám takový to, jako, že chci si to hned pustit znova, šla bych na to znova, to ne. Ale jako přišlo mi to jako takový umělecký dílo a jako cute a vidím tu všechnu práci, zatím cením, že tam jsou ty praktické efekty, že tam je ta hudba hraná na dobový jako nástroje. Tak tady ty jakoby detaily mi přijdou jako cute, jako to řemeslo. No a jsem ready na, nevím na co vlastně teďka chci jít do kina. Jdu v sobotu na, konečně na Ďábel nosí Pradu 2 do letního kina, tak doufám, že bude zima.
1: No snad ne, ale měla bys jít na Spidermana podle mě, což je teď film, který...
2: Ježiš.
1: Já myslím, že, že to je fakt dobrý.
2: Dneska přišla další kolegyně do kanclu, že to viděla a že tam je Tom Holland ve Vířivce.
1: Jo je.
2: Tak jsem si říkala, takže by tohle mě zlomilo, možná, nevím. Ale jsem tomu víc nakloněná, zároveň.
1: Já si myslím, že si to užiješ, jakože je to prostě hodně přístupný a fajn film, takový jakoby fakt jako dobrý letní blockbuster.
2: No, ale ať se už třetí epizodu v kuse nebavíme o Odysseu
1: a Spider-Man. Ano, jo. Tak jo, souhlasím. Ale jenom, jako, to, proč jsem ho zmínil, je, že se neustále vydělává spoustu peněz a je šílený, co se kolem toho děje. A hlavně mám pocit, že to jakoby překvapivě rychle obrátilo celý jakoby veřejný mínění vůči komiksovým Marvel filmům, protože jsem cítil jako velkou únavu a vlastně jako otrávenost Marvel věcma. I u sebe jsem jí jako, no tak já jsem jí nejenom cítil, jsem byl jakoby úplně odpůrce toho, jako extrémní. A fakt mě to obtěžovalo a vlastně jeden tady ten film, který se jako povedlo udělat nějak solidně, vlastně nakopnul znova ten hype a předprodeje pro Avengers Doomsday, kterým já jsem řekl, že bude den zúčtování Marvel filmů, absolutně nebude, protože to znova nakopne a pravděpodobně celý ten vesmír, protože ty předprodeje vlastně předbíhají ještě předprodeje Spider-Mana, který je a bude jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob. A hlavně teďka, co se dělo, tak byl jako velký Disney event a oni oznámili spoustu pro mě docela zajímavých

0: Tím oka.
1: Jo, prosím.
0: No.
1: A ona dostává na všech těch press akcích, teďka dostává jako hry starý, lidi dávají a ona je z toho většinou docela nadšená, je to dost to milý. No a pak oznámili, co by v jedné roli, ježiš, teď jsem to plně, jak se jmenuje, každopádně tam bude ta Samara Weaving, to je moje velmi oblíbená australská herečka, která je hodně nedoceněná, hraje většinou v hororech a je podle mě strašně talentovaná. No a pak tam oznámili, že další roli k Cyclopse, toho bude hrát Kit Connor z Heartstoppera mimochodem. A pak tam bude hrát jednu velkou roli i Adam Driver, tvůj oblíbený.
0: Pozor, ale jakoby, to, jako když se má někde objevit Adam Driver, tak pro mě to je samozřejmě velké plus, ale objektivně pro většinu snímků, kde se objevuje, to je spíš mínus, protože mi přijde, že existují tak dva jakoby dobrý filmy s Adamem Driverem nebo seriály a ten zbytek jsou prostě hrozný Bčka. Tak doufám, že tohle bude ten první případ.
1: Tak snad tohle bude ten první příklad, protože se mi vlastně líbí jako kombinace zajetýho, populárního, známého herce a vlastně mladých, talentovaných a jako těch hodně jako na vrcholu, že nejsou jako vyloženě neokoukaný ty tváře, ale myslím si, že jsou všechny ty herci, který byly obsazený jako a oznámený, dost schopný. V čele samozřejmě se Sadie Sink, která je podle mě jako generační talent a hraje právě v tom Spider-Manovi. Takže mě to přijde vlastně docela...
0: Jména, ty jo.
1: Vlastně fakt to dění teďka, poslední jako měsíc kolem toho mě vlastně docela otočilo a vlastně jsem teďka zase zvědavej na to, co se bude dít v Avengers. A ještě jsem teďka, pardon, končím tento Marvel rant, který jako teďka hodně mě teď baví, protože jsem ještě vlastně tady na chalupě.
0: Hele, podle za chvíli začneš nosit prostě merch, jakoby, Marvelovský.
1: Jo, přijdu ve Spider-Man kostýmu. Třeba. Hej.
0: Já ti zaplatím, já udělám sbírku prostě, my se složíme ti na Spider-Man kostým a jakoby prosím, nebo aspoň mě k narozeninám v dubnu, já to potřebuju.
1: Jako já bych ho trošku chtěl, prosím. Takže jestli bude sbírka, tak...
0: Ale nějaký takovej ten jakoby špatně našitej, křivej ne. Prostě, co ti bude trochu malej, to za to stojí. Ne, tak hezký ti wow. Přeju samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Já nevím, no, kdybych musela mít něčí kostým, tak... Přemýšlím, jestli se mi hodně líbil. Něco dobovýho by se mi líbilo.
1: Něco z Bridgertonu prostě.
0: No, buď a nebo... Teď myslím trošku na American Horror Story nový, který teďka droplo ten hrozný AI Ježiši. Trailer, že jo?
1: Jo, k tomu se dostaneme, je tam no, taková na to se těším.
0: Je tam taková ta skvělá herečka, Sarah Paulson.
1: Mm-hmm.
0: A ona hrála v dalším dobrým hororovém seriálu, který se jmenuje Ratched.
1: Ano, ano,
0: hrála.
1: Hraje
0: takovou tu sestru.
1: Jo,
0: tak to
1: jo.
0: Mi se mi třeba líbilo. To mi přijde úplně dobrý kostým.
1: Jako sestřička nemocniční.
0: Jo, ale tady ta jakoby dobová a hororová trošku.
1: Jo, to by se mi líbilo taky.
0: Ale vedle sebe by to asi, my jsme asi nefungovali úplně.
1: No my hlavně půjdeme na Shrek Rave během Halloweena, takže prosím pěkně.
0: Jo, to bychom mohli udělat hlasování, za jaký postavy máme jít.
1: Prosím, ano, doporučte nám do komentářů. Já vím, já jsem to viděl, no. Mně se to jako
0: no, tak ty
1: docela líbilo.
0: Ty znáš všechno.
1: Ale dejte nám prosím do komentářů, napište, jaká postava ze Shreka bychom měli každý z nás jít na Shrek Rave.
0: Shrek Rave. Tvůj narozeninový dár.
1: Prosím, dejte nám to vědět, protože my zatím moc nevíme, takže i tak, no. No nicméně, poslední věc, tak tady na chatě jsem propadnul trošku teda do nějaký Marvel spirály a už končím, ale viděl jsem tady znovu, jsem si pustil seriál WandaVision, což je podle mě jako nejzajímavější Marvel projekt ever, což je minisérie, která je vyprávěná.
0: Taky má, nebude to mít nějaký pokračování taky, promiň? S
1: no
0: tím
1: a
0: pánem?
1: Tomu se dostanu, protože bude, promiň. Protože WandaVision je seriál vyprávěný z pohledu... Vlastně je to každá epizoda je strukturovaná jako sitcomová epizoda z jedné dekády, která je přesně kopie jako jednoho sitcomu, třeba začínáme, myslím, že v 50. letech, 60. let a 70. až do současnosti. Třeba jedna epizoda je pak vlastně natočená a vyprávěná jako Office / Moderní rodinka. A pak 90. tak to tam je taková chůva k pohledání a tak. A je to vlastně strašně přesný a výstižný a vlastně mají úplně fakt i ty úhly a všechno. A do toho to celý provazuje
0: pohledání.
1: Taková... Jo, jo.
0: Další kostým. To bych brala hned.
1: Ano, ano, ano. No a pak a do toho to celý provazuje taková jako zvláštní, jako mysteriózní atmosféra, protože si říkáš, proč tady koukám na jakoby sitcomy, který vlastně nedávají smysl a pak to celý začne dávat smysl a je to jako mindfuck a je to skvělý a vlastně strašně smutný a super.

0: Takže opravdu jako nejlepší, podle mě nejzajímavější Marvel věc ever. No a potom jsem viděl právě, jakoby navazuje na to ještě jiný seriál, Agatha All Along, což je jak kdyby Marvel low budget seriál, který oni schválili jenom proto, že ta herečka...
1: Úplně propad.
0: Já vím, promiň. Která ta herečka Catherine Hahn, která je ale taky podle mě skvělá a bude hrát matku Gettle v hraném remakeu Lociky. Na Vlásku.
1: Tam se orientuju, už viděl jsem fotky z natáčení.
0: Ano. A ona je úplná ikona a hraje právě v tomhle seriálu WandaVision a právě pak jí dali i vlastní seriál Agatha All Along, který se jakoby vlastně, to se sem hrozně hodilo, že jsem to viděl na té chatě, protože to je vlastně strašně takový jako čarodějnický fantasy, dark fantasy, takový úplně jiný, není to vůbec Marvel, prostě je to mytologie, čarodějnictví, čarodějnický procesy tam jsou zmíněný, cestování časem, jakože vůbec ne sci-fi a prostě zajímavý. A tam hraje Joe Lock, no a teď bude Vision Quest a já už končím tenhle ten nekonečný rant, hrozně se omlouvám všem, doufám, že jste ho, pokud vás nezajímali, přeskočili a že jste na nás nezanevřeli a já slibuju, že už třeba tři epizody nebudu už mluvit o Marvelu. Už končím.
1: Tak jo, tak máme na blacklistu teďka Odysseu, Spidermana a cokoliv Marvel.
0: Jo, to je na blacklistu, tak jdeme prosím pryč, takže American Horror Story, prosím mluv o tom.
1: Jo, ne, no prostě, že ho skončili jsme u toho, že to bude jakoby znova Coven, znova čarodějnická série, ale zároveň nějaká jakoby All Stars.
0: A zároveň jakoby všechny budou... série.
1: A zároveň všechny série, protože ten Evan Peters tam má mít těch 5 rolí, nebo co?
0: Jo. A jsou to... tam ty postavy třeba ze Freak Show nebo z hotelu, že jo? Který jako...
1: Jo, takový ten clown, že jo, a tak. No. Já jsem měla hrozně ráda ve dvojce v Asylum Zachariho Quinta, který hraje toho doktora, psychiatra.
0: Šílenýho,
1: to jakoby... To byl můj velký crush. No takže, akorát to mělo fakt jako ohyzdnej AI trailer.
0: Ohavnej trailer, jako nebylo fakt ohavnej. Zapotřebí.
1: Zrovna jakoby tato série, nebo tady ten koncept, prostě vůbec jako ten svět a HLS mi přijde, že fakt stojí na té estetice, na těch vizuálech, na, že už všichni známe Normal People Scare Me tričko,
0: který jsme
1: nosili v Tumblr době, že jo, s takovým tím, oni mají ten font, že jo, svůj takovej tajemnej. No a teď udělají prostě tohle, jako neříkej mi, že... Jako někdo nad tím se dvakrát zamyslel, že tohle z tohohle lidi budou mít radost. No. Takže jako já už jsem to trochu soudila předtím, soudím to teď ještě víc, ale první díl si pustím, prostě jsem zvědavá samozřejmě. No.
0: Já jsem na to mega zvědavý, ale přijde mi to bláznivý, promiň, že prostě fakt uděláš takovýhle jako hrozný teaser na jakoby finální sérii, All-Star série s Jessicou Lange, která se vrací. No, ale jako jo, já to hejtím a disím, ale budu sedět před obrazovkou v den, kdy to dropne. A budu jako, jo.
1: A budeš mít to triko, Normal People Scare Me. No, ale jakoby simpler times.
0: Co jsi viděla ty teda?
1: No, já právě jsem si říkala, že teď mám jako trošku čas konečně, pustila jsem si, že jo, tam ten strašný seriál s tím golfistou Willem Ferrellem, který byl jako úplně mega nevtipnej, tak to jsem pak vypla. No a otevřela jsem znova hruškovou televizi, což je jakoby opak hrušky, ne ovoce, a to je pro vás jako takový skrytá hádanka.
0: Prostě jsem nechápal.
1: A kde je třeba Odloučení Severance, že jo, tady na tom kanále, což máme rádi a vzniká, že jo, další. A spousta dalších, jako za mě hodně kvalitních, takových jako sci-fi věcí, že jo, s tou knižní, to má teď novou sérii a já mám strašně ráda, že proč si nemůžu vzpomenout na název s tou
0: knižní autorkou, co myslíš, no, to vyšlo letos.
1: Doporučovala jsem to. No. Tak a to taky myslím, bude mít druhou sérii, protože ona byla nějaká tiskovka. No a na mě tam prostě vyskakoval hezký pán, Colin Farrell, který ho možná znáte z filmu Lobster z nějakého roku třeba 2010. To byla přesně ta doba, kdy já jsem byla jakoby hip alt, jakoby movie person.
0: Úplně tě vidím.
1: Já vím, no, já se z toho dostávám pořád. A přesně jsem soudila ty braky a ty. No. On tam hrál a hrál skvěle a je prostě strašně takový jako... Strašně zajímavé, takový jako není prvoplánově atraktivní, tak a to je vlastně asi věc, která mě jako na mužích přitahuje, tady má teda úplně na červený platformě strašidelnou fotku, ale v seriálu je hezčí, no a prostě tady ten seriál se jmenuje Sugar a první série už vyšla 24, teď vyšla druhá 26 a on má být jako takový mysteriózní detektiv, soukromý očko, jak se říká, a má to mít nějaký sci-fi twist. a viděla jsem první díl a má to jako fakt vysoký hodnocení. A připomíná mi to hodně Jamesa Bonda, některé záběry tam jsou třeba černobílé, že jako vlastně nevíš, v jaký době se to děje úplně, ale nevím, jestli u toho vydržím. Zatím bych to nedoporučila a pro mě prostě, já vím, že vždycky se říká u knížek, u seriálu, vydrž prostě díl dva, jako dej tomu tu šanci, ale prostě to je hodina a já bych mohla hrát to Fortnite třeba tu hodinu, takže takže zkusím tomu ještě jednu hodinu. Já vím, no, ty jsem dlouho nehrála. Takže ještě tomu jednu hodinu. Jo, no, teď jsou tam ty Simpsonovi nějak, ale jenomže si je můžeš vybrat a nemusíš je hrát.
0: Aha.
1: No, já nevím. Mně přijde, že to se to nějak zhoršuje, ten Fortnite. Speaking of braky a nízká kultura prostě. No, takže tady tomu seriálu dám ještě jednu šanci a příště vám dám update, jestli to teda stojí za to nebo ne. No a dokoukala jsem vlastně, že ságu Pirátů z Karibiku, já jsem dělala rewatch. Mimochodem, točí se další film a má tam titulní roli údajně stvárnit Margot Robbie. Takže asi Barbie nevyšla a vyjde tohle.
0: No, na Barbie furt přemlouvají hrozně. A právě do toho nového filmu hodně, který jakoby chtěli natočit, tak hodně přemlouvají Johnnyho Deppa, no, ale nevědějí.
1: No a to si zrovna myslím, že on po všech těch jakoby soudech s Amber Heard je teď rád za každou příležitost trošku.
0: Dávalo by to smysl.
1: Takže no, bych typla klidně, že na to kejvne. O Vánocích s ním vyjde, všichni známe, že jeho Louskáčka, známe příběh takového toho Scrooge, toho prostě lakomýho starce. Tak jeho příběh má teď vyjít na Vánoce a Johnny tam přesně hraje jeho a hraje to přesně takovým tím stylem jako Jacka Sparrowa, jako kloboučníka.
0: Jo, já jsem asi viděl trailer a vypadal příšerně.
1: Jo, vypadá hrozně, no. Ale taky prostě to chci trošku vidět, no. Viděla jsem teďka k tomu nějaký propagační materiály, kde on jako v té roli interaguje s lidma jako na nějaký tiskovce a prostě pro mě, když jsem vyrůstala, to je prostě stejně jak Harry Potter, jako, nebo jiný věci, jiný prostě interpreti. Pro mě je tak strašně těžký si jako spojovat všechny ty jako dramata a prostě negativní aspekty s tím člověkem. Já mám prostě nějaký jako obranný mechanismus a já si to odděluju. Takže si prostě odděluju Harryho Pottera a J.K. Rowling, odděluju si Johnnyho Deppa a jeho kontroverzní minulost a odděluju si prostě Víkenda a seriál Idol. A vím, že to není dobrý a že bych to jako neměla dělat a mám takový morální dilema, ale no, nevím.
0: Ne, já si myslím, že tohle dilema má docela hodně lidí a jako není proto moc asi... Jako podle mě neexistuje jako správný přístup, jak to jako dělat, že prostě jo, zahoď tady, buď odpůrce Harryho Pottera, jako samozřejmě, nevím, každý to asi řeší prostě jinak, podle svého přesvědčení a tak dál, a myslím si, že jako hanit nějaký postoj je vlastně blbost, no, protože prostě jako stavit se do pozice nějaké jakoby morální autority, že jako tohle je jediný možný přístup, jak ty můžeš teďka přistupovat k tomu, já nevím, k poslouchání Víkenda je podle mě pokrytecký, Edeko.
1: Jo, no. Tak možná můžeme trošku myšlenkama zůstat u nějaký, nebo se přesunout k nějaký jako hudbě, protože já mám prostě krizi. Mě nechytla úplně ta Charlie XCX a nějaký další nový věci, tak já prostě teď vůbec nevím, co poslouchat. A dneska jsem poslouchala úplně svůj divnej, jakoby hrozně jako... Je to takový vibe, jakoby 18-letý chlapec v manosféře, můj playlist.
0: A co to jako je?
1: Který dává, no hele, je to taková jako TikTok hudba trošku, klučičí. A já k tomu mám sklony občas třeba, když se setmí, když prší, když jedu v noci autem, což se stane tak jednou za půl roku a jmenuje se Neon Lights, kdyby vás to někoho zajímalo. A prostě jsem se přistihla, že nemám co poslouchat teď. Nevím.
0: Já taky jsem se přistih a víš co, já zase se cítím, jako 80-letý penzista, co prostě chce mít klid a jenom nějaký background noise a já normálně poslouchám teď rádio.
1: Posloucháš white noise?
0: Posloucháš
1: rádio?
0: Poslouchám.
1: Potom, že Český rozhlas aspoň teda.
0: No, poslouchám Radiožurnál třeba, no.
1: Cute, a tak to se hodí na tu chatu.
0: No, ale jako já...
1: Ale zrovna jakoby hudební složka. Do pozadí dobrá. Co chceš víc? Jako, já jsem tady ne, v studiu, já nemůžu říct nic jinýho, chápeš? Já jsem prostě uvěznila.
0: Ne, ale jako já to fakt oceňuju teďkon, protože přesně já mám úplně stejnou posluchačskou krizi jako ty. A vlastně poslouchám ten radiožurnál a poslouchám tam ty zprávy, něco se dozvím a pak si poslouchám tam tu písničku za 100 let, kterou tam jako slyším velice často a jsem jako jo, tak budem zpívat za 100 let. No, takže tak,
1: jestli,
0: takže já mám...
1: Jestli máte hudební typy.
0: Dejte nám hudební typy, prosím.
1: Jestli máte nějaký hudební typy, prosím.
2: Slejvák s Vilmou a Mírou na rádiu Wave.
0: Nám zbývá ještě zmínit a probrat jednu věc, kterou oba sledujeme poslední týdny a měsíce. A je to někdo, koho si ty v počátku, kdy jsi nevěděla vůbec celý lore, označila za ikonu týdne.
1: Musíš to vytahovat?
0: Jo, ale tak, já
1: tak
0: to chápu,
1: já
0: ten důvod.
1: Já s tím souhlasím doteď, s části.
0: Já ten
1: s tím
0: důvod taky
1: souhlasím.
0: Vlastně chápu. Ano, já to nehaním. Je to Iveta Jirkalová, a což prosím vás, pokud nevíte, je paní, která začala sdílet svůj život na TikToku opravdu v podobě jako dlouhých 20 třeba minutových vlogů z každého dne jejího života. A opravdu se do toho dostala tak moc, že ona si kamkoliv, kde je, píchne telefon, má asi takový ty přísavky ze zadu a natáčí, cokoliv zrovna dělá, jo. A to je prostě, vstává, jde na záchod, to vidíme, jde do koupelny, to vidíme, líčení, kafíčko, cigaretka, jde do
1: cigaretka
0: práce.
1: Cigaretka na balkóně.
0: Jde do práce, potom skončí v práci, když má...
1: Potom je v práci.
0: Je v práci.
1: Pak skončí.
0: Pak skončí, Vlasta má poradu.
3: Tak, padlo lidi, konečně, jdu domů, Vlasta je na poradě ještě, takže zdrhám.
1: Takže jde nějak dřív domů rychle.
0: Dřív domů.
1: Pípne si, cestou vyzvedne balíčky.
0: Vyzvedne balíčky, nakoupí, pak uklízí. Nakoupí.
1: Pro Karličku nějaký sladkosti.
0: Pro Karličku, pro Piškota, pro Kocoura něco.
1: Pro Piškota
0: a
1: pro Miru.
0: Potom, a pro Mirušku, pro Pejska, no
1: pro
0: a pak uklízí a pak uklízí hodiny a vlastně a jde spát, jo. A to je vlastně každý ten vlog. No ale opravdu jí se podařilo něco nevídaného, protože z opravdu jako obskurního trošku níž kontentu, který jsme objevili a ty si to tehdy dala jako ikonu týdne, protože opravdu jako každý video začíná slovy chcípnu, já už nemůžu.
3: Chcípám.
0: Masakr lidi, topka a já jsem začal
1: topka,
0: tady docela
1: anebo
0: přejímat.
1: Topka.
0: Ano.
1: Prostě dichotomie života a smrti. Topka? Jebka.
0: Nebo? Je to tak. No a jí se ale podařilo opravdu jako nevídané a Iveta Jirkalová má dnes na svém TikToku, teď to tady ověřu, abych měl přesný číselný údaj, ale bohužel masakr mě to teďka, už se mi to našetlo, 42 tisíc sledujících a má skoro 2 miliony lajků na svých videích a dokonce má v rámci TikToku jakýsi speciální obsah pro členy, který odebírají její obsah a jako v hrubém přepočtu je to něco, co jí vlastně může vydělat zhruba 40 tisíc měsíčně jenom na základě toho členství, protože to lidi fakt jako odebírají. A je to jako fascinující,
1: má
0: protože...
1: Merch.
0: A má merch, má všechno.
1: Jo.
0: A jako ona, nevím, jako vlastně já to teďka sleduju už jako několik týdnů si myslím a fakt jsem tomu propadnul tak moc, že já ráno vstanu a podívám se na její ráno. Jo, já si jdu třeba vyčistit zuby
1: a
0: takhle si
1: je,
0: pustím
1: prostě
0: vlog už tam je a já vidím její ráno, který je každý den stejný, ale vlastně je to moje každý den stejný, jo, takže já se na to koukám taky. Pak si večer jdu spát a nebo něco a večer si pustím její vlog ze dne, jo.
1: Live stream.
0: Na ten moc nekoukám teda upřímně, ale jako opravdu nechápu ale, čím to je, že si mě to tak získalo, protože zároveň musíme zmínit, že ten obsah je místy hodně problematický, jo. Je tam hodně problematický to, jak moc tam ukazuje svoje dítě, protože samozřejmě je to jakoby, to tam samozřejmě chce být, ale myslím si, že občas to ve mně vyvolává podobný pocity, které jsem měl třeba u Výměny manželek, že tam je jako dítě ve situacích, ve kterých jako asi by nechtělo být nebo nemělo být zachycovaný veřejně, což je třeba, když se třeba hádá.
1: Nebo by v dospělosti s tím nesouhlasilo.
0: Tak, přesně. Potom, když se třeba jako hádá s mámou, nebo tak, to tam je všechno jako zachycený, pak jako okomentovaný ve voice-overu a já si říkám, jako, je tohle to v pořádku, nevím. Potom samozřejmě, tak tam jsou věci...
1: Jsou tam i... Že tam jsou hodně osobní věci, jako lidi hodně jednoduše zjistí vlastně, kde bydlí, že jo, kde pracuje, kde, kam chodí nakupovat, jak se jmenou členové jejich rodiny, kdo kdy, kde má svatbu, jako
0: kdo
1: jsou to
0: bydlí.
1: Hodně interní věci, které podle mě nezdílejí ani prostě nějaký, nevím, influenceři, influencerky, jako je to...
0: Ne, je to...
1: Něčím je to právě dob, jako tě to vábí, že to je vlastně hrozně jako autentický, takový deníčkový a jako, že na nic si nehraje, že jakoby v záplavě těch vyumělkovaných nějakých estetických lidí je taková jako opravdová, takže jako tímhle podle mě má tu cílovku i v nějaký generaci prostě, nevím, maminek, ale i v generaci prostě mladých lidí a tím, jak je to trochu kontroverzní, tak jako přesně, jako je to jak ta Výměna manželek, nemůžeš od toho odvrátit zrák, ale jako ve skrytu duše víš, že by se to nemělo dít.
0: Já úplně souhlasím s tím, protože mně přijde, že já o ní vím všechno. Já vím, kde pracuje, já vím, kam chodí na nákup, já vím zhruba, kde bydlí a to se o to ani nějak jako extrémně nesnažím toho dopídět, ale jenom sleduju pravidelně ty vlogy, takže to samozřejmě všechno vím. Vím její jako denní režim, vím, odkud se objednává věci, vím všechno a jako vlastně tady ta jako 100% transparentnost je až děsivá. Tak
1: všechno.
0: Přesně. A jako hodně mě to vlastně přijde zajímavý a ještě v kontrastu s tím, že mám pocit, že loni se hodně díky angažmá Mii a jejím vítězství v Zrádcích hodně otevřelo téma, jako kolik toho sdílíte na internetu, jak moc sdílíte svoje děti, dávejte si bacha, co všechno dáváte ven, tak vlastně tady vidíme někoho, kdo vůbec teda, mám pocit, nad tím teda nepřemýšlí. Já jsem věděl, kde byla na dovolený, kde přesně v jakém rezortu, všechno, kdy tam přesně byla samozřejmě a s kým tam byla. A tak, a jako já se dívám, mě to baví, jo, jako já se nemůžu odtrhnout, jo, takže já jsem součást problému, jestli je tady nějaký problém, ale zároveň...
1: Jo.
0: Fakt mě to přijde zajímavý, že se jako člověk opravdu může dneska stát jako veřejně známou osobností relativně, která má svůj vlastní biznis, svůj vlastní merch a svoje vlastní fanoušky i na základě toho, že vlastně dělá obsah, který není, dejme tomu, ničím jako objevnej, jo, je to opravdu jenom deníčkový fakt zachycování svého života v ukrutně dlouhých vlozích, kdy tam jsou samozřejmě jako, nevím, je to
1: dance
0: jako...
1: breaky.
0: Je to jako opravdu koukat se na reality show, ale akorát bez produkce.
1: Jo, no. A prostě máš to proto pobavení, ale už ti nedochází, že to je jako skutečný život a je to takový fakt jako, ne, já to taky vnímám jako nějakou prostě vymyšlenou, jako nereálnou jako osobnost, mně to přijde šílený. Ale jako už několik vlastně měsíců si to posíláme nonstop a...
0: Já už to cituju, já jako říkám na věci, to je masakr lidi, chcípám lidi, topka, no.
1: Topka.
0: jako je to
1: já
0: hrozný,
1: to
0: jo.
1: Cítím, a je to strašně
0: satisfying. Já se bojím, je to strašně satisfying, ale já se bojím, aby to mě ještě nějak neovlivnilo, protože teda ještě nutno podotknout, že tato paní na TikToku je jako hodně negativní osobnost. Samozřejmě jakoby všechno je špatně, ať už je vedro, hnusně, normálně, práce, nepráce, vždycky je nějaký problém a já se bojím, že to jakoby budu přejímat a za půl roku tady budeme sedět a budeme vlastně na všechno ještě, jakoby my už jsme tak docela kritický a jakoby uvidíme, bojím se, jak budeme vypadat za půl roku, no, tak snad normálně, jako snažím se o to držet nějaký nadhled, ale zároveň fakt na to koukám, no, je to strašný. A nevím, ale jako možná je to i tím, že máme teďka takový jako pusto, co se týče těch reality shows, protože vlastně teďka nic nejede, je letní pauza a výhledově se nic moc neblíží, jo, jakoby ještě teda dobře jede Party Shore, ale ten je extrémně kontroverzní, protože tam teďka byla ta kauza ohledně toho, kdy tam samozřejmě oni tam mají neomezený přísun k alkoholu a tady ten koncept reality show je vlastně postavený jenom na popíjení a tom, co dělají lidi, když jsou opilí. A byl tam vlastně moment, kdy tam chtěli, jako jeden z těch účastníků chtěl mít sex s jinou účastnicí, která byla jako strašně opilá a...
1: A projevovala jako nezájem, nebo vlastně...
0: Jo, vlastně jako, no, takže a bylo to jako hodně kontroverzní moment, kdy vlastně ta produkce do toho jakkoliv vůbec nezasáhla, ačkoliv pravděpodobně měla, ale normálně se to odvysílalo, s tím, že nakonec snad doufám teda k ničemu nedošlo, ale přijde mi hrozný, že se tady ty věci dějou, teda v roce 2026, kdy se tady to téma jako otvírá už teda dlouhodobě, transformovala se výměna kvůli jako spoustu problematickým věcem a Party Shore teda tohle z toho udělá. Nicméně je takový pusto, takže možná proto inklinujeme ke sledování aspoň Ivety Jirkalové, která vlastně produkuje svůj vlastní reality show ze svého života, dejme tomu. Pak nás čeká AI Superstar a Zrádci, no tak na to se těšíme, ale uvidíme.
1: No mě víc a víc algoritmy tlačí teďka ty jakoby AI shorts, různý ty krátký jako vertikální AI věci, právě třeba jako zpracování akotarů, že jo. A je strašně těžký se od toho odtrhnout. Já prostě vím, že to nesnáším a nepodporuju, ale prostě třeba to dokoukám. A pak
0: musíš
1: mi ten algoritmus krmí pokračování.
0: No samozřejmě.
1: No je to těžký, no.
0: Uf.
1: Tak abychom nebyli jen moralizující a negativní, tak si můžeme říct, kdo byly naše ikony týdne.
0: Yes, jsem pro.
2: Ikona týdne.
1: Tak moje ikona týdne je po dlouhé době zase muž a je to muž se jménem Duarte Menezes a je z Lisabonu z Portugalska a je to kadeřník. A vypadá jako Caesar z Hunger Games, je úplně ikonický a vytváří přesně takový ty osmdesátkový účesy a nosí hrozně extravagantní outfity, má prostě podpatky, culíček a často vlastně obsluhuje starší dámy a třeba když už jim ty vlasy nafouká prostě do neuvěřitelných rozměrů, tak ještě si od nich nechá dát polibek na tvář a je to prostě taková jako něčím jako hrozně stará, jakoby elegantní prostě škola, doba, která už tu není. A prostě mít jakoby současnost a přijde mi ten člověk zase hrozně takový jakoby svobodný a šťastný, doufám, že teda i ve svém osobním životě a jaký má interakce s těma klientkama, tak to mě úplně dojímá a prostě jakoby muži noste culíčky a podpatky a buďte sami sebou.
0: To je hezká message. No já se svojí ikonou teďka vytvořím takovou jakoby kruhovou strukturu vyprávění, protože se vrátím na samotný začátek slejváku dnešní epizody, teda myšleno. Protože,
1: to už jsem zapomněla, co bylo.
0: No já ne, protože ty jsi zmínila, právě ty jsi to už naťukla. Moje ikona je totiž uživatelka, Instagramová uživatelka Zahranice, nebo profil Zahranice. Mm-hmm. Ve kterým právě ona dělá videa, mimo jiný, krom toho, že vlastně ona má v bio, že jí baví sledovat, co se děje za hranicema a dělat o tom videa, tak jeden formát, který se jí teďka hodně chytil a je hodně populární, tak je vlastně, kdy lidi pošlou fotku, která na první pohled je absolutně neidentifikovatelná, co se týče toho, kde byla pořízená. A ona je schopná vlastně v tom jednom reelsku ti odvypráví, jak našla na souřadnice přesnou polohu toho místa na základě prostě třeba stínu. Že fakt jako stín a nějaký asfalt na chodníku a dokázala na základě fakt jakoby osint metod investigativních, jako projet toho člověka, kde se pohybuje a jako do dvou hodin ti vyplivne, kde to přesně bylo pořízení. A je to fakt třeba random pole, jo. A přijde mi to ještě fajn vtipný, že je to moje ikona zrovna tenhle týden, kdy jsme řešili Ivetu Jirkálovou a vlastně tady to...
1: Tati zrovna na stříbrným podnose.
0: Tady to soukromí, tak prostě i když si to člověk hlídá, tak se dá prostě dohledat úplně cokoliv a když ne, tak je to prostě ještě jednodušší. No a každopádně mě tenhle ten koncept prostě přijde strašně zábavný, líbí se mi prostě ten způsob, jak ty videa jsou jako... zpracovaný, je to strašně zábavný a fakt mě to baví, takže to si jako, to teďka konzumuju kromě Ivety ještě teda tenhle ten content, který je trošku
1: další českou
0: lepší.
1: Tvorbu.
0: Je to tak.
1: To je hezký, že podporuješ místní umělce aspoň.
0: Tak.
1: Já jsem dlouho asi neměla radost. Jo, vlastně naposled jsem měla ikonu tu Češku, která se vždycky zamaskuje jako lišejník nebo mech.
0: Jo, a ona nám psala vzkaz a právě, že nás poslouchá a já na mě od té doby taky skáče.
1: Fakt?
0: Hodně. A mě to hrozně přijde, mě se u toho vždycky hrozně baví, mě to přijde prostě strašně... osvěžující jako věc, která se mi objeví na For You page, tak je přesně, když vidím, že se jde oblíknout za lišejník nebo jako obloha. A je to prostě vtipný a takový roztomilý a prostě líbí se mi ten vibe toho celého, tak to teďka tam vidím taky.
1: No, mě to inspiruje, já prostě musím unlocknout nějaký jiný koníček, jako musím to nasát a něco v sobě probudit.
0: No tak když my budeme mít nějaké ty koncerty u toho lesa, ne? U toho rybníka.
1: Koncerty u rybníka?
0: Budeme hrát na šišky.
1: Co?
0: To jsme se nějak bavili, že budeme hrát na šišky a tancovat u rybníka.
1: Že budeme hrát na šišky?
0: Šiškový tak jo. Tanec.
1: To, tak jo. Jo, šiškový tanec, ale tak to zní zdravě.
0: To bude super. Tak jo.
1: Dobře, no takže přátelé, vidíme se 28. října v Davidský klubovně, a.k.a. Já jsem řekla října, veď?
0: Jo.
1: No, dobrý, tak ještě tu si, hele. 28. října Davidský pod... Hele, musíme normálně udělat nějakou akci ještě 28. října. Musí být
0: dvě akce. Asi si to jakoby evidentně, nevím, něco žádá, nějaká energie.
1: Něco tam
0: tak
1: bude.
0: Znova, tak do třetice.
1: Tak na potřetí. 28. září.
0: Ne.
1: Srpna. Sobotou měsíce. Hele, nechceš to říct ty?
0: Ne, řekni to ty.
1: Hele, ty mě trápíš. Takže jakoby teď je měsíc srpen a ta akce bude 28. srpna v Davidské klubovně a.k.a. na akci podcastovna, kde budeme my a některé z Aquababes, takže doražte, nechoďte v říjnu, přijďte už teď a podělte se s náma o ty hudební tipy, protože my už nevíme, co poslouchat. No, na
0: a ještě o to, za koho bychom měli jít na Shrek Race.
1: Jo, dám hlasování k příspěvku na Instagramu, tak hlasujte.
0: Výborně, děkujeme.
1: Doufám, že Míra bude Doris nebo Shrek.
0: Ne, já bych chtěl být... Nevím co, nechám rozhodnout lid, tak.
1: Tak díky, že jste to s náma zvládli takhle online a příště zase nějak.
0: Zase nějak, tak čauky.
1: Čau.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o ničem a o leccem. A dnes jsme se setkali obrazně jenom svými hlasy, vlastně odrazy našich hlasů. Ani nevíme, jestli reálně tady jsme, Ivanko, taková přetechnizovaná společnost. Možná už jsou jenom tady naše nějaké...
4: Co to je, Zuzko, zase za pseudofilozofické zamyšlení?
3: To jsem vymyslela. Víš, jenom prostě nějaké naše, jak se tomu říká...
4: Já avatary, nevím. Hologramy.
3: Hologram Ivana. Jo. Hologram já jsme se setkali, ne, ale tady jsme opravdu.
4: Si myslíš?
3: Doufám v to,
4: takže
3: ano.
4: Ty jsi,
3: ale
4: dobře.
3: Kdo ví, Ivanko? Tak. Black Mirror, chápeš?
4: Jasně, Zuzko. Dobře, tak vidíte, dneska to bude na takové filozoficko-sci-fi, dystopické, temné notě. Ale Zuzka chtěla tímto krásným úvodem mimo jiné také sdělit, že se nachází v kontribuční budce v Brně, neboli v kontribuční kanceláři.
3: Někdo tady nechal lahev a propisku.
4: A prázdnou lahev?
3: Polo.
4: Poloprázdno.
3: Já jsem na ní chuť, ale pak jsem si říkala, řádí žloutenka, nebudu to riskovat.
4: A Zuzko, jsi spíš optimista nebo pesimista? Vidíš tu láhev poloplnou anebo poloprázdnou?
3: No, ona je ze dvou třetin doslova prázdná, nebo plná vzduchu, jestli chceš.
4: No, to se mi líbí, takovéhle myšlení, Zuzko. Kdybys byla u mě na pohovoru do startupu, ano, tak bych tě vzala.
3: Tak z dvou třetin je plná asi vzduchu pravděpodobně, pokud tam není nějaký
4: thinking jet. Out of the box.
3: Ano. A z jedné třetiny je tam teda asi voda.
4: Děkujeme, ozveme se vám, ale můžu vám už teď prozradit, že jste pozici získala. To byla krásná odpověď. Takže tam někdo nechal propisovačku a tu propisku si zbalíš, anebo ji tam necháš?
3: Ne, já mám hodně propisek doma.
4: Takže to nepotřebuješ.
3: V životě nevypíšu ty propisky, co mám doma. Protože jako jak často píšeš něco propiskou?
4: No málo kdy. Málo tak kdy. Ono už i málo kdy píšeš rukou něco, ale já si teď pořád plánuju, že mám pěkný notýsek a že si do ní budu něco zapisovat. Třeba
3: jako
4: nějaké
3: myšlenky
4: že, nebo nějaké inspirativní nápady, případně si tam budu psát, za co jsem ten den byla vděčná. Nebo
3: vděčníček.
4: Ale vděčníček, ale ještě jsem se k tomu nedostala a rozhodně to není proto, že bych měla málo propisek, anebo že by mi chyběl
3: málo
4: notes.
3: Málo papíru.
4: To taky ne, no. Takže dobře, takže Zuzka teda...
3: Pak nezjistila, že nemáš být co vděčná, no.
4: Já to náhodou skutečně, a to teda se přiznám vám, já to skutečně dělám, že když si na to teda vzpomenu, tak si každý den aspoň jednou snažím říct, za co jsem teda vděčná. I když je to třeba jenom za to, že si můžeš
3: smažák.
4: Koupit kafíčko, no tak nahoru za smažák,
3: no,
4: je super,
3: jo.
4: Jako to jsem měla, teď jsem měla včera smažák, my teď natáčíme, vy nás posloucháte nejdřív ve středu, ale my k vám vlastně hovoříme z minulosti.
3: Z minulosti, no Ivanko.
4: My, no to je úplně Black Mirror dneska,
3: crazy.
4: Skutečně Zuzko,
3: crazy.
4: Hovoříme k vám z minulosti, z neděle, protože my to teď natáčíme a je neděle večer.
3: A už tuto sekundu svět není stejný.
4: Ano, Zuzko.
3: Určitě už někdo umřel teďka mezi tím.
4: A nebo se i narodil.
3: No.
4: Tak, to je super.
3: Další Hitler.
4: To je zase... nosné myšlenky tady padají.
3: A nebo nějaký významný fotbalista, fotbalistka.
4: No.
3: Nová Madonna teďka vylezla.
4: Ale co jsem to chtěla říct, Zuzko? Jo, že jsem měla včera smažák na mácháči. To by vás všechny mohlo zajímat. Byla jsem se podívat na mácháči.
3: Performativně jsem ho tam jedla.
4: To já právě já nedělám performativně, já to mám jako opravdu upřímně ráda. Smažák s kroketami je jedno z mých komfortních jídel. Comfort food. To další je šunka. jak se tomu říká?
3: Šunkofleky?
4: Šunkofleky
3: je hodně dobrá věc.
4: Protože,
3: ale to nechápu, já že to ještě neproniklo do těch bister
4: leteckých. Ale ono to je šunkofleky. A ještě taky někdy jsme tomu, když jsem byla dítě, říkali šunčí fleky.
3: No, ale to je fakt dobrý.
4: Jako moc to neproniklo, jenom jestli to je náročné na přípravu, nebo že to blbě ohřívá, no právě to jenom zapečeš v troubě, no.
3: To se, a jako... já si myslím, že to vzniklo úplně prapůvodně v pravěku, Ivanko, určitě jako leftover, že máš jako zbytek nudlí, nebo prostě...
4: Když pravěký člověk, která ano, měl v jeskyni zbytek nudlí.
3: A na to
4: nudlí.
3: Prostě dáš jenom tu šunku a jedeš, prostě zapečeš.
4: Bajíčko. No takže šunčí fleky, nebo šunkofleky jsou jedno z mých nejoblíbenějších jídel, to hodnotím teda velice vysoko. Smažák s kroketkami, ten spíš tak, dejme tomu, dobrého pomálu. Ten si můžu dát tak jako jednou za dva měsíce.
3: A ještě co moc neproniklo, co dělá taky moje babička, kromě šunkofleků, zemlbába.
4: Zemlbába. A ta vím, že byla taková docela polarizační záležitost, že zemlbábu dost dětí teda, protože naposledy ve velkým se jedla na základce, no. To nenávidělo.
3: Takový jako rozbředlý, že tam je to měkký pečivo a obecně pečivo v tom jídle, když to není pečivo v té své prapůvodní funkci.
4: Deep dneska to jede, Zuzko, to jako, myslím, že tenhle díl to si užijete. Zapisujte si to. No.
3: No, můžeš si popsat ten deníček. Ne, tak to polarizuje, protože já jsem hrozně dlouho toužila udělat salát,
4: no.
3: Takový ten jako italský s tím opečeným chlebem.
4: A on, když se rozmáčí, tak mě to taky moc
3: nechutná. A spoustu lidí právě mělo ofrky, že tam je ten chleba, přitom mě to chutnalo. A ještě jsem to, jako upgrade byl do toho dát třešně a to taky lidi prostě to dávali bokem, to mě naštvalo.
4: No, to teda, Zuzko. Takže tam byl rozmáčený chlebík, třešničky a pak tam byl salát listového
3: salát.
4: Typu, jo? Ty ses rozjela teda, Zuzko, teďka nějak
3: mozzarella,
4: s tím...
3: Tak.
4: Vařením, ty jsi úplně crazy teda.
3: Crazy, no, jsem dělala plněný lusky.
4: Je, a plněný lusky paprikový, to mám ráda.
3: No, to mě úplně tak postihne, že si řeknu, je prostě, potřebuju nutně si dát paprikový lusk plněný.
4: A teď, když jsme, Zuzko, se bavíme o těch paprikách, tak to je taková, nevím, jestli to je zajímavost, pro vás možná to nebude zajímavost, ale pro mě to byla zajímavost, že jsem zjistila, že v emotikonech je velice krásně propracovaný ikon papriky, takové zelené. Ale
3: to
4: já jsem to jsem ti posílala právě, protože...
3: A to je hrozně málo užívaný emoji.
4: Ale já jsem hlavně si toho vůbec nikdy nevšimla. Stejně tak, jako jsem si...
3: A jak se to přišlo? Že spal telefon někam?
4: Ne, protože já občas... zejména jednomu kamarádovi, co je zahradní architekt, tak posílám různé emot ikony třeba květin a zelenin a tak dál. A teď jsem mu právě...
3: Švandu teda.
4: To je švanda. A teď
3: švanda
4: jsem, 40. Teď jsem právě mu posílala něco. A dala jsem tam řetkvičku, emot ikon řetkvičky, který jsem tam našla taky, že mě to úplně zaskočilo. Pes říkám, no co tady dělá řetkvička, ta tam byla vždycky. Tak pokud teda vy víte, jestli tam byla řetkvička vždycky, nebo jenom já jsem si ji nevšimla, nebo jestli tam přibyla nějak nově. Tak mi dejte vědět.
3: Že jsou emotikony takový populární, že jo? Ty tančící, já mám ráda takovou tu tančící
4: já
3: paní.
4: Já vím, no, tančící paní, no.
3: A nebo takovej ten jako Travolta, tam taky tančí. Obecně ty tančící věci jsou docela populární.
4: A podle mě, Zuzko, to ale signalizuje, že ty bys měla právě víc se jako roztančit, rozvolnit. No, že bys měla někam prostě na Dijinu vyrazit a tam to pořádně roztočit. No, takže já teda jsem paprika a řetkvička. A taky ještě dneska jsem s někým rozebírala zajímavé teda téma s Davidem, a.k.a. Kádelem, který také byl několikrát naším hostem. Ano. Jestli, Zuzko, a to je i otázka pro tebe i pro vás ostatní, jestli když o někom řekneš,
3: že stará paprika.
4: Je starý paprika, že to se podle mě používá jako v mužském rodě. Ne žena stará paprika. No to teda jsem nikdy neslyšela. Já to znám jenom jako, že je muž.
3: Jestli je to kompliment.
4: A že je starý paprika. No a jestli ty to, protože já to vnímám jako negativně zabarvené, že když o někom řekne, že to je takový starý paprika, takže to je nerudný dědek.
3: No.
4: A právě David říkal, že pro něj to je neutrální popis. Jakože tam
3: David
4: nevnímá.
3: Ten...
4: A takže jakože o někom řekne, že to je starý paprika a že on to vnímá, jakože...
3: To není neutrální popis, podle
4: takže,
3: mě.
4: Takže ty si myslíš taky, že to je negativní.
3: Je to negativní mírně. Není to jako, jsou horší věci,
4: no to je tak
3: co se dá o někom říct, než je starý paprika. Ale není to podle mě úplně pozitivní. Je to podle mě ekvivalent staré pušky, nebo vystřílené pušky, nebo vyzobané slunečnice.
4: Jako vystřílená puška, Zuzka, to jsem teda v životě
3: neznáš
4: neslyšela.
3: Vystřílenou pušku.
4: Ne, jako znám staré pušky. Jakože to se ale nějak říká, jako, že to může mít i význam, jako, že kamarádi, ne? Že někomu řekneš, ty stará puško, nebo ty stará vojno.
3: stará vojnu znám a to myslím, že je docela pozitivní.
4: No, ale vystřílená puška to znamená.
3: Vystřílená puška je, že prostě už ten potenciál je ten tam.
4: Jako za zenitem takzvaně. Mm.
3: No, vyzobaná slunečnice.
4: To jo, vyzobaná slunečnice, no, to Gerbera. A nejsou to už, Zuzko, tvoje nějaký vlastní novotvary?
3: To je možná z naší rodiny ta nějaké novotvary.
4: To je, to říká tvůj taťka. Vyčíchaná Gerbera a vystřílená puška. Mm. To jsem teda
3: někdo
4: nikdy,
3: jako... Ty Gerbeři jako hodněkrát čichl.
4: To jsem teda v životě neslyšela, ale budíš. No, ale dostali jsme se k tomu teda přes tu papriku. No, pokud jste zatím nepoužili emot ikonek zelené papriky, tak já doporučuju a cením, jak je taková prokreslená. Ona opravdu jako živá, ta paprika, živá.
3: No. A teď je docela dobrá sezona na papriky obecně i na jejich konzumaci, protože cena je historicky nízko. Fakt?
4: Počkej, to si
3: nějak... Výborná cena.
4: Jakože teď je podle tebe dobrá cena paprik.
3: No jasně, tak jasně.
4: Takže pokud teď do něčeho investovat do cenných papírů, tak finanční poradkyně Zuzka radí
3: koupit si,
4: papriky.
3: Že nemusíš přemýšlet, jestli si koupíš jednu nebo dvě.
4: A rozšoupneš
3: se. Můžeš se rozjet právě.
4: Teda, žiješ život čtyřicátníku a koupíš si dvě papriky.
3: No.
4: A k tomu pošleš emot ikon. No. To je jízda, takhle
3: my si
4: žijeme.
3: U nás na parku je jedna paní, která si pravidelně úplně na všechno stěžuje a my říkáme paprika, protože ona si mimo jiné stěžovala na ceny paprik v zimě. Mm, což chápu,
4: v zimě
3: ale věnovala tomu velkou energii.
4: Paprik. No, není. No. A teď, Zuzko, teda taková anketní otázka. Kdybys měla volit papriku jako barevnost, typově, jo, tak kterou papriku teda volíš?
3: Já mám ráda takové ty, ne ty kapie, mám ráda takové ty český malý papriky, ty zelený, ty křupavý.
4: Malý zelený papriky.
3: Takže, a to mám spojený s taveňákem.
4: Takže to je ta paprika, rohlíkem. Co vypadá jako ta v tom emot ikonu?
3: Ta ne, to už je podle mě kapie. Aha. To je taková ta buclata.
4: Jo, takže ty myslíš takovou tu světle zelenou.
3: Světle zelenou.
4: Jako
3: tu křupku takovou.
4: Takovou tu špičatou.
3: Jo, tu špičatou malou.
4: A to není kapie, jo. Já jsem si vždycky myslela, že tohle je kapie teda právě.
3: Můžeme se podívat, ale já jsem si vypla internet.
4: Já ti to najdu, Zuzko, tady.
3: Kapie jsou ty buclaty, ne?
4: Na internetu. No hele, tady píšou. Kapie je konkrétní odrůda, respektive skupina kultivarů patřící pod papriku setou. Každá kapie je tedy paprika, ale ne každá paprika je kapie. Takže Zuzko, a teď jak ta kapie teda vypadá?
3: No.
4: Pravá kapie se od běžných paprik liší zejména silnější a pevnější stěnou plodu.
3: A ta, co má ten emotikon, to je silná macatá kapie. To
4: myslíš,
3: prostě je takový to oválný, buclatý.
4: Mírně podlouhý, nebo, ale oni tady píšou špičatý tvar, Zuzko, že má ta kapie.
3: No, nevím.
4: Tak já teda
3: no, ale
4: stejně...
3: má to tu silnou stěnu.
4: Jak zpracovat kapie? No to jo, že to má tu silnou stěnu. A ty máš teda radši ty tenkostěnky.
3: Jo,
4: tenkostěnky a takový ty, co mají takovou tu světle zelenou, žlutavou jako barvičku.
3: No světle zelenou, žlutavou ne, to nemám ráda.
4: Ne, takže
3: světle zelená.
4: Světle zelená,
3: no,
4: dobře.
3: Žlutý jsou špatný.
4: Jo.
3: No, a to mi připomíná na tady Davida, s kterým si dneska umývala balkon. Mm. Můžu dropnout tohle intimní info. A ten se zase schání po kvalitních datlích mediol. To je prostě to léto, ty plody, to prostě přitahuje lidi. A má stres, že nemůže sehnat dobré, fazole. Datle mediol.
4: A čte se to jako mediol?
3: To nevím.
4: Nebo se to čte třeba medjul?
3: To je možný, ale já nevím.
4: Já taky nevím.
3: Jsem to. Ale
4: každopádně teda datle mediol, jak to čteme my.
3: Ano, pokud byste měli nějaký dobrý tip tady pro Davida.
4: Tak je to prémiová a největší odrůda datlí na světě, Zuzko.
3: A oni
4: tady píšou často čerství. Přezdívaná královna datlí, anebo ovoce králů. Takže to je taková královská datle teda, mediol. Ano, a David si na to stěžoval na sociální síti ve svém story, že teda frozbert problém, že schání kvalitní datly.
3: Ano.
4: Dobře, ale o tom potom. Co jsme to chtěli teda, Zuzko, původně tady probírat?
3: Ty papriky.
4: Ty jsi chtěla papriky a pak si chtěla probírat vosy. Ještě vosy teda.
3: Ano.
4: Ano.
3: Já jsem dnes jela vlakem s dalšími lidmi a tam byla taková mladá děvčata. To nebyla žádné staré papriky ani střílené pušky, mladá děvčátka. A ta se bavila okolo, dejme tomu 15 odhadem, i když dnes teda opravdu nevíš. Že...
4: Třeba jim bylo 35.
3: Třeba jo, a vypadali mladě.
4: Že byli...
3: Nicméně bavili se o tom, jaký to bude, když jim umřou rodiče, jestli to hitne nebo ne, jestli je to zasáhne, ale nedošli k ničemu, protože je začala, oni stáli u kýblů, u odpadkových košů a začala je zlobit vosa, takže nedošli k žádné pointě tady toho uvažování.
4: Je, že ta vosa vyrušila je tady ano. nad tímto filozofickým ano. rozjímáním, jak ano. by se postavili teda k úmrtí svých rodičů.
3: Ano, taky to zaklepali, to se mi líbilo, tady ta roztomilá pověrčivost, taky zaklepali na dřevěnou lavičku, aby se to nestalo. Nebo
4: no ale pozor, tam podle mě, Zuzko, to je znovu taková věc, kterou leckdo dělá chybně, protože zaklepává ty věci na dřevo, ale já jsem zase slyšela, že ty to musíš zaklepávat na něco, co neschoří. Takže já teda zaklepávám věci všechny, tak ví to, když se říká, musíš to zaklepat, aby se to nezakřiklo, nebo já nevím co, tak já to teda klepu na zuby.
3: Aha,
4: protože zuby neschoří.
3: Hmm. No, tak zuby taky můžou ohořet.
4: A, jako, nevím, Zuzko, nejsem hasič, ale jako spíš si myslím, že zuby schoří teda méně pravděpodobně než jako dřevo.
3: No ale
4: dřevo.
3: Celkově je to takový...
4: Takhle, Zuzko, já myslím, že je lepší si to jako posichrovat vždycky. No.
3: Okay. Neublíží to asi nikomu. Nikdo prostě, nikoho to nebolí, když si zaklepeš kamkoliv.
4: Tak, přesně. No jedině by to mohlo ublížit, kdyby si sklepal na čelo a u toho se jako na někoho díval, že on by si to mohl vyložit, Zuzko, jako že si o něm myslíš něco špatného. No a to teda ta příhoda s tou vosou, s těmi vosami, to byla tato, nebo ještě k těm vosám se váže nějaká tvoje třeba osobní zkušenost?
3: Je teď, já jsem si dívala, proč jich je teď hodně v létě.
4: Proč je vos hodně v létě?
3: No
4: a proč teda je vos hodně v létě?
3: Složitý.
4: Jo, to bylo složitý.
3: Já si to mám tady na internetu, mám o tom celou stránku tady.
4: Je.
3: Mám ti to přečíst?
4: A to je celá stránka formátu A4.
3: No, je to na internetu.
4: A nejde to nějak zkrátit? Nebo co je ten hlavní, co je gro?
3: Tady je jeden odstavec, proč vosy v srpnu zešílí.
4: No, to je krásně, to je vědecký článek.
3: Ale to je v úvozovkách.
4: To napsal akademik nějaký, akademička. No, takže proč vosy co v srpnu zešílí, jo?
3: Ano.
4: A proč
3: právě tato část života vos v srpnu dala
4: vzniknout... A co to je, Zuzko, za zdroj ještě jenom?
3: Fauna portál, jo. Co to znamená. Mm-hmm. Právě tato část života vos dala vzniknout jejich pověsti agresivního obtížného hmyzu. No. Přitom se jejich povaha během léta nijak zásadně nemění. Mění se pouze okolnosti. Mm-hmm. Na začátku sezóny jsou dělnice plně zaměstnané péči o larvy. Každý den musí ulovit obrovské množství živočišné potravy. Housenky, mouchy, komáry, pavouky nebo jiný drobný hmyz. Čím větší kolonie je, tím více potravy musí nosit. A právě zde přichází jen z nejzajímavějších vztahů v celé říši hmyzu.
4: No.
3: Larvy totiž nejsou pouze pasivními příjemci potravy. Za maso, které dostávají od dělnic, jim poskytnou odměnu. Aha, to není jenom jeden odstavec, tady to pokračuje.
4: Jo, ale
3: larvy jako továrna na energii. A. Po zpracování potravy vylučují larvy drobné kapky sladké tekutiny.
4: Takže oni volizujou ty vosy.
3: Bohaté na jednoduché cukry, aminokyseliny a další živiny.
4: Představ si, že by zvolizoval své děcko, protože by vylučovalo nějakou sladkou tekutinku.
3: Dělnice tuto tekutinu okamžitě olizují a představuje pro ně hlavní zdroj energie. Mm-hmm. Biologové tento vztah označují jako trofalaxi. To, Ivanko, ti můžeš zaflexit, trofalaxe.
4: Ano.
3: Vzájemnou výměnu potravy mezi členy kolonie.
4: Ale Zuzko, kde teda je ten srpen?
3: To jsem se ještě nedočetla.
4: Jo. Aha.
3: To je takový rozvláčný článek.
4: Jo.
3: Lze říci, že larvy platí... dělnicím za jejich péči.
4: To
3: a to je zajímavé, že
4: to je
3: zajímavý, miminka platí mámám. Nebo
4: že teda ty larvy, jakože oni se vlastně nepotí, ale oni vylučují jako takovou sladkost.
3: Bez tohoto, a teď je taková modernizace, aby si to představila v lidské říši, bez tohoto energetického nápoje by dělnice museli neustále hledat jiné zdroje cukru. Proto si během června nebo července většiny vos téměř nevšimneme. Nemají důvod létat kolem limonád ani zmrzliny. Mm-hmm. Veškerou energii získávají přímo uvnitř hnízda. A pak je tady další napínavý odstavec.
4: A teď jak je to teda s tím srpnem? Tak tam ty larvy už jsou.
3: Se schyluje.
4: Už nejsou larvy a proto mají ty vosy teda hlad. No to já jsem netrpělivá, Zuzko.
3: Další odstavec, Ivanko, se jmenuje Konec dětského pokoje.
4: No.
3: Situace se začne, to je úplně thriller.
4: To by měl natočit streamovací platforma o tom seriál.
3: Spielberg. Situace se začne měnit během srpna. Královna postupně omezuje kladení vajíček. Počet larev rychle klesá a kolonie se připravuje na svůj konec. Hmm. To znamená jediné, ubývá i sladké tekutiny, kterou larvy produkují. Mm-hmm. Najednou se ve vosím hnízde nacházejí stovky nebo tisíce dělnic, které ztratily svůj hlavní zdroj energie.
4: Takže mají
3: hlad. Musí si jej začít hledat sami.
4: Jo, takže proto oni jako papají ty zmrzlinky víc a tak potom.
3: A právě tehdy začínají navštěvovat lidské zahrady, restaurace, koupaliště i odpadkové koše. To, co lidé vnímají jako zvýšenou agresivitu, je ve skutečnosti intenzivní hledání snadno dostupných cukrů. Proto si přitahují. A teď jsou odrážky, sladké limonády, pivo, víno a cider, zmrzlina, meloun, tady jsou krásné odrážky, hroznové víno, přezralé švestky, koláče, marmelády, med.
4: Zuzko, nemusíš zase všechno, jako co mají vosy rády, vyjmenovat.
3: No?
4: Jo, takže tím jsme teda, abychom to shrnuli, pokud jste mezi tím třeba usnuli, mezi tím, co jsme si četli tady tento zajímavý vědecký článek, tak je to teda tak, že v srpnu je méně těch larev, nebo přestávají se rodit ty larvy, který ty dospělí vosy olizují, což je jejich jako papání, a teda vosy si musí schánět jídlo sami a proto víc útočí na vaše zmrzlinky a tak. A to je teda smutný, to mě těch vos docela jako líto.
3: A ještě mají takovou blbou, takový blbý PR-ko, že se říká, že jo, že včela ta zemře, že to má být teda v něčem dobrý, nevím v čem.
4: Jako když tě píchne, myslíš.
3: A ta vosa si odletí a ještě taková zlá.
4: Jako mě je líto i včel, i vos teda, no. Sršně ty zatím celý velký, těch se trochu bojím, ale asi by mi jich bylo taky líto. Mně už je líto všeho, prostě už jsem taková plačka. No dobře, Zuzko, takže tolik tedy zajímavost o vosách. To se mi líbilo. A pokud byste teda chtěli

0: kapka něco jiného, ale třeba puk. Kdybys byl třeba hokejista a měl by si puk v kapse, on by ti vypadl pod stolem, tak taky černý a máš ho mezi nohama. Dobře, to je krásná hádanka, ale teda Zuzko, moje zajímavá hádanka, ta si myslím, že tě opravdu teda jako načutne. Kam chci jet a proč?
1: Ty jako, ty osobně.
0: Já neosobně, Zuzko. Já osobně, ano, já.
1: Ty
0: osobně.
1: Chceš jet, to bude určitě nějaký bývalý sovětský svaz, jinak to nejde.
0: No skoro.
1: Aha.
0: Míříš správným...
1: Orlí hnízdo?
0: Tam samozřejmě taky bych někdy chtěla. Tam jsem ještě nebyla, ale tam se obávám, že bude pořád nával moc lidí. Tak chceš, já ti dám nápovědu, Zuzko,
1: no,
0: jo?
1: To bude těžký.
0: Je to město.
1: Je to město Salzburg?
0: Ne, není to město Salzburg, ale tam, jak jsi říkala, že je to ten bývalý sovětský svaz,
1: no,
0: tak to byla jako správný směr, ale dám ti teda, Zuzko, velkou, velkou nápovědu.
1: No.
0: Je to bývalá Jugoslávie.
1: Do Juginy. Mhm.
0: Město v bývalé Jugoslávii.
1: Sarajevo.
0: No tam chci jet taky, ale to není teď to město.
1: Tak nevím, dám se podat.
0: Dáš se podat, tak je to město Skopje.
1: Mhm.
0: Je to město Skopje a zajímá mě proto... To je taková zajímavost i pro vás všechny, že tam v 60. letech proběhlo velké zemětřesení ve Skopje, takže se tam zbořilo strašně moc administrativních, vládních, kulturních a jiných jako důležitých budov, které se pak následně musely všechny vystavět, teda někdy v těch 60. a 70. letech. Takže tam je velká koncentrace jako takový tý brutalistní betonový architektury nebo něčeho, co by se dalo shrnout jako takový ten socialistický modernismus. Takže jakože na malé ploše je tam velké množství tady této architektury, která mě se líbí. To je jedna věc. A druhá věc je taky samozřejmě, že to tam je relativně levný.
1: Jo. No, schvaluju, to bude dobrý. Můžeš odjet.
0: Dobře, Zuzko, děkuji. Tak.
1: Já jsem dnes ještě sledovala video s Madonou, protože mám ráda taková ta videa.
0: A mně se líbí, Zuzko, jak plynule přecházíme. Ano. To podle mě taky moc žádný žurnalist. To je jako taky žurnalistická práce par excellence, že co my už jsme tady všechno probrali. Papriky, vosy,
1: Madonu,
0: Skopje, filozofii,
1: no,
0: sci-fi. Jo?
1: Aspoň.
0: Takže se zdívala na
1: žádná
0: video.
1: Žádná cena prostě přišla. Video s Madonou, protože já mám ráda ta videa, kdy lidé, většinou jsou to teda nějaké celebrity, ale mě by bavili jakýkoliv lidé, ale těch se většinou nikdo neptá, provázejí svými domovy nebo jedním ze svých domovů. A Madonna tam ukazovala věci nebo oblíbené objekty ve svém londýnském bytě a měla tam dva originály Frida Kahlo, můžu to říct, protože to je prostě veřejné video. A k tomu říkala zajímavou věc, což já jsem nevěděla, nevím, jestli to teda není nějaký hoax, ale líbil se mi ten příběh, že Madonna říkala, že Frida Kahlo tam malovala ty opičky, které měly domy doma, mimo jiné proto, že ona ty opičky cvičila na to, aby ten její manžel, když si tam dovede nějakou ženštinu jinou, aby ty opičky mohly křičet, že on když si tam dovedl někoho cizího, nějakou ženu, s kterou byl prostě, tak ty opičky začaly vřeštět a Frida tím pádem zjistila, že je jí nevěrný. Představ si to.
0: A to jí jako, Zuzko, bylo k něčemu jako dobrý potom, když to zjistila.
1: Se mohla trápit, nevím.
0: No, jako,
1: že, jak s tím pracovala dál.
0: Že právě já přemýšlím nad tím, jestli jako to bylo teda, jako, že kromě toho, že mi ta historka teda přijde spíš jako taková smutná, než jakoby zajímavá, nebo já nevím, jako rozhodně bych ji neoznačila třeba za úplně jako pěknou historku, ale spíš jako to ve mně vzbuzuje trošku smuteček nebo nějakou spíš úzkost, ale to je možná nějaká moje projekce, ale že jako nevím, jestli to teda k něčemu bylo jako dobré, jestli by řešením nebyla nějaká jako
1: rozvod
0: nebo komunikace nebo etická nemonogamie, ale jako to, že opice vřeští, nevím, jestli jako to něco vyřeší.
1: Ale jako je to originální řešení každopádně.
0: No řešení to není právě.
1: No není, no.
0: Jako je to originální, ale není to přístup, ale není to řešení. Tak a to říkala teda Madonna. A jinak ten byteček londýnský se ti líbil? Jako byl
1: no,
0: fajn?
1: No, mně přišel dobrý, protože mi nepřišel takový, jak bych to řekla, moje oblíbené slovo teď, mega performativní, že u některých těch bytů, těch celebrit mám pocit, že je to celé jako nadizajnované a že to v tom hrozně cítit. A u té Madony mi přišlo, že se skutečně jako zajímá o umění. Samozřejmě, že tam má jako vzhledem asi ke svým možnostem jako hrozně drahý věci a tak dál, ale jako je to dobře, je vidět, že k tomu má vztah, nebo minimálně to teda umí u mě předstírat, ale spíš bych jí věřila, že k tomu má vztah.
0: Mm-hmm.
1: Takže vidět, že jako sbírá různé věci, tam měla ještě nějaký faly nějakého mladého umělce u vany, měla tam různý poustity, že to nebyla taková ta bež estetika, která teď v hodně těch bytech panuje. Že to bylo takový jako barevný, takový divoký, tak se mi to líbilo.
0: A já vím, že jsi mi jednou posílala, že ty to sleduješ podle mě docela často tady to, jak někdo prochází,
1: no, já jsem ti posílala ten výborný italský domov, jak se jmenuje ten návrhář.
0: Rick Owens,
1: který má tam, téměř nic tam nemá, má to celý
0: to
1: takový
0: líbilo, právě
1: černý
0: moc,
1: a nic tam není.
0: Neměl.
1: A má tam jenom posilovnu, pak jo. Spí na nějaké, opravdu vypadá to jak nějaká studentská postel, betonové postely, ale pak tam má kus nějakého sarkofágu nebo nějakých egyptských mumií, to mě přišlo hrozně srandovní to kombo. Pak má to oblečení, má jenom poskládané takové černé věci na takové strohé nějaké pryčně a do toho tam má kusy sarkofágu. To mě jako přišlo hodně
0: to
1: dobrý být.
0: On si myslím, že těch bydlišť bude mít taky asi jako...
1: Pravděpodobně víc.
0: Úplně víc právě, než je stejně asi jako Madonna, ale tady ten, co jsi mi posílala, ten úplně jednoduchý, tak ten se mi líbil, no, že tam právě jako měl podle mě málo věcí. A když máš málo věcí, tak máš pak i málo bordelu a málo co uklízet. A to mi jako
1: vyhovuje. Ten zrovna nevypadá, že je hoarder zrovna. Spíš
0: jako opak hoardera, no.
1: A pak se mi ještě hodně líbil dům, který za života logicky patřil Davidu Bowie, mu teď patří jeho, nebo vdově po něm manželce, to je Imen. A ten je, to je fakt krásný dům v takovým březovým háji nebo lese, lesíku, musí to být někde v Americe, ale připomínalo mi to velmi jako českou přírodu, těma břízama.
0: No, takže ty jsi docela takhle znalec těch bytů a domů teda.
1: Jo, jo. A ještě má úplně srandovní na druhém spektru toho Ricka Owense je taková ta burleskní tanečnice, jak se jmenuje, Dita Fontis, která má zase naopak všude, je to hrozně zdobné, jsou tam ty taxidermie, ty vícpaniny, je tam strašně moc barevných látek, ale jako tak je to zábavný.
0: Nepřežila v tom, já to ještě hlavně vždycky představuju, když někdo má takhle, no to ani ne vícpaninu, ale třeba když máš nějaký ty draperie nebo moc těch jako záclon a tak je super představ, jak se do toho chytá ten prach to všude a tam to sedí, ty haldy toho
1: Ivanko, taky
0: prachu.
1: Nějaký tvoje téma, že jednou jsi mi ukazovala u nějakých našich kamarádů, že mají zaprášené poutko od lampy a hrozně tě to stresovalo, to si pamatuju, to je nějaký ten
0: fakt?
1: Prach.
0: Vidíš, to ani nevím. No to je
1: prach, to je
0: jako
1: téma.
0: Prach to je moje téma, protože já i dost často luxuju, vysávám to já klidně skoro každý den.
1: Ale prach Ivanko, nikdy nevyluxuješ, ten se usazuje.
0: No, tak ten prach v sobě můžeš nějak rozvířit, jako prach si, Zuzko, a v prach se obrátíš, že?
1: A pak
0: tě taky někdo vysaje třeba. Jako, to by byl samozřejmě originální způsob pohřbu tím, že by tě někdo jako vysál a vyhodil tě do smetí, ale no, takže mě zaprášenost jako vadí. Že právě jak mě někde je prašnost, tak to mě jako zvlášť v bytě, tak to mě něčím jako extrémně rozčiluje. To musí být vysáto a mělo by to být všechno hladký. A Zuzko, máš tam teda ještě něco, co bychom měli v tomto díle z kontribuční boudy probrat, nebo co bys chtěla, aby zaznělo?
1: Ne, Papriky jsme probrali, Madonu, Fridu Kahlo, to je takový dobrý základ. Ještě možná jednu věc, o tom už jsme se asi kdysi bavili. Zase jsem narazila na to, jak kdo hodnotí, co znamená příští týden. Někdo si myslí, že příští týden je to, co bude po víkendu, a někdo si myslí, že příští týden to, co bude až ten jako za mě přes příští týden.
0: Já teda jsem
1: to
0: taky
1: jako nejasnost.
0: Tým, byť jako si uvědomuju, v čem je takzvaně ten zakopaný pes, ale já když
1: já
0: třeba teď je neděle a kdybych ti řekla, Zuzko, uvidíme se příští týden, tak bych ti myslela ten, co teď bude, jako od pondělí,
1: no jasně,
0: co hned začne.
1: No jasně,
0: a ne ten jako až
1: to nedává smysl,
0: přes příští. No,
1: ale jsou v tom nejasnosti.
0: To je stejný, jako že třeba je čtvrtek a ty bys někomu řekl, že se uvidíte příští víkend, tak já bych si taky myslela, že to bude, že bych to brala jako ten víkend, co bude.
1: Ten nejbližší.
0: No, a přitom to bys asi měl říct teda tento víkend. No, ale já prostě příští to beru jako to
1: co bude.
0: To, co bude teď, ne?
1: Ale lidé v tom dělají chybu, mělo by se to ujasnit.
0: Že by se na to měl zavést nějaký novotvar třeba s paprikou, nebo já nevím.
1: A také si myslím, že by už se měly zkrátit prázdniny, že to příliš dlouhé.
0: To si určitě myslím, že všichni žáci, Zuzko a učitelé by byli velice rádi, kdyby.
1: Ale všichni ostatní ano.
0: No to asi jo, ano.
1: Měsíc a půl jako v Německu. Ale někde jsou prý prázdniny dokonce tříměsíční a to asi bych se úplně zhroutila.
0: A zase si vím, že když ty jsi byla dítě, tak bys možná nechtěla, aby ti někdo krátil prázdniny.
1: No a ne, ale to spíš by mělo být více prázdnin v rámci roku, že by to bylo víc tak jako
0: rozložené
1: po tom roce.
0: Budoucí ministryně školství.
1: Ale opravdu,
0: Zuzana,
1: to by byla moje první reforma.
0: Volební program.
1: Rozčiluje.
0: Více prázdnin rozfrcaných tak, během celého dne.
1: To obrovský nárok pro pečovatele. Takže to je moje agenda, Ivanko.
0: Dobře, Zuzko.
1: Brzo na plakátech.
0: No těším se na to, až tam budeš. Brzo
1: Sáčko.
0: Nahrad. Zuzka nahrad.
1: Sáčko.
0: Zuzík nahrádek. Ty bys měla sáčko, jo, kdyby jsi někam kandidovala.
1: To by mě bavilo, že bych si nechala šít různé věci.
0: Ty bys měla teda takový styl jako Angela Merklová, že bys jela ty sáčka.
1: To ne, já bych měla takový jako...
0: Šík sáčka.
1: Já bych měla takový jako Bad Bunny prostě.
0: Je to, že ty bys měla jakoby spíš Bad Bunny sáčka.
1: No,
0: to nemyslí, Zuzko, úplně do té politiky. Ale tak zase, kdybys oslovovala už jako tu mladší voličskou skupinu, tak si myslím, že
1: paruky
0: možná...
1: Paruky a tak, že bych se vyřádila, že bych byla taková Ludvík whatever 14.
0: Jo.
1: Že bych jako utrácela ten rozpočet státní
0: za ty
1: za blbosti.
0: Outfity jako.
1: Ano. Že bys si
0: koupila třeba zlatou hůlku, ano. Nebo já nevím, něco takový.
1: Že si to mě strašně bavilo.
0: Lornion.
1: Lornion a teď bych různý brokátový peřinky, mušelín, jela bych prostě.
0: A paruky bys si nechala
1: paruky
0: dělat.
1: A teď bych si nechala prostě tam.
0: Že by se
1: třeba,
0: to dobře reprezentovalo.
1: Ano, a teď by tam byla vybraná kuchyně, plněný papriky a jedem.
0: Takže
1: party by byly
0: to si myslím, Zuzko, že s tímhle programem určitě už tě čeká teda velká politická kariéra. Ale co vás teda čeká? Já nevím, kdy nás posloucháte, protože my k vám hovoříme z minulosti a vy nás posloucháte v budoucnosti. Ale pokud jste v takové budoucnosti, kdy ještě nebylo 21. a 22. srpna, tak se můžeme společně vidět
1: setkat
0: na Buchtách Live v přítomnosti.
1: I když pro nás v budoucnosti, protože to ještě nebylo.
0: Tak ale možná vy to už posloucháte a už to je minulost. Takže ale pokud se naše časy protnou a naše životy, tak se můžeme v pátek 21. srpna vidět v Opavě, v Domě umění, kde budeme mít od 19 hodin Buchty Live a potom budeme mít Buchty Čtou Live, tedy i se Standulou, v sobotu 22. srpna v Jindřichově Hradci v prostoru takzvané Kraferovy zahrady. Tam se budeme se Standou krafat. Tam budeme.
1: Jindřicháči, jak by řekli Američani.
0: No to by určitě takhle řekli, Zuzko. Jindřicháči. Ale oni by podle mě... No, že to že podle mě by bylo možná problematické.
1: No a i to jo.
0: Pro ně. No, ale nevím, nejsem Američan. Američan z Vysočan, to se taky nějak říkalo kdysi, nebo to říkal můj děda minimálně.
1: To znamená co?
0: No já nevím, podle mě to bylo nějak, když jsi špatně jako mluvil anglicky, nebo jsi měl takový ten český přízvuk, takže to bylo, že jsi jako Američan z Vysočan. Něco takového, myslím, to znamenalo.
1: Taky pohrlivé označení, evidentně.
0: Něco přesně zase jako stará paprika. No a jinak samozřejmě, Zuzko, já budu ráda, když všichni si poslechnete můj podcast o krizích středního věku, Klub 40. A to je asi všechno, takže buď to přijďte na liveka, anebo se uslyšíme zase za týden.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Caliber. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

děláme vlny. Český rozhlas Radio Wave.

0: Český rozhlas.
1: Bye.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Gaslight Gatekeep, girl,

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žiju.

0: chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Describe my

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: world grows as cold as it gets.
1: Can you turn me up?

0: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
0: Rádia Wave.
1: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
3: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

dědeček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.